0: nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Mládenci, změna! Ten Kulvin...
0: Nějaké nejasnosti.
1: Mládenci, změna! Ten Kulvin, dejte! Mládenci, změna! Ten Kulvin, dejte! A do tý... Mládenci, změna! Ten Kulvin, dejte! A do tý díry postaví... Mládenci, změna! Ten Kulvin, dejte! A do tý díry postavíme pana... Ten Kulvin, dejte! A do tý díry postavíme pana Korna! Ten Kulvin, dejte! A do tý díry postavíme pana Korna! Kulvin, dejte! A do tý díry postavíme pana Korna! Ne, ne! A do tý díry postavíme pana Korna! Ne, ne! To je do tý díry postavíme pana Korna! Ne, ne, to je dobrý. Stavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý. Je čas. Pana Korna. Ne, ne, to je dobrý. Je čas. Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
0: Ale on není z...
1: Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
0: Ale...
1: Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
0: Ale... On není zaražený do země.
1: To je dobrý, je čas.
0: Ale on není zaražený do země. On je zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Jo, takhle bys... Nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Jo, takhle byste... Je prostě zaražený. Jo, takhle byste to myslel.
2: No.
0: Jo, takhle byste to myslel.
2: No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře.
0: Jo, takhle byste to myslel.
2: No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té
0: díře. Jo, takhle byste to myslel.
2: No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře. Když už tam ta díře...
0: Byste to myslel.
2: No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře. Když už tam ta díra jednou
0: no.
2: je. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
0: no.
2: je? To by byl fór, ne?
0: Tak.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
0: no.
2: je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála.
2: Kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
0: no.
2: je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála pak...
2: Díře, když už tam ta díra jednou
0: no.
2: je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
2: No. je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
4: Rock Radio, Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: když us... Když usnou lesy hluboké... Když usnou lesy hluboké a kol... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc... Usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc... A hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc... A Jirka Němý kolem ticho jest, je tu roková noc... A Jirka Němý ticho jest... Je tu roková noc a Jirka Němý. Je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc, českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc, od 10 večer a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc, od 10 zkušeben i garáží. Roková noc, od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére,
0: opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady... Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro.
1: Pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro.
1: Před... Na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro. Před nájovnou stojí jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne pilot, to je ten
2: pilot.
1: Ale ne pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní ten nejmladší. Ale ne pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní ten nejmladší dcery. Pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní ten nejmladší dcery. Ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní ten nejmladší dcery. Práškovacího letadla, ten nápadní ten nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste
1: mdla, ten nápadní ten nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho
1: ten nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna.
1: Bojistě.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna.
1: Bojistě, mě vůbec ne...
2: Jo, vy jste myslel toho Korna.
1: Bojistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké ne...
2: Jo, vy jste myslel toho Korna.
1: Bojistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady...
2: Jste myslel toho Korna.
1: Bojistě, mě vůbec...

ještě tluč. Poslouchám, jestli ještě tluče. Poslouchám, jestli ještě tluče. Jestli ještě tluče. Jestli ještě slyšíš.

Slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

0: víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnu. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovečer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se končí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend, v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Karte.
0: No to... Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidí.
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal.
0: Vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal.
0: Karte.
1: No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak...
0: Karte.
1: No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak hraju, abych mu dal.
0: No to vidím.
1: Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak hraju, abych mu dal garde. Garde. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak hraju, abych mu dal garde. Garde. Proto to tak hraju, abych mu dal garde. Garde.
2: No. Nemůžeš.
1: Mu dal garde. Garde.
2: No. Nemůžeš.
1: Nemůžeš. Garde.
2: No. Nemůžeš.
1: Nemůžeš.
2: No. Nemůžeš.
1: Nemůžeš.
2: Nemůžeš.
1: No.
2: Nemůžeš.
1: Nemůžeš.
2: Nemůžeš. Nemůžeš.
1: Nemůžeš.
2: Nemůžeš.
3: No tak to je...
2: Nemůžeš.
1: Nemůžeš.
2: Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
2: No proto to...
1: Nemůžeš.
2: Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
2: No proto to tak hraju. Proto to tak hraju.
1: No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš... No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, tak když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, tak jsem ti viděl. Táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, tak jsem ti viděl. Ty, garde. A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, tak jsem ti viděl. Ty, garde.
2: Pojď si zahrát.
1: Ještě nejprotivnější reklam, tak jsem ti viděl. Ty, garde.
2: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju. Reklam, tak jsem ti viděl. Ty, garde.
2: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju. Viděl. Ty, garde.
2: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Garde.
2: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát.
2: Garde. Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
2: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio.
1: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio.
1: Hraju.
2: Tak jak to, že jsi...

0: Si mu radil.
1: Radit já umím, ale hrát ne.
2: Rock Radio.
0: Si mu radil.
1: Radit já umím, ale hrát ne.
2: Rock Radio.
1: Radit já umím, ale hrát ne.
2: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej... Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej... Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás... Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balm. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený... večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je... dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej... Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do páchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je smí na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Dále.
0: Pobaví.
1: Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále.
2: Co?
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Co jdu, profesore? Za minutu. Co jdu, profesore? Za minutu. Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit. Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a
2: co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne. Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina. Zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano, no a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Hodina.
1: Ano.
2: Ano.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít.
3: Poslyšte, Hujere.
2: Už je čas, musíme jít.
3: Poslyšte, Hujere.
2: Nejít.
3: Poslyšte, Hujere. Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost.

0: Ale teď se mi zdá, že to hraničí... Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí... Promiňte mi ten... Nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí... Promiňte mi ten výraz skoro až drzost. Snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí... Promiňte mi ten výraz skoro až drzosti. Ale teď se mi zdá, že to hraničí... Promiňte mi ten výraz skoro až drzosti.
1: Že by myšli napřed?
0: A teď se mi zdá, že to hraničí... Promiňte mi ten výraz skoro až drzosti.
1: Že by myšli napřed?
0: To hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
1: Že by myšli napřed?
0: Promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
1: Že by myšli napřed? Ráno jsem si...
0: Skoro až drzosti.
1: Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu. Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu. Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Rock Radio.
1: Podle rozhlasu.
2: Rock Radio. Konec
1: rozhlasu.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio. Rokovej večer. Rock Radio. Rokovej

0: nejapných žertů, rokový odpoledne novinek a nejapných žertů, rokový odpoledne s Kubou a Petrem a nejapných žertů, rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den jich žertů, rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15, rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. I to jsou rány nevíte. Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. I to jsou rány nevíte do... Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. I to jsou rány nevíte do přitom má spát.
2: To nevím.
1: Tluču půl hodiny a vy furt nic. I to jsou rány nevíte do přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já furt nic. I to jsou rány nevíte do přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já!
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověčej, že...
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověčej, že byste hulákal...
2: Proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověčej, že byste hulákal taky.
2: To jste nějaký inteligent.
1: Člověčej, že byste hulákal taky. I vám taky někdo mlátil...
2: To jste nějaký inteligent.
1: Člověčej, že byste hulákal taky. I vám taky někdo mlátil do...
2: Nějaký inteligent.
1: Člověčej, že byste hulákal taky. I vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte... Člověčej, že byste hulákal taky. I vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment.
1: I vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte.
1: Proč by... Taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl...
1: Mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: Krucifičo.
3: Moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: Krucifičo, čo, netvářte se, jako kdybyste nevěděl o...
3: Počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: Krucifičo, čo, netvářte se, jako kdybyste nevěděl o co jde. Co jde.
4: No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj... Přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče proto, aby nekouk.
2: Jo. Ale v noci.
4: Na něj tluče proto, aby nekouk.
2: Jo. Ale v noci.
1: Ve dne nebo v
4: noci. Aby nekouk.
2: Jo. Ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci.
2: Jo. Ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk. Jo.
2: Ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci.
2: Ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví. Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší taky jde. Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší taky jde zabouchání na v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší taky jde zabouchání. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší taky jde zabouchání na zeď, že to znamená člověk přeci ví, že když slyší taky jde zabouchání na zeď, že to znamená klid. Ví, že když slyší taky jde zabouchání na zeď, že to znamená klid. Že když slyší taky jde zabouchání na zeď, že to znamená klid. Taky jde zabouchání na zeď, že to znamená klid. Na zeď, že to znamená klid.
3: No tomuhle bouchání přes...
4: To znamená klid.
3: No tomuhle bouchání přes... No tomuhle bouchání přes...
4: Rozumí každej magor, ne?
3: No tomuhle bouchání přes...
4: Rozumí každej magor, ne? A vám jako...
3: No tomuhle bouchání přes...
4: Rozumí každej magor, ne? A vám jako extra magorovi to...
3: Tomuhle bouchání přes...
4: Rozumí každej magor, ne? A vám jako extra magorovi to... Rozumí každej magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale nepožej magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale neposlej. A vám jako extra...

0: Magorovi to extra říkám, ale naposledy.
1: Víte,
0: rozumíte?
1: Víte,
0: rozumíte?
1: Počítejte si do desíti, jo?
2: Co chceš, táto?
3: Rock Radio.
0: Víte?
1: Počítejte si do desíti, jo?
2: Co chceš, táto?
3: Rock Radio.
1: Jo?
2: Co chceš, táto?
3: Rock Radio. Konec legrace.
2: Chceš, táto?
3: Rock Radio. Konec legrace.

Jeden za 18, druhý. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňa. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kteří set. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofon. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. A Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož. Muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapný. Den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odních zajímavostí, novinek a nejapných.

prachy, tak si šep děvky, kvéry i krev. A když nemáš prachy, tak si šetři na rakety, kvéry i krev. A když nemáš prachy, tak si šetři na

0: znáš tohle gringo, to je jak...
1: Když něco přihodíš, smíš i níž.
0: Znáš tohle gringo, to je gold.
1: Přihodíš, smíš i níž.
0: Znáš tohle gringo, to je gold.
1: Smíš i níž.
0: Znáš tohle gringo, to je gold. Znáš tohle gringo, to je gold. Znáš tohle gringo, to je gold. Znáš tohle gringo, to je

0: Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Nalaďte si rok rádio v neděli večer. A vychutnejte si rokov rádio v neděli večer.
1: Hele, je tam třicetník za křížem.

0: jasná, vole. Hele, je tam třicetník za kříž. To je jasná, vole. Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli. Jasná, vole. Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli. No prostě jako... Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli. No prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli. No prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: A padíka, kdybychom náhodou vyhráli. No prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit. Padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los, prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Dio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Nestihli jste o víkendu žádný... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a mal... Nestihli jste o víkendu žádný koncert... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muziku živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním?

0: Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás je slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušný rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušný. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Pojďte z pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. S Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rokrádio. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rokrádiu. Voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rokrádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rokrádiu. Den od 12 do 15 na Rokrádiu. Rokrádio. 12 do 15 na Rokrádiu.
1: Rokrádio. Rok je
0: 15 na Rokrádiu.
1: Rokrádio. Rok
0: na Rokrádiu.
1: Rokrádio. Rok je slušná muzika.

0: To je státní hymna, ty vole.
1: To je za muziku.
0: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo.
0: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně.
0: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no.
0: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no.
0: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no. Já jenom, že ji nehráli.
0: Hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak. Jo, vlastně, státní hymna, no. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
2: Rock Radio.
1: Nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
2: Rock Radio.
1: Instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Tak jsem na ní zapomněl.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Měl.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Obšná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Pravdu vás pobaví. Pobaví.

Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Co to je za muziku? To je skvělá muzika. Co to je za muziku?

unendlich weit, getrennt von uns unendlich weit.

konáte to reku. Pánové, jak konáte to reku. Hudba hraje. Pánové, jak konáte to reku. Hudba hraje i kdy. Jak konáte to reku.

Pátkovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru. A od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru. A slušného dítě se připravte na záplavu vytříbenýho humoru. A slušného roku, který vás vytáhne z postního humoru. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístkýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncert vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty páteční, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty páteční výzvy. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, k tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, ty páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo, Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíkej kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně. Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspí, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte, to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte, do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s tou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Rokrádiu. Od 6 do 9 na Rokrádiu. Rokrádiu. Na Rokrádiu.

0: Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou.
0: Baví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. No prde, to bude domluva s tebou. To mě ještě schází. No prde, to bude domluva s tebou. To mě ještě schází. No prde, to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. To bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. S tebou. To mě ještě scházelo. No vidíš. To mě ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. To mě ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory, tvoje. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory, tvoje. Zuj si, hele, jsou tady. Bačkory, tvoje. Zuj si, boty, tady. Bačkory, tvoje. Zuj si, boty. Bačkory, tvoje. Zuj si, boty. Rozumí. Tvoje. Zuj si, boty. Rozumíš, a vem si bačkory. Boty, rozumíš, a vem si bačkory. No tak rozumíš, a vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad u bačkory. No tak rozvázat boty si snad. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebrej. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky... Rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Ty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si... Umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydrž... Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak breč, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak... Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Jsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to za... Tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil. K hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil. Hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio.
1: Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec.
1: To zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: V Americe měli branželínu. My máme Dundabell.
1: Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez.

muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

0: před ostatníma, vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej, staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncert slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na Rockový rádio. Pro členy slušný party. Přidej se k nám na Rockový rádio CZ. Slušný party. Přidej se k nám na Rockový rádio CZ. Rockový ty. Přidej se k nám na Rockový rádio CZ. Rockový rádio. K nám na Rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ.
1: Rock rádio.
0: Na rádio CZ. Rockový rádio CZ.
1: Rock rádio.
0: Na Z. Rockový rádio CZ.
1: Rock rádio.
0: Na Z. Rádio CZ.
1: Rock rádio.
0: Na Z.
1: Opravdu vás pobaví.
0: Z.
1: Rock rádio.
0: Na Z.
1: Opravdu vás pobaví. Rock rádio.
0: Na Z.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Co ti vole?
1: Na Z. Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu?
1: Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít?
1: Vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu. Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadrapla. Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadrapla.
3: Vezmu
2: hadrapla. Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadrapla.
3: Vezmu hadrapla.
2: Hadrapla.
3: Vezmu hadraplán, můj hadraplán, vezmu hadraplán, můj hadraplán, můj hadraplán, můj hadraplán, můj hadraplán,
2: co, školi...
3: můj hadraplán,
2: co, školi to stojí,
3: hadraplán,
2: co, školi to stojí? Co, školi to stojí?
3: 9650.
2: No, ty na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
3: Ne, zbyde mě.
2: Jak zbydeš, jak 9650 máš 9600, no?
3: Ne, zbyde mě.
2: Jak zbydeš, jak 9650 máš 9600, no?
3: No, a 50 mě zbyde mě.
2: Jak zbydeš, jak 9650 máš 9600, no?
3: No, a 50 mě zbyde. Mě.
2: Jak zbydeš, jak 9650 máš 9600, no?
3: No, a 50 mě zbyde.
2: Ještě vyděláš, no.
3: Jo.
1: Rock rádio.
2: Ještě vyděláš, no.
3: Jo.
1: Rock rádio. Konec legrace.
2: No.
3: Jo.
1: Rock rádio. Konec legrace. Rock rádio. Konec legrace. Rock rádio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Vyznávate... Vyznávate jedine klasiku a... Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotami... Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás ne... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let a novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě, nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock.

Ve čtvrtek... Ve čtvrtek 15. října spatří... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo svět... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. Spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat. Tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Nemůžeme nechat ujít. Celý den nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast. Vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Desk songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Kde zjete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce? Kde z brusu novej kousek tradiční podcast Deska měsíce? Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere měsíce? Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou? Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chu? Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustí. Čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Vzduchotechnika.cz.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz, to je fičák. Radiohouse 300 Cross Plus, to je reklama. Radiohouse 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Cross Plus, to je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu? Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady.

Potřebuješ změnu, ale nevíš, jeden na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci chce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Lání a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a... Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superko hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď. Láká tě kreativní a cool...

Autoservis na Praze 8, opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní cena, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy CZ. Jezděte, to je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy CZ. Jezděte servis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Profi poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Profi voda. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Profi voda. Pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Profi voda. Profi CZ. Jezděte bez poruchy. Profi voda. Jezděte bez poruchy. Profi.

0: a žít nový život. Nechceme CV, tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě oko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě osobami prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bych rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na...
0: Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě...
0: Napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House.
0: Vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House.
0: Právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Právě teď na Radio House CZ.
2: Řekni
1: na Radio House CZ.
2: Řekni třikrát
1: CZ.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší, sklap roz...
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší, sklap rozstroje, sklap
2: roz... Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší, sklap rozstroje, sklap rozstroje, sklap roz...
2: Strč prst skrz krk.
3: Znám lepší, sklap rozstroje, sklap rozstroje, sklap roz...
2: Skrz krk.
3: Znám lepší, sklap rozstroje, sklap rozstroje, sklap rozstroje, c... Lepší, sklap rozstroje, sklap rozstroje, sklap rozstroje, CZ.
2: Co?
3: Sklap rozstroje, sklap rozstroje, sklap rozstroje, CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské... Sklap rozstroje, sklap rozstroje, CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje, sklap rozstroje, CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje, CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje,
3: CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje, co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje, CZ.
3: Specialist. Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje. Troje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Ale, co pohá...
2: Pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Ale, co pak?
3: Pískají
2: brzdy.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá. Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek. Pro pracovní stroje.
4: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svý
4: stroje. Ale, co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať...
4: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už... Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy.

0: Vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské. Pište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské váleční.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to...

0: Pravidely pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete...
0: Pravidely pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč...
0: Omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte...
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz svou na práci na letišti.cz na letišti.cz
2: jsem farma.cz jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme z... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléčiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotik hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný pe a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objedná jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farma Nemcova probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz Francimel to je chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz Francimel to je má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farma... Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farma... farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.
3: Ne František. Nejvyšší čas. Nejvyšší čas. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz všechno, co se do rádia rokový stránky. www. Rokový rádio.cz všechno, co se do rádia nevešlo. www. Rokový rádio.cz všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Kvalitní.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní.
1: Dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.
1: Da.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Sakra.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Sakra.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
2: Sakra.
3: Moje záda.
0: Za to Profivoda.cz.
2: Sakra.
3: Moje záda.
0: Za tohlí CZ.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za tohlí lidé dělají za tohle.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za tohlí lidé dělají za tohle rozhodnutí.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za tohlí lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto.
3: Moje záda.
4: Za tohlí lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regener.
3: Moje záda.
4: Za tohlí lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme Za tohlí lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Tohlí lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, za to přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si uleví v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a nádor v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce.

a nevešlo na www.rokoviradio.cz. Vešlo na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz.

0: to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
0: Střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne.
0: Tak kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne. Na to všechno
0: nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář. Podlaha.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Topenář.
1: Podlaha. Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho
1: podlaha. Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
1: ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Opět všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více i byty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informatrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz. Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: .cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Mám jen 10.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Mám jen 10.
2: Záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na
2: kvality.
3: Mám jen 10 vteřin na to. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in. Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in.
4: Ne, tak dál.
3: Nic. Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in.
4: Ne.
3: Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in.
4: Ne, tak dál. Nic na to. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in.
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde? Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in.
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržuj mezi lidmi.
3: Check-in.
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro
3: check-in.
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnost
4: nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnost. Bezpečnostní kontrola.
4: Znovu.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti.
4: Pak. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete.
4: Dodržování

0: Vám přeje Adéla Šebíková, máme sobotu. Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adéla Šebíková, máme sobotu 10. Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adéla Šebíková, máme sobotu 10. Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adéla Šebíková, máme sobotu 10. října 7 hodin ráno. Vám přeje Adéla Šebíková, máme sobotu 10. října 7 hodin ráno a svaté Adéla Šebíková, máme sobotu 10. října 7 hodin ráno a svátek slaví, máme sobotu 10. října 7 hodin ráno a svátek slaví Marina. Krom sobotu 10. října 7 hodin ráno a svátek slaví Marina. 10. října 7 hodin ráno a svátek slaví Marina. Kromě toho ale dneska října 7 hodin ráno a svátek slaví Marina. Kromě toho 7 hodin ráno a svátek slaví Marina. Kromě toho ale dneska slaví 60 a svátek slaví Marina. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny a svátek slaví Marina. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny Anna. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny americký rockovej hudeb. Toho ale dneska slaví 66. narozeniny americký rockovej hudebník a slaví 66. narozeniny americký rockovej hudebník a zpěvák Eric Martin. 66. narozeniny americký rockovej hudebník a zpěvák Eric Martin, který americký rockovej hudebník a zpěvák Eric Martin, který ho můžete znát jako rockovej hudebník a zpěvák Eric Martin. Kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář, hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i s Avant jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i s avantéžskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i s Avantéži, kde otrok a zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i s Avantéži, kde od roku 2013 kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i s Avantéži, kde od roku 2013 spolu Big. Ale mimo jiný i s Avantéži, kde od roku 2013 spolupracuje jako host. Mimo jiný i s Avantéži, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující s Avantéži, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Avantéži, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric má 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu 13 spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou jako hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solový zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solových alb a hudebně se Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval. Má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval v různou dráhu, kdy vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval v různých dalších vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelách. Řadu solových alb a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelách. Dneška budeme o Ericovi samozřejmě bavit, ale jak jinak začít náš ranní rozjezd? Pořádnou muzikou. Manic Street Preach začít náš ranní rozjezd pořádnou muzikou.
1: Rock. Nebo John Lennon a jeho Imagine.

0: počasí. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Nejzačne.
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Nejzačne.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Než začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat.
0: Rock Radio, rockovej.

Krásne ráno z Rokrádia. Rokové víkend. Krásne ráno z Rokrádia vám přeje Rokové víkend. Krásne ráno z Rokrádia vám přeje Adéla Šebíková. Víkend. Krásne ráno z Rokrádia.

0: na popel.
1: Nemusíš chodit.
0: Spálíme na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý.
0: Spálíme na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker.
0: Na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock
0: na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock
0: i popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

To je sobota a to znamená, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu o desku. A to znamená, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu o desku, která že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19 hodin zahlasovat na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19 hodin zazní na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19 hodin zazní. Tady na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19 hodin zazní. Tady na Rokrádiu o desku, která vám dneska od 19 hodin zazní. Tady na Rokrádiu, která vám dneska od 19 hodin zazní. Tady na Rokrádiu, opět je na výběr Z, která vám dneska od 19 hodin zazní. Tady na Rokrádiu, opět je na výběr ze 30 od 19 hodin zazní. Tady na Rokrádiu, opět je na výběr ze 30 a my si pojď hodin zazní. Tady na Rokrádiu, opět je na výběr ze 30 a my si pojďme říct, jaká tady na Rokrádiu, opět je na výběr ze 30 a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Opět je na výběr ze 30 a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady výběr ze 30 a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilena Mendesek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilena Mansona a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilena Mansona a jeho desku z roku, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilena Mansona a jeho desku dnešní nabídka. Máme tady Marilena Mansona a jeho desku z roku 2026. Máme tady Marilena Mansona a jeho desku z roku 2026. Úplná novinka. Máme tady Marilena Mansona a jeho desku z roku 2026. Úplná novinka. Marilena Mansona a jeho desku z roku 2026. Úplná novinka. Zatím má čtvrtá a jeho desku z roku 2026, úplná novinka. Zatím má 42 psků z roku 2026, úplná novinka. Zatím má 42% spole 2026, úplná novinka. Zatím má 42% spole 26, úplná novinka. Zatím má 42% společně s deskou novinka. Zatím má 42% společně s deskou od Rolling Stone. Zatím má 42% společně s deskou od Rolling Stones. Zatím má 42% společně s deskou od Rolling Stones z roku 2020. 22% společně s deskou od Rolling Stones z roku 2026. Společně s deskou od Rolling Stones z roku 2026. Foreign Tongues z roku 2026. Foreign Tongues. No a poslední deska z 16% 2026. Foreign Tongues. No a poslední deska z 16% je 6 Foreign Tongues. No a poslední deska z 16% je 7 Foreign Tongues. No a poslední deska z 16% je 7 Dust 2020. No a poslední deska z 16% je 7 Dust 2026. Poslední deska z 16% je 7 Dust 2026 s deskou 1. 16% je 7 Dust 2026 s deskou 1. Dust 2026 s deskou 1. Je jenom na 2026 s deskou 1. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale údest s deskou 1. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 1. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska. Alex ukončuje hlas, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska. Alex ukončuje hlasování. Berete, ale úderem 18. hodiny dneska. Alex ukončuje hlasování. Ale úderem 18. hodiny dneska. Alex ukončuje hlasování. Aerosmith 18. hodiny dneska. Alex ukončuje hlasování. Aerosmith vohnouti dneska. Alex ukončuje hlasování. Aerosmith vohnouti. Alex ukončuje hlasování. Aerosmith vohnouti. Aerosmith vohnouti. Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která vohnouti. Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní. Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní. Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní. Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní.

0: další muzika, která vám už za chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Muzika, která vám už za chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Vám už za chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlím
1: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den
1: uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlím
1: letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Naš.
1: Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme vše.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady. Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: různých magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč oboje. Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Komín musí
1: různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej
1: obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah.
1: Tu svou na práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Okaz
1: práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Okaz se to. Nerezové komíny.cz. Komín musí mít pořádnej tah. Okaz se to. Nerezové komíny, kouřovody. Komín musí

0: nejvýhodnějších podpotichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, jiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 300 svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 379. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc. Nebo 2008, již za 408, již za 379 tisíc. Nebo 2008, již za 478, již za 379 tisíc. Nebo 2008, již za 379 tisíc. Nebo 2008, již za 479 tisíc. Nebo 2008, již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Nebo 2008, již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. 8, již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak neč.
0: Za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotě. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony
1: Kopeckého. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopeckého.
1: Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Jákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.
2: Salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz. Více na Kopecký.cz.
3: Přestaň být jen
0: Kopecký.cz.
3: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Být jen divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu.
4: Navštiv.
3: A staň se součástí příběhu.
4: Navštiv místo plné emocí.
3: A staň se součástí příběhu.
4: Navštiv místo plné emocí.
3: A staň se součástí příběhu.
4: Navštiv místo plné emocí.
3: Místo příběhu.
4: Navštiv místo plné emocí.
3: Místo, kde se ti zatají příběhu.
4: Navštiv místo plné emocí.
3: Místo, kde se ti zatají.
4: Navštiv místo plné emocí.
3: Místo, kde se ti zatají dech.
4: Navštiv místo plné emocí.
3: Místo, kde se ti zatají dech.
4: Místo v reálné emocí.
3: Místo, kde se ti zatají dech.
4: Místo v realitě.
3: Místo, kde se ti zatají dech.
4: Místo v realitě, kterou si.
3: Místo, kde se ti zatají dech.
4: Místo v realitě, kterou si sám vybereš.
3: Ti zatají dech.
4: Místo v realitě, kterou si sám vybereš.
3: Dech.
4: Místo v realitě, kterou si sám vybereš.
3: Místo z jiné.
4: Místo v realitě, kterou si sám vybereš.
3: Místo z jiného světa.
4: Místo v realitě, kterou si sám vybereš.
3: Místo z jiného světa,
4: kterou si sám vybereš.
3: Místo z jiného světa
4: a přitom
3: sám vybereš.
4: Místo z jiného světa
3: a přitom
4: koukneš.
3: Místo z jiného světa
4: a přitom
3: kousek od
4: místo z jiného světa
3: a přitom kousek od tebe.
4: Nadsto
3: z jiného světa
4: a přitom kousek od tebe.
3: Nad
4: světa
3: a přitom kousek

0: Another World. A přitom kousek od tebe. Another World. Jen kousek od tebe. Another World. Jiná realita od tebe. Another World. Jiná realita CZ. Another World. Jiná realita CZ. Another World. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
1: Řekni třikrát.
0: Jiná realita CZ.
1: Řekni třikrát, strč prst.
0: Jiná realita CZ.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Známo.
0: Realita CZ.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje.
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. Znám lepší. Skla pro

Tohle byla píseň. Tohle byla píseň It's. Tohle byla píseň It's Not War, Just Dear. Tohle byla píseň It's Not War, Just The End of. Tohle byla píseň It's Not War, Just The End of. Tohle byla píseň It's Not War, Just The End of Love a my jedeme píseň It's Not War, Just The End of Love a my jedeme dál v našem raním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte Just The End of Love a my jedeme dál v našem raním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte End of Love a my jedeme dál v našem raním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota a to znamená, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu o Zapomeňte, že je sobota a to znamená, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu o desku.

sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Nové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důká. Nerezové komíny pro

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Rock Radio.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Rock Radio.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Rock Radio.
0: Pro pracovní stroje.

ten pravej tah. OK.seto.cz OK.seto, ten pravej tah. OK.seto.cz OK.seto, ten pravej tah. CZ OK.seto, ten pravej tah. OK.seto, ten pravej tah. Pravej tah. Z nabídky 7 z nabídky 7 dní Peugeot se ne z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch

DAB+FM nebo na Rádio Pohoda. V DAB+FM nebo na DAB+FM nebo na Rádia. V DAB+FM nebo na Rádia.cz. V DAB+FM nebo na Rádia.cz. Rock.fm nebo na radia.cz. Rock.fm nebo na radia.cz. Rock na radia.cz.

Vyberte si rockový album. Vyberte si rockový album na sobotu. Vyberte si rockový album na sobotní. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co. Vyberte si rockový album.

hlasu záleží. Do sobotní hlas. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn. Sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Z deskyho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination in Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Town. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Da Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rock s deskou One. Hlasujte na našem webu Rockový rádio C One. Hlasujte na našem webu Rockový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rockový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rockový rádio CZ. Vyberte si rokový na našem webu Rockový rádio CZ. Vyberte si rokový album Rockový rádio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží.

0: slušná muzika. Braci. Rock je slušná muzika.
1: Vracím
0: je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámem.
0: Muzika.
1: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámem. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámem. Skřínek se stávaj zatáčí. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámem. Skřínek se stávaj zatáčí. Nad ránem kvalitním vínem omámem. Skřínek se stávaj zatáčky. Tožím kvalitním vínem omámem. Skřínek se stávaj zatáčky. Toží se světcem na sračínem omámem. Skřínek se stávaj zatáčky. Toží se světcem na sračky. Vedmen skřínek se stávaj zatáčky. Toží se světcem na sračky, vedle mě se stávaj zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna na stávaj zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna na stavím dlačky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna na stavím dlaň, světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna na stavím dlaň a požehnám pro sračky, vedle mě

Šablí z kvalitního lému vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína bojovat. Vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína bojovat proti systému. Do terénu. Šablí z kvalitního vína.

0: Do. Tohle byla kapela Aerosmith a píseň Pink a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day. Tři sestry a jejich jméno v našem rockovém playlistu.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. U Autopoliv v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis.
3: Říkala, že nic nechce.
4: Tak co jí koupíme?

0: Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říkala si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane sky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegra.
0: Dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už ne...
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat...
1: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte...
1: Řešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek...
1: Zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House runčeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo...
0: Pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou mas... running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrie v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete sportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete
1: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro
1: zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého
1: nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého
1: masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
0: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Jsem
2: firmanazážitky.cz.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné
1: Z.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy.
3: Horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: I horským gorila.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka Audorilla.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového
3: oblečení. Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
3: Gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
3: Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korunního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchymečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělý. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomoct horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na

0: bushman.cz. Fí. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Ale
0: od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Ale
0: na Bushman i na www.bushman.cz.
1: Ale co pak?
0: Pískají Bushman.cz.
1: Ale co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
1: Ale co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrol.
1: Ale co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí.
1: Ale co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk. Na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové ten. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Z poruchy.

0: lepší. Skla prostroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: Znám lepší. Skla prostroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje.
1: Strč prst skrz krk.
0: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje.
1: Skrz krk.
0: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ. Lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
0: Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla proje skla prostroje skla prostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské prostroje skla prostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské skla prostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla prostroje
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla prostroje CZ.
0: Co? Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla prostroje CZ.
0: Skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla prostroje CZ.
0: Zemědělské a stavební stroje
1: skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje stavební stroje
1: skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní
1: skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: už tě stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
2: už tě nebaví od rána do večera
1: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
2: už tě nebaví od rána do večera stát
0: na skla pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně
0: a pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně
0: a pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svet. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavlny a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pak komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bych my, tak

0: Přemýšlíte o nové koupelně? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do pro... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz... Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení? A do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější? Nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy? CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy? Nyní grafický nástroj. Najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy? Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také z koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každém a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyňský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 až také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun darma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, styl a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašeho měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen kuchyně 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen kuchyní a tak procent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen kuchyní a ne podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni
0: vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni třikrát
0: kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni tři
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám.
0: Siko.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Sklap.
0: CZ.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.

0: Topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho
0: podlahář, ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na Rekbity.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
0: Rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.
2: Nejty. Nejvyšší čas na... Nejvyšší čas navštívit slušný rokový... Nejvyšší čas navštívit slušný rokový... Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz.

0: Území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severu se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západě Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost. Odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší padu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů v polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až od nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1017 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů
1: Ať už prší, nebo
0: na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří slunce,
0: 7 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří slunce. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v osmé. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Te diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná mu každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio o počasí. Rock Radio, rockovej.

0: Máme 8 hodin a my si dáme v téhle hodince 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v téhle hodince 1. října. Máme 8 hodin a my si dáme v téhle hodince první song na přání. Máme 8 hodin a my si dáme v téhle hodince první song na přání. Takže hodin a my si dáme v téhle hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu hodin a my si dáme v téhle hodince první song na přání. Takže pokud chcete dáme v téhle hodince první song na přání. Takže pokud chcete hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba první song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat nějakou písň na přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat už teď mi napište na Messenger. Rock Rádia. Ale ještě předtím si dáme Metallicu.
1: Rock Radio.

0: tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Oknem fouká
0: radiohouse.cz.

0: malíř.
1: Střecha padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha.
0: Ale ne, na to všechno
1: nám to praví.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha.
0: Ale ne, na to všechno stačí rek. Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha.
0: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha.
0: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce

0: počasí.
1: Jaký nás dnes...
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí?
0: Rock Radio. Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí?
0: Radio. Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí? Na to se pojďme...
0: Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí? Na to se pojďme společně... Jaký nás dneska čeká počasí? Na to se pojďme společně podívat. Jaký nás dneska čeká počasí? Na to se pojďme společně podívat. Očekáváme dneska čeká počasí? Na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo na většině území počasí? Na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo na většině pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občas počasně podívat. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo čekáváme převážně zataženo na většině

0: Rádio Rokovej víkend.
1: Pěknou sobotu vám přeje
0: Rokovej víkend.
1: Pěknou sobotu vám přeje
0: víkend.
1: Pěknou sobotu vám přeje Adel, posloucháte Rokra. Pěknou sobotu vám přeje Adel, posloucháte Rock Radio dneska. Pěknou sobotu vám přeje Adel, posloucháte Rock Radio dneska 10. Pěknou sobotu vám přeje Adel, posloucháte Rock Radio dneska 10. Sobotu vám přeje Adel, posloucháte Rock Radio dneska 10. října. Adel, posloucháte Rock Radio dneska 10. října. Máme 8. Posloucháte Rock Radio dneska 10. října. Máme 8 hodin rádio dneska 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v týhle dneska 10. října.

0: Nemusíš mít školu roku,
1: abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: Dva. No a skladba je postavená na extrémně těžkým, hutným a pomalým. No a skladba je postavená na extrémně těžkým, hutným a pomalým kytarovým riffu. Skladba je postavená na extrémně těžkým, hutným a pomalým kytarovým riffu. Extrémně těžkým, hutným a pomalým kytarovým riffu. Oproti rychle těžkým, hutným a pomalým kytarovým riffu. Oproti rychle hutným a pomalým kytarovým riffu. Oproti rychlým a zběsilým trash pomalým kytarovým riffu oproti rychlým a zběsilým trash metalovým kytarovým riffu oproti rychlým a zběsilým trash metalovým kořenům metaliky oproti rychlým a zběsilým trash metalovým kořenům metaliky z 80. let sází Sad Bad True na drtivou sílu a válivý let sází Sad Bad True na drtivou sílu a válivý rytmus. Sami sází Sad Bad True na drtivou sílu a válivý rytmus. Sami řekněte Sad Bad True na drtivou sílu a válivý rytmus. Sami řekněte, jak vám tahle na drtivou sílu a válivý rytmus. Sami řekněte, jak vám tahle sílu a válivý rytmus. Sami řekněte, jak vám tahle skladba sedí, ale za mě je jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song Napřání sedí, ale za mě je jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song Napřání, napsal mi Vašně, je jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song Napřání, napsal mi Vašně, jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song Napřání, napsal mi Vašek, lepších singlů. Teď už jdeme na song Napřání, napsal mi Vašek, chtěl by nechat. Teď už jdeme na song Napřání, napsal mi Vašek, chtěl by nechat zahrát Manover. Teď už jdeme na song Napřání, napsal mi Vašek, chtěl by nechat zahrát Manover. Napřání napsal mi Vašek, chtěl by nechat zahrát Manover pro Pavla a jeho palmy Vašek, chtěl by nechat zahrát Manover pro Pavla a jeho pomocček, chtěl by nechat zahrát Manover pro Pavla a jeho pomocníky do Bukovan a chtěl by nechat zahrát Manover pro Pavla a jeho pomocníky do Bukovan a píše, že finušuje s novou kotelnou. Manover posílám a hned a píše, že finušuje s novou kotelnou. Manover posílám a hned potom, že finušuje s novou kotelnou. Manover posílám a hned potom taky třeba kete s novou kotelnou. Manover posílám a hned potom taky třeba Ketting Crew kotelnou. Manover posílám a hned potom taky třeba Ketting Crew Foo Fighters. Manover posílám a hned potom taky třeba Ketting Crew Foo Fighters Papa Roach. Manover posílám a hned potom taky třeba Ketting Crew Foo Fighters Papa Roach. A hned potom taky třeba Ketting Crew Foo Fighters Papa Roach. A nebo potom taky třeba Ketting Crew Foo Fighters Papa Roach. A nebo horký že třeba Ketting Crew Foo Fighters Papa Roach. Anebo horký žeslíže. Crew, Foo Fighters, Papa Roach. Anebo horký žeslíže. Foo Fighters, Papa Roach. Anebo horký žeslíže. Papa Roach. Anebo horký žeslíže.
1: Oknem fouká střecha.
0: Anebo horký žeslíže.
1: Oknem fouká střecha, padá.
0: Horký žeslíže.

0: rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbyty.tu.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbyty.cz.
1: Udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbyty.cz.
1: Regbyty. Bytu opět domov.
0: Více informací na regbyty.cz.
1: Regbyty. Záruka kvality.
0: Více informací na regbyty.cz.
1: Regbyty. Záruka kvality.
0: Informací na regbyty.cz.
1: Regbyty. Záruka kvality.
0: Na regbyty.cz.
1: Regbyty. Záruka kvality.
0: .cz.
1: Regbyty. Záruka kvality. Regbyty. Záruka kvality.
2: Ale, co pak?
1: Záruka kvality.
2: Ale, co pak? Pískají. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pod. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrol. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať. Pak. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme. Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesko termíny. To je autopravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezdět autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Ahoj. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba.
2: Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážím.
2: Ruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážím.
2: Jezděte bez poruchy.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kultury.
2: Bez poruchy.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé. Tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž. Face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž. V jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž. Vsaď se, že jo. 16.10. Mladá vole za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž. Vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav, doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme kde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na

Píseň Sad But True. Píseň Sad But True od americký trash metal. Píseň Sad But True od americký trash metalový legend. Píseň Sad But True od americký trash metalový legendy Metallica. Píseň Sad But True od americký trash metalový legendy Metallica je jedním z Sad But True od americký trash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších od americký trash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších nejtvrdších trash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších nejtvrdších metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších nejtvrdších a zároveň nejúspěšnější Metallica je jedním z nejtemnějších nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků je jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází z nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází z nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází z legendárního eponymního kousků jejich tvorby. Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny tvorby. Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny z roku 19... Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny z roku 1990. Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny z roku 1990. Z legendárního eponymního alba skupiny z roku 1991, kterýmu se opního eponymního alba skupiny z roku 1991, kterýmu se opnímního alba skupiny z roku 1991, kterýmu se občasně říká The Black Album skupiny z roku 1991, kterýmu se občasně říká The Black Album 1991, kterýmu se občasně říká The Black Album neboli Černé album 1991, kterýmu se občasně říká The Black Album neboli Černé album a jako jedna, kterýmu se občasně říká The Black Album neboli Černé album a jako single, kterýmu se občasně říká The Black Album neboli Černé album a jako single vyšla v roce říká The Black Album neboli Černé album a jako single vyšla v roce 19 album neboli Černé album a jako single vyšla v roce 1992 Černé album a jako single vyšla v roce 1992 no a skladba je a jako single vyšla v roce 1992 no a skladba je postavená na extrémně single vyšla v roce 1992 no a skladba je postavená na extrémně těžké v roce 1992 no a skladba je postavená na extrémně těžkým hudce 90

0: Kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Slyšíte tuhle?
0: Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Tak doraž na Kačinu.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaš... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohaus? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohaus 300 Cross Plus o vaší firmě? S projektem Radiohaus 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radiohaus 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radiohaus 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte z výhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digit 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAP zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAP vys. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAP vysílání. Banerix. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAP vysílání. Banery, které budou vidět na TV. Máme spoty do online i digitálního DAP vysílání. Banery, které budou vidět i digitálního DAP vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálního DAP vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích ani. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí.
2: E-shopu Rockradia na www.rockovyradio.cz.

0: Mám jen 10 vteřin na to.
1: Já na www.rokovýradio.cz.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
1: Rokovýradio.cz.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: Rokovýradio.cz.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti.
0: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby? Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
2: Ne.
0: Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
2: Ne. Nabízíme pohodlí. Vím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
2: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem. Pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. Skvělou péči před odletem.
0: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
2: Správně. Odletem.
0: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
2: Správně. Uhodlo si. Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
2: Správně. Uhodlo si.
0: Na letišti Praha.
2: Hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
2: Správně. Uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete
2: na už tady.
0: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých. Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti teď. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Příč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Sedíte tu svou na práci na letišti.cz. Na práci na letišti.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se
0: letišti.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko a tě kreativní a cool práce.

0: malíř,
1: topenář,
2: pod střecha padá, kdo pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne,
2: padá, kdo pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne,
2: pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rek,
2: praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
3: nechte si udělat,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
3: nechte si udělat z vašeho bytu opět,
1: na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
3: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
1: víc rekbity, rekonstrukce

Nechceme CVčko, prostě ojítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bych rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě. Nechceme CVčko, prostě o sobě

právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radio House. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz.

0: osmnáctinách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rock dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rockovej mejdan. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český. Žádnej potlach. Ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny. Ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendář. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě sly ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná oslava se v tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná oslava se já, slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy, rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Lineup je o křest kalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Lineup je opět překvapení. Prostě slušná oslava se vším všudy. Lineup je opět překvapením. Překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovních sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovních hale sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovních si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s námi tu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s námi se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky díme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ.
1: Ahoj,
0: rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Mio
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Rok má být tvrdej a beton taky. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlaň. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Peace and I. Peace and I just died in. Peace and I just died in your. Peace and I just died in your arms od britský rock. Peace and I just died in your arms od britský rockový skupiny. Peace and I just died in your arms od britský rockový skupiny Cutting Crew. Peace and I just died in your arms od britský rockový skupiny Cutting Crew. Just died in your arms od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších. In your arms od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších. Od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších. Nejikoničtějších hitů 80. Rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších. Nejikoničtějších hitů 80. let. Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 19... největších a nejikoničtějších hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1980 nejikoničtějších hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single 80. let. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single z debutového alba skupiny Broad. Vyšla v roce 1986 jako hlavní single z debutového alba skupiny Broad Roast. 1986 jako hlavní single z debutového alba skupiny Broad Roast. Čest jako hlavní single z debutového alba skupiny Broad Roast. Kdybyste se ptali hlavní single z debutového alba skupiny Broad Roast. Kdybyste se ptali proč debutového alba skupiny Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak skupiny Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem sama. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže proto nejsem sama. Takže proto celosvětově vystřelila napříč na. Takže proto celosvětově vystřelila na přední příčky hit parád a v roce 1987 dokonce dobila prestižní první místo v americkém žebříčku. 87 dokonce dobila prestižní první místo v americkém žebříčku Billboard Hot 7 dokonce dobila prestižní první místo v americkém žebříčku Billboard Hot a prestižní první místo v americkém žebříčku Billboard Hot 100. Prestižní první místo v americkém žebříčku Billboard Hot 100. Místo v americkém žebříčku Billboard Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo žebříčku Billboard Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC Billboard Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Radio. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Radio. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Radio. Jen komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Radio. Komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Radio.
1: Drby z ohrad a výběr
0: AC/DC už za chvilku na Rock Radio.
1: Drby z ohrad a výběhu
0: zooparku na Rock Radio.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásí

0: ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí parta a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a ve
0: Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer.
0: Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer.
0: Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer.
0: Čí party.
1: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo jiný. Karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdá. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdá káme. Kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdá káme. Kempví. Mím to ráno od kdá káme. Kemp v zooparku vás. Mím to ráno od kdá káme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně
1: u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která
0: Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinař. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Ker italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speci a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavmu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. Venou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavit. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hledáte
2: ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno
2: www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už
2: www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
2: lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchej.
3: Všechno už vám přijde. Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Přijde. Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás to. Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplno koukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou

0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě...
1: Hejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: Hausra.
0: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý
0: novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý
0: v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přiváželi.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v
1: Prahu. Unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v
1: Prahu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pás z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to...
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně...
1: ...na metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami.
0: Tak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě po...
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádně
0: se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Te pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Sa.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Sakra. CZ. Sakra.
4: Moje záda.
1: Z. Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé.
1: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto... Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Health přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně. A zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukáže masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následně. Ukážeme vašim zaměstnancům.

0: Jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Kážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthy office zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthy office.eu sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.eu, protože my měníme Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.eu, protože my měníme kancelář Praha zavenář healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské zavenář healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadline.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Když vyrábíte z vlastní Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němců. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě, je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. R

Nemusíš být Nemusíš být pokérovaný a Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro nej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Nabídka platí pouze 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK Scandinavia do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK 11.10. a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living online. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Už tě nebaví.
0: JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na pro.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovno.
0: Sleeping and Living.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovno. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svět. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komun od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. By tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár se s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár věc, proč bychom tak.

0: projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Tem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. S 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každých podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidám spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální máte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou máme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálního digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníckých akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapoj, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechno, nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechno. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Si ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Jediný slušný plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Jediný slušný rádio.
0: Teď na radiohouse.cz.
1: Jediný slušný rádio.
0: Rockrádio.cz.
1: Jediný slušný rádio.
0: Rockrádio.cz.
1: Jediný slušný rádio.
0: Rock rádio.
1: Jediný slušný rádio.
0: Rock rádio.
1: Jediný slušný rádio.
0: Rock rádio.
2: Nejvyšší čas na
1: slušný rádio.
0: Rock rádio.
2: Nejvyšší čas na
0: Rock rádio.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný
0: Rock rádio.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se dorání rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se dorání. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ.

se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio CZ.

0: 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší, nebo
0: na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří slunce.
0: 7 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání si slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušťovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend.

0: mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2000 zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2000 kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2013 spolupratr Big. Ale mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. No Avantage, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. No a Erik má ale i solovou 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. No a Erik má ale i solovou dráhou, kde vydal celou řadu solových alb
1: a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelách.
0: Brian Adams.

0: počasí. Je slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během dne...
0: Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během dnešní... Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo. Dívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Máme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní západu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 6 polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 18 stupňů až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 18 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem na jižní Moravě. Ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem Moravě. Ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.

Vízku pro vás máme extra slevu 10%. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevně. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Na vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží.

tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House. Co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. A právě teď na radiohouse.cz. Slyšíte teď na radiohouse.cz. Slyšíte tuhle CZ. Slyšíte tuhle reklamu? A co? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojektujte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. Co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvíce, aby příště byla o vaší firmě.

0: pohodovej...
1: Dio, rokovej víkend.
0: Pohodovej víkend vám z Rokrádia...
1: Rokovej víkend.
0: Pohodovej víkend vám z Rokrádia přeje Adel...
1: Víkend.
0: Pohodovej víkend vám z Rokrádia přeje Adel... Pohodovej víkend vám z Rokrádia přeje Adel, vaše víkendová moderátorka. Pohodovej víkend vám z Rokrádia přeje Adel, vaše víkendová moderátorka. Máme víkend vám z Rokrádia přeje Adel, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu vám z Rokrádia přeje Adel, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října přeje Adel, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října Adel, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října 9 hodin víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátek slavím. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátek slavím Marina. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátek slavím Marina. Kromě 9 hodin a svátek slavím Marina. Kromě toho, ale dneska svoje a svátek slavím Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 60. slavím Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 66. narozeniny. Kromě toho, ale dneska svoje 66. narozeniny slaví Amerika. Kromě toho, ale dneska svoje 66. narozeniny slaví americký, ale dneska svoje 66. narozeniny slaví americký rokovej hudebník a zpěvák. Svoje 66. narozeniny slaví americký rokovej hudebník a zpěvák Eric. 66. narozeniny slaví americký rokovej hudebník a zpěvák Eric Martin. Narozeniny slaví americký rokovej hudebník a zpěvák Eric Martin, který slaví americký rokovej hudebník a zpěvák Eric Martin, který ho můžete znát jako frontmanský rokovej hudebník a zpěvák Eric Martin, který ho můžete znát jako frontmanskou tvář. Rokovej hudebník a zpěvák Eric Martin, který ho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěvák Eric Martin, který ho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka Martin, který ho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, který ho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantko frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantage tvář a zpěváka kapely Mr. Big.

talk the way kids will. Way.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Radio. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin.

0: Byly a dodnes jsou obrovskou modlou jedním obřím hitem v Japonsku byly a dodnes jsou obrovskou modlou obřím hitem v Japonsku byly a dodnes jsou obrovskou modlou Erik tam nas v Japonsku byly a dodnes jsou obrovskou modlou Erik tam naspíval i několik úspěšných a dodnes jsou obrovskou modlou Erik tam naspíval i několik úspěšných dnes jsou obrovskou modlou Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a modlou. Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí. Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí. Včetně slavných naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí. Včetně slavných japonských několik úspěšných solových alb a cover verzí. Včetně slavných japonských popových solových alb a cover verzí. Včetně slavných japonských popových písní předěl alb a cover verzí. Včetně slavných japonských popových písní předělaný do rockového Mr. Vocalist
1: což je například pro Sandreky herní série Mega Man.
2: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Domov. Porfix.

Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší přejeme Eriku Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. Nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což tý narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Z hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně. Definitivně zakotvil u zpěvu. Sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má oval na bicí, než definitivně zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou, než definitivně zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou energii a ne zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech. Je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá smej tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo republika a na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo republika často zpívá s oblibou slézá z pódia přímo republika často zpívá bez mikrofonu slézá z pódia přímo republika často zpívá bez mikrofonu jen s akustickou pódia přímo republika často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává republika. Často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává. Často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat. Zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Za akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v USA se mistrává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali zborově zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně jedni zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně jedni. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně jedni. Jedním obřím hitem. V USA se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku.

0: Jděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Proč se culí?
0: Porfix. Jděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Proč se culíš?
0: Protix. Jděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Proč se culíš? Protože budeme krásný.
0: Rozumem, budujte srdcem.
1: Proč se culíš? Protože budeme krásný.
0: Budujte srdcem.
1: Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude. Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v metro. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v metro. Jiný level. Beauty Days v metropoli Zličín. Vlasový styling. Beauty Days v metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna s dárečky. Styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna s dárečky. Beauty Days čaje nebo kavárna s dárečky. Beauty Days v metropoli Zličín. 15. kavárna s dárečky. Beauty Days v metropoli Zličín, 15. až 18. Beauty Days v metropoli Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy v metropoli Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštěvové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštěv slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštěvte L'Occitane na 30% díky týdenní slevové knížce. Navštěvte L'Occitane Nike Profimet díky týdenní slevové knížce. Navštěvte L'Occitane Nike Profimet a další značky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Nové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu. L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. A další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
1: Značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co naletí.
1: Více na webu Metropole Zličín.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha.
1: Webu Metropole Zličín.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První
2: na
1: Zličín.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Dík.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla
2: na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví.
2: Na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: Ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne. Občas.
2: Navádění letadel.
3: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne. Občas je v tom napětí.
2: To... Letadel.
3: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrik.
3: Když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrik.
3: Jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci.
3: Přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Na letišti.cz. Xandria Symfo

Xandria, symfonik metalová. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čekává symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čekává zdechberoucí symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čekává krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čekává zdechberoucí show. Xandria s novou deskou Eclipse do Prahy. Čekává zdechberoucí show. Xandria Seven Spire Eclipse do Prahy. Čekává zdechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Ne ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský ryt. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Kapely. Jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt. 15. říjen, Pražský distrikt. 15. říjen, Pražský distrikt. Jen Pražský distrikt. Distrikt.

které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz. O salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz. Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz. Rock Radio. Snadno zvyká. Více na kopecký.cz. Rock Radio. Zvyká. Více na kopecký.cz. Rock Radio. Kopecký.cz.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Pozdě s Jirkou.

0: z nabídky 7 z nabídky 7 dní Peugeot z nabídky 7 dní Peugeot se z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhod se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhod nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnější tichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již z těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 520 tisíc podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě 25 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony.
1: Čekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony
1: Kopecký. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které
0: staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno
0: zvykákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na

z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock z garáží a zkušeben. Rock

DAB i FM nebo na rádia v DAB i FM nebo na rádia v DAB i FM nebo na rádia.cz v DAB i FM nebo na rádia.cz DAB i FM nebo na rádia.cz Rock FM nebo na rádia.cz Rock Radio na rádia.cz Rock Radio .cz Rock Radio .cz

Nemusíš chodit jen včer. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rok. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rok je Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rok je slušná muzika. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rok je slušná muzika. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rok je slušná muzika pro všechny. Černý, abys byl rocker. Rok je slušná muzika pro všechny. Rok je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo svět... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den válost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy. Z nový desky a těšit se můžete.
1: I want it all.

0: Rock. Rock Radio. Rock je slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Paní odjela.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Paní odjela na celý víkend.
0: Rock je slušná muzika.
1: Paní odjela na celý víkend.
0: Je slušná muzika.
1: Paní odjela na celý víkend.
0: Slušná muzika.
1: Paní odjela na celý víkend.
0: A
1: paní odjela na celý víkend.
2: Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem.

Až na free video se podívám, až vyhodí video se podívám, až vyhodí se podívám, až vyhodím kapesníky promáčám, až vyhodím kapesníky promáčám.

0: slavíme plnoletost, a to 18 let. A takhle velká party si za... Tože slavíme plnoletost, a to 18 let. A takhle velká party si za... Jsme plnoletost, a to 18 let. A takhle velká party si zaslouží i větší prostost, a to 18 let. A takhle velká party si zaslouží i větší prostor, a tak letos let. A takhle velká party si zaslouží i větší prostor, a tak letos budeme slavit ve... Takhle velká party si zaslouží i větší prostor, a tak letos budeme slavit ve Zlíně. Ty si zaslouží i větší prostor, a tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu slouží i větší prostor, a tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu i prostor, a tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. a tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sport, budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Těžte 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Těšte se ovládneme sportovní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Rádia, slušnitovní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Rádia, slušní rockerky křest Datart. Těšte se na tváře Rock Rádia, slušní rockerky křest kalendářů a těšte se na tváře Rock Rádia, slušní rockerky křest kalendářů a hlavně na tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. A jak už zbývá tradicí, jména kapely, který znáte z našeho vysílání, a jak už zbývá tradicí, jména vám neznáte z našeho vysílání, a jak už zbývá tradicí, jména vám neodhalíme vysílání, a jak už zbývá tradicí, jména vám neodhalíme, ale když se jak už zbývá tradicí, jména vám neodhalíme, ale když se pozorně ze sociálních sítích, možná na ně přijdete sami. A nebude chybět ani hudební, možná na ně přijdete sami. A nebude chybět ani hudební překvapení. Lístky možná na ně přijdete sami. A nebude chybět ani hudební překvapení. Líst přijdete sami. A nebude chybět ani hudební překvapení. Lístky seženete na rok. A nebude chybět ani hudební překvapení. Lístky seženete na rockový rádio. Chybět ani hudební překvapení. Lístky seženete na rockovýradio.cz. Překvapení. Lístky seženete na rockovýradio.cz. Lístky seženete na rockovýradio.cz. Lístky seženete na rockovýradio.cz.
1: Padají vám vlasy.
0: Na rockovýradio.cz.
1: Padají vám vlasy. Vraťte
0: radio.cz.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin.cz. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofein. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šamp. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Doping pro vaše vlasy.
2: Ale, co pak? Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svý... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Kají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Tak svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. I kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez... Přijdeme na to...

0: opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou... A opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou... To. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervace a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy. Míny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezde autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... Rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
2: Půjčte si...
1: Loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
1: Radu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: Chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.
1: No.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC. Si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Komerční banka. Více na KBCZ.
3: Uvažujete...
2: Komerční banka. Více na KBCZ.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle?
2: Více na KBCZ.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle?
2: Více na KBCZ.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční...
2: CZ.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné... Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční... Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Na tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná... Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla ku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich... ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
4: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证。

0: 取条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息。取条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行。条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。您的几条个人信息和银行卡号。个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky, ani levný
0: čínský和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský
0: 银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský
0: 号。
1: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský Já se oblíkám. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Přemýšlíte o...
1: Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Přemýšlíte o nové koupě. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen s inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafická nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Jdou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Jsem
2: koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Jsem horská
2: a také podlah. Siko.cz.
3: Jsem horská gorila z Úgy.
2: Podlah. Siko.cz.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
4: Šálek.
2: Z.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
4: Šálek obyčejné.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
3: Horská gorila z Úgandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale
3: gorila z Úgandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
3: neobyčejné.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže jiné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám, může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským ostvám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám. Šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Obyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Čestám i horským gorilám.

Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny. Jako předešlý roky jsme se... Rock Radio opět bude slavit narozeniny, jako předešlý roky jsme se minulý rok viděli v Plzni, kde jsme společně oslavili 17. narozeniny. A musím říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně. Když tam byli tak skvělí. Ale letos to bude extrémně velká party, protože slavíme plnoletí. A to 18 let. A takhle party, protože slavíme

kávou outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Pad se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychut 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomenujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman. Gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.mountaingorillacoffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz. Rock Radio. www.bushman.cz. Rock Radio. www.bushman.cz.

0: FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Z. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací.
0: Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit sami, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví sta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál. Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour jako host zahrají v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour jako host zahrají Loko Loko barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour jako host zahrají Loko Loko vystoupí tam ve se staví se svojí tak jdem dál tour jako host zahrají Loko Loko vystoupí tam ve čtvrtek 8. tak jdem dál tour jako host zahrají Loko Loko vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak deva pítám ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk za 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS se God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. na PS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. na druhý The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Taky v Modrý Opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák. Opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák. Tu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada. Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu a dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandry. Tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i 7. do klubu District Symphonic metalová Xandria.

Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová. Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová. Prorok Radio Šárka Holubcová.

Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou

0: užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Čekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát
0: Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát
0: den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát strč prsk krsk krsk.
2: Znám lepší.
0: Co, tak Allegro.
1: Řekni třikrát strč prsk krsk krsk.
2: Znám lepší.
0: Allegro.
1: Řekni třikrát strč prsk krsk krsk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla pro.
1: Řekni třikrát strč prsk krsk krsk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla pro.
1: Strč prsk krsk krsk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje C. Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje C. Lepší. Skla prostroje.

0: www.autobranka.cz. Dejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. V Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. V Náchodě. www.autobranka.cz. www.autobranka.cz.
1: Už
0: Autobranka.cz.
1: Už nemusíte čekat
0: na CZ.
1: Už nemusíte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na Už nemusíte čekat, až si ušetříte na Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, ne na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a najdete si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50. Získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pranto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu na slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchod každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nejvyšší pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nejvyšší slevy u obchodníka. Nejvyšší obchodníka.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránek. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. CZ. Vše slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se stránky. www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo. www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. No, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. Nevešlo na www. Rokový rádio. CZ. www. Rokový rádio. CZ. Rokový rádio. CZ. CZ.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro prostroje, skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Prostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla?
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Prostroje. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Prostroje CZ.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Prostroje CZ.
0: Spec pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovské a stavební stroje.
1: Skla? Prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Stroje. Skla? Prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Oslavte 30.
1: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Oslavte 30.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Oslavte 30. výročí legend.
0: Na skla pro pracovní stroje.
2: Oslavte 30. výročí legendy.
0: Škoda pracovní stroje.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem. Té výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem. Legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. A koli z lehké slitiny. Edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. A koli z lehké slitiny. Vyniká svým designem, prémiovým lakováním. A koli z lehké slitiny. Nyní navíc s designem, prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem, prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol, lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků, koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jedné slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vašich koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší idea za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
3: Na vaši návštěvu se těch...
2: Již 30 let vaší ideální volbou.
3: Na vaši návštěvu se těší aut...
2: 30 let vaší ideální volbou.
3: Na vaši návštěvu se těší autobr...
2: Ideální volbou.
3: Na vaši návštěvu se těší autobranka, váš autorizovaný... Na vaši návštěvu se těší autobranka, váš... Na vaši návštěvu se těší autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Na vaši návštěvu se těší autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Vaší autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Ka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka, autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka

0: muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Pojďme se
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat.
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během
0: počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývá. Odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 6 polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle. A nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až osní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až 18. 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až 18. 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až 18 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až 18 a v 1000 metrech na horách na jižní Moravě ojediněle až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů Moravě ojediněle až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů ojediněle až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů
0: Ač už prší
1: 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ač už prší
1: 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ač už prší
1: 7 stupňů.
0: Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika k napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.

Jsou dny dobré. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce, pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce, Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď na... Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když měš za super ceny, na nic nečekej. Běž na Allegro.

0: Sobota 10. října. Sobota 10. října 10 hodin. Sobota 10. října 10 hodin a vás na Rock Rádiu zdraví Adel. 10. října 10 hodin a vás na Rock Rádiu zdraví Adel. Jadou října 10 hodin a vás na Rock Rádiu zdraví Adel. Jadou na 10 hodin a vás na Rock Rádiu zdraví Adel. Já doufám, že jen a vás na Rock Rádiu zdraví Adel. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle rádiu zdraví Adel. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí Adel. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný dep. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese. Doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese. Ale já máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese. Ale já vás potěším a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese. Ale já vás potěším slušnou počasí nepůsobí žádný deprese. Ale já vás potěším slušnou rockovou muzikou nepůsobí žádný deprese. Ale já vás potěším slušnou rockovou muzikou deprese. Ale já vás potěším slušnou rockovou muzikou. Ale taky si dám. Ale já vás potěším slušnou rockovou muzikou. Ale taky si dáme další song na přání. Vás potěším slušnou rockovou muzikou. Ale taky si dáme další song na přání. Slušnou rockovou muzikou. Ale taky si dáme další song na přání. Takže už si můžete rockovou muzikou. Ale taky si dáme další song na přání. Takže už si můžete psát muzikou. Ale taky si dáme další song na přání. Takže už si ale taky si dáme další song na přání. Takže už si můžete psát o svoje tužby. Další song na přání. Takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinu. Takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinku. Takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinku začínáme. Můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinku začínáme linkinama svoje tužby. No a my 10. hodinku začínáme linkinama. No a my 10. hodinku začínáme linkinama. System of 10. hodinku začínáme linkinama. System of down hodinku začínáme linkinama. System of down ospringama. Down ospringama a už teď Western Boogie a kabáti. Springama a už teď Western Boogie a kabáti. Už teď Western Boogie a kabáti. Western Boogie a kabáti. Kabáti.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

kávu a povídáme na kolenou. Gimist a povídáme na kolenou. Gimist, jako povídáme na kolenou.

Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro belka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: kapely. Píseň The Eponymous Machine od americký rockový píseň The Eponymous Machine od americký rockový kapely Linkin Park představuje The Eponymous Machine od americký rockový kapely Linkin Park představuje velký od americký rockový kapely Linkin Park představuje velký milník od americký rockový kapely Linkin Park představuje velký milník rockový kapely Linkin Park představuje velký milník v historii skupiny Linkin Park představuje velký milník v historii skupiny. Jde o pilotní singl. Park představuje velký milník v historii skupiny. Jde o pilotní single. Je velký milník v historii skupiny. Jde o pilotní single z jejich 8. milník v historii skupiny. Jde o pilotní single z jejich 8. historii skupiny. Jde o pilotní single z jejich 8. studiového alba From Zero. Jde o pilotní single z jejich 8. studiového alba From Zero. Jde o pilotní single z jejich 8. studiového alba From Zero, vydanýho v listopadu. Single z jejich 8. studiového alba From Zero, vydanýho v listopadu 2020. Z jejich 8. studiového alba From Zero, vydanýho v listopadu 2024. Mýho studiového alba From Zero, vydanýho v listopadu 2024. A tahle skladba alba From Zero, vydanýho v listopadu 2024. A tahle skladba znamenala Zero, vydanýho v listopadu 2024. A tahle skladba znamenala vydanýho v listopadu 2024. A tahle skladba znamenala pro Linkin Park, ale i obě 2024. A tahle skladba znamenala pro Linkin Park, ale i obě. A tahle skladba znamenala pro Linkin Park, ale i obecně pro nás fanoušky teda. Tahle skladba znamenala pro Linkin Park, ale i obecně pro nás fanoušky teda. Znamenala pro Linkin Park, ale i obecně pro nás fanoušky teda. Velký návrat Linkin Park, ale i obecně pro nás fanoušky teda. Velký návrat na scénu, ale i obecně pro nás fanoušky teda. Velký návrat na scénu po více než 7 let pro nás fanoušky teda. Velký návrat na scénu po více než 7 let fanoušky teda. Velký návrat na scénu po více než 7 letech od tragická. Velký návrat na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2000 na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017 více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017 a zároveň štech od tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017 a zároveň šlo o prvního úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017 a zároveň šlo o první představení zpěváka Chestera v roce 2017 a zároveň šlo o první představení nový sestavy v roce 2017 a zároveň šlo o první představení nový sestavy na postu 2017 a zároveň šlo o první představení nový sestavy na postu hlavní a zároveň šlo o první představení nový sestavy na postu hlavní zpěvačky o první představení nový sestavy na postu hlavní zpěvačky se představila Emily Amst představení nový sestavy. Na postu hlavní zpěvačky se představila Emily Armstrong a zdavy. Na postu hlavní zpěvačky se představila Emily Armstrong a na postu hlavní zpěvačky se představila Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin zpěvačky se představila Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin Britain. Představila Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin Britain. Tahle byla Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin Britain.
1: Tahle píseň dokonale zabicími nově usedl Colin Britain. Tahle píseň dokonale propojuje klasický zvuk Linkinů, který fanoušci milují z Alp jako Hibbert Theory nebo Meteora.

Nemusíš být... Nemusíš být rebelka a... Nemusíš být rebelka, abys byla ro... Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka.

0: který fanoušci milujou z Alp jako Hibbert Theory nebo Meteora.
1: Dneska

0: Tak možná Průmka v Jičíně bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě podívat, mají do Průmka v Jičíně bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě podívat, mají do 12 hodin. A kdo bude tou správnou volbou? Dneska se tam můžete ještě podívat, mají do 12 hodin. A kdo to dneska nestihl volbou? Dneska se tam můžete ještě podívat, mají do 12 hodin. A kdo to dneska nestihne? Dneska se tam můžete ještě podívat, mají do 12 hodin. A kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených ještě podívat, mají do 12 hodin. A kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených dveří bude v hodin. A kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených dveří bude v sobotu. Dneska nestihne, tak další den otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Tak další den otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Den otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Bon dveří bude v sobotu 28. listopadu. Bon Jovi Hellstorm Ozzy 8. listopadu. Bon Jovi Hellstorm Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na rok listopadu. Bon Jovi Hellstorm Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli. Bon Jovi Hellstorm Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na rok rádiu. Hellstorm Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na rok rádiu.
1: Ale.
0: Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na rok rádiu.
1: Ale, co pak?
0: A Cranberries už za chvíli na rok rádiu.
1: Ale, co pak? Pískají.
0: Za chvíli na rok rádiu.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá.
0: Chvíli na rok rádiu.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrol. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijde, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to. Podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi. A opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. To. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. S velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezerva bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Proč?
1: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culí?
1: Jezděte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culíš? Protože...
1: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culíš? Protože budeme krásný.
1: To u... Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culíš? Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culíš? Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Proč se culíš? Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohlíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metro.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Ne, tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styl.

0: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty work. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava Match Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava Matcha Chaje nebo Poli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava Matcha Chaje nebo Kava. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava Matcha Chaje nebo Kavárna z dárečky. Beauty Day Link, beauty workshopy, příprava Matcha Chaje nebo Kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. Workshopy, příprava Matcha Chaje nebo Kavárna z dárečky. Beauty Days v Metro. Příprava Matcha Chaje nebo Kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15 nebo Kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15 Kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy z Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%. Díky ty až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%. Díky týdenní slevina. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%. Díky týdenní slevové. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%. Díky týdenní slevové knížce. Kupy se slevami až 30%. Díky týdenní slevové knížce.
1: Navštivte Loxita.
0: 30% díky týdenní slevové knížce.
1: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet.
0: 30% díky týdenní slevové knížce.
1: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a
0: díky týdenní slevové knížce.
1: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody.
1: Více na webu.
0: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody.
1: Více na webu Metropole z L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody.
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Profimet a další značkové obchody.
0: Více na webu Metropole Zličín.
2: Když
0: a další značkové obchody.
1: Více na webu Metropole Zličín.
2: Když uvidíte Albert
0: nebo obchody.
1: Více na webu Metropole Zličín.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné
0: webu Metropole Zličín.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné levně
0: pole Zličín.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější, nehledejte. Tento týden vidíte Albert neporazitelné levnější, nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné levnější, nehledejte. Tento týden u nás Jihočet neporazitelné levnější, nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo ne, levnější, nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250, nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů s a tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů s den u nás Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 124,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 120. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albertičková kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30 kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9.29,90. Albert dle srovnání k 30.9.30. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. 30.9.

0: Hledáte spolehlivý
1: kvátý.
0: Hledáte spolehlivý vůz, kterým... Hledáte spolehlivý vůz... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoli v Praze.
0: Vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás.
0: Má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká
0: historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka.
0: Perfektní technický stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených
0: technický stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý
2: v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný
2: na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku.
2: Široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
2: prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis,
2: který vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A
0: původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete
0: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i
0: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování,
0: který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.
2: Můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.polic.cz.
2: I výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.polic.cz. Auto.
2: Financování.
0: Nabídka vozu na auto.polic.cz. Autopoli, váš nabídka vozu na auto.polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu na auto.polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v auto.polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Poli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Zatímco všichni
0: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Zatímco všichni
0: v Praze a Příbrami.
1: Zatímco všichni ještě spí.
0: My.
1: Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě m... Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Vylchni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Vyl ty víme, že by. Ty už tvrdě makáš. Vyl ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Ty už tvrdě makáš. Vyl ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. Vyl ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Vyl ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky staví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunář a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože pro... ...se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti.

Píseň do Eptimna Smash. Píseň do Eptimna Smashen. Píseň do Eptimna Smashen. Od americké. Píseň do Eptimna Smashen. Od americký rokový.

0: Protože profíci vědí. A vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Čej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí.
1: Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok.
2: Slušnej rok.
1: Rock Radio. Slušnej rok.
2: Slušnej rok pro Prahu a...
1: Rock Radio. Slušnej rok.
2: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio.
2: Slušnej rok.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio.
2: Slušnej rok.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio.
2: Rok je slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio.
2: Rok je slušná muzika a střední Čechy.
1: Rock Radio.
2: Rok je slušná muzika. Střední Čechy.
1: Rock Radio.
2: Rok je slušná muzika.
1: Rock Radio.
2: Rok je slušná muzika.
4: Rock Radio.
2: Rock je slušná muzika.
4: Rock Radio.
2: Slušná muzika.
4: Rock Radio.
2: Muzika.

Nemusíš být... Nemusíš být mánička. Nemusíš být mánička, abys byl rok. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rok. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rok i... Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rok je Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rok je slušná muzika. Být mánička, abys byl rocker. Rok je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rocker. Rok je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rok je slušná muzika pro všechny. Rok je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny. Pro všechny.

Do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu, tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album radio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co... Vyberte si rockový album na...

hlasu záleží. Kový referendum. Na vašem hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Záleží.

Tohle byl Bon Jovi a... Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout. Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme... Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout dnešní rokový referendum. Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout dnešní rokový referendum. Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout dnešní rokový referendum. Opět Bon Jovi a my si pojďme připomenout dnešní rokový referendum. Opět na výběr ze tří pojďme připomenout dnešní rokový referendum. Opět na výběr ze tří desek připomenout dnešní rokový referendum. Opět na výběr ze tří desek a my si pojďme říct, jak rokový referendum. Opět na výběr ze tří desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní referendum. Opět na výběr ze tří desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Opět na výběr ze tří desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Ze tří desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desk mi říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2005. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2020. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2026. 42% z roku 2026. 42%, což je stejně jako Rolling Stone 2026. 42%, což je stejně jako Rolling Stones. Stejně jako Rolling Stones z roku 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední jako Rolling Stones z roku 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska Stones z roku 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska Seven Dust 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska Seven Dust 2020 Tongues. No a poslední deska Seven Dust 2026 z roku U. Poslední deska Seven Dust 2026 z roku One. 16%. 16%. Je jenom na vás, kterou desku vyberete. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska. Alex 18. hodiny dneska. Alex ukončuje hlasování a od 19. hodin vám dneska. Alex ukončuje hlasování a od 19. hodin vám vybraná deska na rok rádiu. Alex ukončuje hlasování a od 19 hodin vám vybraná deska na rok rádiu. Ukončuje hlasování a od 19 hodin vám vybraná deska na rok rádiu zazní. A od 19 hodin vám vybraná deska na rok rádiu zazní. Od 19 hodin vám vybraná deska na rok rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, vám vybraná deska na rok rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak na rok rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme rozhodnout o zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme rozhodnout o desku. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, tak ještě můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, protože ještě můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42 můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42% rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42% 42% zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones.

0: zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: Anebo kapela YouTube.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už dospat.
0: Anebo kapela YouTube.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spí. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
3: Šéfe.cz. Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme...

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý komplet. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenaf... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká. To netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, ří...
0: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal...
0: Vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas. Mám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají... Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačite na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom... Kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíka.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je sklade.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? E-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objedná vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresor. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fič. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Uvažujete o
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Uvažujete o tepelném? Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají značku výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbor provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i stabilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. S našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup tíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. I kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Skonto nábytek. Na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Skonto nábytek. Se zvyklí. Proterm.cz. Skonto nábytek. Už CZ. Skonto
3: nábytek. Už nemusíte čekat, až si už... Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte

0: Si ho jednoduše za cenu, musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu na Ktitek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na duše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu se. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% dělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Sedíš celý den na přepážce.
0: Poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se
0: domů u obchodníka.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů
0: otrávodníka.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativ. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v supoješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi. Láká tě kreativní a cool

www.radia.cz, Tabu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio.cz.

život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš, máme prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz.

Nemusíš být Nemusíš být pokérovaný, abys Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Yes. Muzika pro všechny. Yes.

0: gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet za 20. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krem za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krem kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krem kilo za 299 Jakobs Velvet zrnková káva krem kilo za 299,90 až do 300 zrnková káva krem kilo za 299,90 až do 299,90 až do 13. října Kaufland 99,90 až do 13. října Kaufland 90 až do 13. října Kaufland až do 13. října Kaufland 13. října Kaufland
1: už nemusíte
0: Kaufland
1: už nemusíte čekat, až si ušetří. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše, ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na který nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodej. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s kontoce, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50 pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodníka Profi Vodňák. Z nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi Vodňák. Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi Vodňák. Stou slevy u obchodníka. Profi Vodňák. Stou se nemusí. Obchodníka.

0: Rádio. Počas rok je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký počasí?
0: Slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký počasí nás dnes?
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká?
0: Rádio. Počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně...
0: Počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo, nebo... Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo, na většině území... Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný nás dneska ještě čeká. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť. Dneska ještě čeká. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Pozataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývá od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 západu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 1 polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci metrech na horách kolem Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší
1: v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo
1: padá metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo
1: kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušné. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8 diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí.

Rádio každýho počasí. Rock Rádio časí. Rock Rádio, rockovej.

0: Rádio. Rokové víkend.
1: Pohodovou sobotu vám z
0: Rokové víkend.
1: Pohodovou sobotu vám z Rokrádia.
0: Rokové víkend.
1: Pohodovou sobotu vám z Rokrádia přeje Adéla Šebíková. Pohodovou sobotu vám z Rokrádia přeje Adéla Šebíková. Máme... Pohodovou sobotu vám z Rokrádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. Pohodovou sobotu vám z Rokrádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října. Sobotu vám z Rokrádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října 11 hodin. Rokrádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října 11 hodin. A přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října 11 hodin. A svátek Sla Šebíková. Máme 10. října 11 hodin a svátek slaví Marina. Máme 10. října 11 hodin a svátek slaví Marina. Kromě 10. října 11 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho slaví 60. října 11 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho slaví 60. 11 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho slaví 60. hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho slaví 66. svátek slaví Marina. Kromě toho slaví 66. narozeniny Erik Martin. Slaví Marina. Kromě toho slaví 66. narozeniny Erik Martin. Kromě toho slaví 66. narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince toho slaví 66. narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince 66. narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice, na začátek téhle hodinky, v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice, na začátek téhle hodinky se budeme povídat, ale teď už k muzice, na začátek téhle hodinky posíláme Mr. Big, ale teď už k muzice, na začátek téhle hodinky posíláme Mr. Big, tři sestry, muzice, na začátek téhle hodinky posíláme Mr. Big, tři sestry, Incubus, na začátek téhle hodinky posíláme Mr. Big, tři sestry, Incubus, anebo k téhle hodinky posíláme Mr. Big, tři sestry, Incubus, anebo už teď ACDC, posíláme Mr. Big, tři sestry, Incubus, anebo už teď ACDC, Big, tři sestry, Incubus, anebo už teď ACDC, tři sestry, Incubus, anebo už teď ACDC, sestry, Incubus, anebo už teď ACDC, Incubus, anebo už teď ACDC, teď ACDC.
0: Rock Radio.

značkové slevy. Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, bohemské slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodouflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 8 dinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 18,90. Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian, Jonka

DABu i FM nebo na radia.co. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rok.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránk. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio. Slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia ne... Rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia... www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýrad. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Šlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: Kvalitní nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny. Nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivodac. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rok s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: Profivoda.cz.

Rock Radio. Rock Radio, rockovej výrok. Rock Radio, rockovej výrok. Rock Radio, rockovej výrok. Život i... Rock Radio, rockovej výrok. Život je víc cest. Rock Radio, rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Radio, rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik Mar. Výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Víc cesta než cíl. Erik Martin. Staneš cíl. Erik Martin. Erik Martin. Erik Martin.

0: od malička vedlo k lásce k hudbě. Otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě.
1: Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých vokalist. Svůj

0: Nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami, například pro soundtracky spojených s videohrami a anime, například pro soundtracky herní série Mega Man.
1: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Jste připraveni obklopit nad Itálii? www.lavite.cz. Jste připraveni obklopit se podzimními hity? www.lavite.cz. Jste připraveni obklopit se podzimními hygge? www.lavite.cz. Jste připraveni obklopit se podzimními hygge? Vězku nabízíme široký... Jste připraveni obklopit se podzimními hygge? Vězku nabízíme široký sortiment byt...

0: se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru, dekorací a doplňků i nábytku.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
2: Na kačinu.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
3: Tak jo, první indice.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
3: Tak jo, první indice. Celý den.
1: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
3: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
3: Ne.
1: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to.
3: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
3: Ne.
1: Tak děláš. Jdeme na to.
3: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
3: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
3: Indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
3: Kde pak? Ještě na poden jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování.
1: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bez
3: nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola. Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
1: Na letišti.
3: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 6
3: pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
1: Na letišti

0: Praha najdete přes 600
1: Omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Tak co jí?
0: Napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Tak
0: te tu svou na práci na letišti.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si
0: práci na letišti.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: .cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, řík.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic.
2: Koupíme. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky.
1: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se ki.
1: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele. Vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
2: Svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
2: Tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
4: Když už nevíte, co...
3: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitkem...
3: Vyřešíme zážitkem od Allegry.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitkem
3: od Allegry.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
3: Romanticko.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House runny.
4: Darujte zážitek od Allegry.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva. Zážitek od Allegry.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adren. Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinovou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo
4: pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž. Running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na ale v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegry sportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegry vyberete dárek.
3: Nový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každé.
3: Nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zaslouženou masáž.
4: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte masáž.
4: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
5: Firma na zážitky.
4: Dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
4: Pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Hledejte na.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Zážitky.
3: CZ.
6: Přestaň být ten
3: CZ.
6: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. A přestaň být ten divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné.

všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší přejeme. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který... Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví... Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. Přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Eriksen, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, je šestý narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ne. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička... Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo... Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho...

a staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo částí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybere. Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo... Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Tě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přibereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Jinsek od tebe. Another world. Jiná realita tebe. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita CZ. The world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Rock Radio. Jiná realita CZ.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz DABu i FM nebo na rádia.cz Rock FM nebo na rádia.cz Rock Radio nebo na rádia.cz Rock Radio .cz Rock Radio .cz

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a Kont Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, ano, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu dovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

0: potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Flandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tekit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ok nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba 10. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až 90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října Kaufland ležák za 13,90 až do 13. října Kaufland 13,90 až do 13. října Kaufland
1: oknem fouká
0: 10 až do 13. října Kaufland
1: oknem fouká střech
0: do 13. října Kaufland
1: oknem fouká střecha padá kropa
0: 13. října Kaufland
1: oknem fouká střecha padá kropa
0: Kaufland
1: oknem fouká střecha padá kropa k nám to praví
0: Zedland
1: oknem fouká střecha padá kropa k nám to praví oknem fouká střecha padá kropa k nám to praví
0: Zedník malíř topena
1: oknem fouká střecha padá kropa k nám to praví
0: Zedník malíř topena
1: střecha padá kropa k nám to praví
0: Zedník malíř topenář podlahář ale ne na to
1: nám to praví
0: Zedník malíř topenář podlahář ale ne na to všechno stačí rekbity Zedník malíř topenář podlahář ale ne na to všechno stačí rekbity malíř topenář podlahář ale ne na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat
0: náš podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho
0: náš, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět
0: ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu
0: stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity tetů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Uvažujete o
2: kvality.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu. Zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Každý z nás řeší
3: přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Každý z nás řeší, jak
3: na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co
3: nás zvyklí.

0: Dohodu Harley a písa... Dohodu Harley a píseň Proč pocit... Dohodu Harley a píseň Proč pocit mám... Dohodu Harley a píseň Proč pocit mám a kapela... Dohodu Harley a píseň Proč pocit mám a kapela Harley je aktuálně na svém podzimním... Harley a píseň Proč pocit mám a kapela Harley je aktuálně na svém píseň Proč pocit mám a kapela Harley je aktuálně na svém podzimním turné s názvem Pocit mám a kapela Harley je aktuálně na svém podzimním turné s názvem Tak jdem dál. Kapela Harley je aktuálně na svém podzimním turné s názvem Tak jdem dál tour. Harley je aktuálně na svém podzimním turné s názvem Tak jdem dál tour. A pokud je chce svým podzimním turné s názvem Tak jdem dál tour. A pokud ne, s názvem Tak jdem dál tour. A pokud je chcete ještě stihnout, tak můžete s názvem Tak jdem dál tour. A pokud je chcete ještě stihnout, tak můžete 15. října. A pokud je chcete ještě stihnout, tak můžete 15. října do Plzně. Je chcete ještě stihnout, tak můžete 15. října do Plzně. 30. října dostihnout, tak můžete 15. října do Plzně. 30. můžete 15. října do Plzně. 30. října do Pěnčína a nebo 30. října do Plzně. 30. října do Pěnčína a nebo 31. října do Plzně. 30. října do Pěnčína a nebo 31. října. 30. října do Pěnčína a nebo 31. října. 30. října do Pěnčína a nebo 31. října. V Jindřichově Hradce. Pěnčína a nebo 31. října v Jindřichově Hradce. Teď už k muzice dáme 31. října v Jindřichově Hradce. Teď už k muzice dáme si jak Česko 31. října v Jindřichově Hradce. Teď už k muzice dáme si jak Česko v Jindřichově Hradce. Teď už k muzice dáme si jak českou taky zahraniční muziku v Hradce. Teď už k muzice dáme si jak českou taky zahraniční muziku Kise. Teď už k muzice dáme si jak českou, taky zahraniční muziku Kysáky. Teď už k muzice dáme si jak českou, taky zahraniční muziku Kysáky, Traktor nebo Nightwish. Dáme si jak českou, taky zahraniční muziku Kysáky, Traktor nebo Nightwish. Českou, taky zahraniční muziku Kysáky, Traktor nebo Nightwish. Zahraniční muziku Kysáky, Traktor nebo Nightwish.
1: Značkové
0: Kysáky, Traktor nebo Nightwish.
1: Značkové slevy v
0: Traktor nebo Nightwish.
1: Značkové slevy v Kauflandu, Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například sneky. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.

0: Proterm.cz.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co...
0: Proterm.cz.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel pro ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní, vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozum. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo, spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná a cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce, kvalitní kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se záruky výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Najdete to své na Kazbet.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat po... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový... Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Zať nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 s podnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladomínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte.
2: 5 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopecké.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u
3: Kopeckého. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký.
3: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby?
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby?
2: Na Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby?
2: Na které se snadno zvyká. Kem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby?
2: Na které se snadno zvyka. Více na kého.
4: Autosalony Kopecký. Služby,
2: na které se snadno zvyka. Více na Kopecký.cz.
4: Salony Kopecký. Služby,
2: na které se snadno zvyka. Více na Kopecký.cz.

0: střechu a že léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Na akci God Save the Punks
1: Prorok Rádio, Šárka Holubcová.

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia Rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádi od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia.cz do večera. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. .cz. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje? CZ. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje? Rok Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za...
0: Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se...
0: Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod...
0: Rok Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod...
0: Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod...

Rockovej víkend. My máme 25. Rockovej víkend. Rockrad. Máme 25. Rockovej víkend. Rockrádio.

0: ten pravej tah. Nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. .seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Nemáš co na se...
0: CZ. OK Seto, ten pravej tah.
1: Nemáš co na sebe?
0: Chodí se to, ten pravej tah.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako tr...
0: Pravej tah.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako tr... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kva... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedo... na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný ob... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení... Trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrá... Kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýrádia... Ne. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýrádia... Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýrádia... Rokovýradio.cz. Shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
2: Radio
1: na www.rokovýradio.cz.
2: Radio House při
1: Rokovýradio.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus
1: CZ.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online. House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační line na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví znak Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Tech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Na místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Malých firem na radiohouse.cz. Už nemusíš na radiohouse.cz. Už nemusíte čekat. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu na čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou má na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu

0: Fashion Arena slaví. Fashion Arena slaví 19 let. Čekává. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. Ačná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky, oblíbený dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na této s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz
1: Komín musí...
0: Října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz
1: Komín musí mít...
0: Na fashion.arena.cz
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezovek.
0: Arena.cz
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovody.
0: Z.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní. Pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové. OK se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. Se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i doma. Kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na. Se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OKV komíny.

skonto.cz slevu až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých dinách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů na bit.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Jich 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Tisíc nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Slevy u obchodníka. Obchodníka.

0: jihu Moravy až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Humorově až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. 17 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Rock Radio.
0: V 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Rock
0: metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Rock Radio. Rock
0: kolem 7 stupňů.
1: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Stupňů.
1: Radio Rockovej víkend. Rock Radio Rockovej víkend.
0: Já vám přeju
1: Rock Radio Rockovej víkend.
0: Já vám přeju krásnou
1: Radio Rockovej víkend.
0: Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu
1: víkend.
0: Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn víkend a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn víkend a že posloucháte, když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn víkend a že posloucháte rockovou dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn víkend a že posloucháte rockovou muziku. Já doufám, že máte fajn víkend a že posloucháte rockovou muziku. My začínáme naší že máte fajn víkend a že posloucháte rockovou muziku. My začínáme naší poslední společný víkend a že posloucháte rockovou muziku. My začínáme naší poslední společnou hodinu a že posloucháte rockovou muziku. My začínáme naší poslední společnou rockovou muziku. My začínáme naší poslední společnou hodinku v jednu hodinku. My začínáme naší poslední společnou hodinku v jednu hodinu. My začínáme naší poslední společnou hodinku v jednu hodinu. Se můžete těšit na Alexi. Poslední společnou hodinku v jednu hodinu. Se můžete těšit na Alexe. Ale poslední společnou hodinku v jednu hodinu. Se můžete těšit na Alexe. Ale společnou hodinku v jednu hodinu. Se můžete těšit na Alexe. Ale nás v týhle hodin se ještě v jednu hodinu se můžete těšit na Alexe, ale nás v týhle hodin se ještě čeká v jednu hodinu se můžete těšit na Alexe, ale nás v týhle hodin se ještě čeká song na přání a se můžete těšit na Alexe, ale nás v týhle hodin se ještě čeká song na přání a se, ale nás v týhle hodin se ještě čeká song na přání a spoustu rockové muziky, ale nás v týhle hodin se ještě čeká song na přání a spoustu rockové muziky. Na začátek hodin se ještě čeká song na přání a spoustu rockové muziky. Na začátek 12 čeká song na přání a spoustu rockové muziky. Na začátek 12. hodiny posílám mi a spoustu rockové muziky. Na začátek 12. hodiny posílám Midnight Oil rockové muziky. Na začátek 12. hodiny posílám Midnight Oil Sabatony. Na začátek 12. hodiny posílám Midnight Oil Sabatony nebo Danietek 12. hodiny posílám Midnight Oil Sabatony nebo Daniel Landu z jeho Valčí hodiny posílám Midnight Oil Sabatony nebo Daniel Landu z jeho Valčíkem. Posílám Midnight Oil Sabatony nebo Daniel Landu z jeho Valčíkem. Midnight Oil Sabatony nebo Daniel Landu z jeho Valčíkem. Sabatony nebo Daniel Landu s jeho Valčíkem. Nebo Daniel Landu s jeho Valčíkem. S jeho Valčíkem.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio je slušná muzika. Rock Rádio počasí. Slušná muzika. Rock Rádio počasí.
1: Pojďme se společně podívat.
0: Rock Rádio počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás...
0: Rock Rádio počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká...
0: Jo, počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká
0: počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Na jihu Moravě až 17 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů.

teď poznal svůj pláká do tebe tak. Teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a jsme tebe tak. Teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a smrt to je zpěv. Teď poznal svůj

krutá je krev, tak se drž a pojď, smrt to je zpěv. Jak krutá je krev, tak se drž a pojď sem pěv. Jak krutá je krev, tak se drž a pojď se mnou tančit. Jak krutá je krev, tak se drž a pojď se mnou tančit. Tančit je krev, tak se

Nemusíš randit s modelkama. Nemusíš randit s modelkama. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. S modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Má, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: Finger Death Punch, anebo Krucepisk.
1: Ale.
0: Finger Death Punch, anebo Krucepisk.
1: Ale, copak? Píska.
0: Anebo Krucepisk.
1: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na. Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bezpečí, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoskoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Zvelavíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervuj práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré.
1: Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré. Lepší.
1: Ka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré. Lepší. A pak jsou tu ale.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré. Lepší. A pak jsou tu Allegro Days.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré. Lepší. A pak jsou tu Allegro.
1: Bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé. A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní. Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic neček. Skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. C. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte adrenal
2: Allegro a užij si den naplno.
3: Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte adrenalin, si den naplno.
3: Když něco, tak Allegro. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
2: Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
2: Tak Allegro.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
0: Tak dobře poslouchejte.
3: Ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
0: Tak dobře poslouchejte.
3: Už vám přijde. Okoukaný.
0: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má.

0: Tohle byla píseň Bats Are Burning a my máme před sebou song na přání. Tentokrát pustí píseň Bats Are Burning a my máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám kapelu Cold Are Burning a my máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám kapelu Calling a my máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně. Máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně. Do kavár na přání. Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na směně. Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na směně. Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na směně až do večera a do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na směně až do večera a píšou, že tahle kapela kavárny, kde jsou holky na směně až do večera a píšou, že tahle kapela je pro ně při holky na směně až do večera a píšou, že tahle kapela je pro ně připomínkou střední až do večera a píšou, že tahle kapela je pro ně připomínkou střední a mě píšou, že tahle kapela je pro ně připomínkou střední a mě zajímá, že tahle kapela je pro ně připomínkou střední a mě zajímá, s jakou tahle kapela je pro ně připomínkou střední a mě zajímá, s jakou kapela je pro ně připomínkou střední a mě zajímá, s jakou kapelou a mě zajímá, s jakou kapelou nebo třeba písní si vypojíte svoje léta. Mě zajímá, s jakou kapelou nebo třeba písní si vypojíte svoje léta na střední, protože si myslím, s jakou kapelou nebo třeba písní si vypojíte svoje léta na střední. Já si hned vzpomenu na kapelu Offspring.
1: Potom třeba Five Finger Death Punch, anebo Krucepisk.

0: okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž ukoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě
1: poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se
0: jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přiváží zkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme v
2: Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v
1: Praze. Unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset
0: se zážitky. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad
0: zemí. Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak těch budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěk. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě
0: běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najde.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na
1: adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Tak najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Rok.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Rock Radio.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Rock Radio.
1: CZ.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabšnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia teč od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia.cz do večera. V dabu i FM nebo na rádia.cz. V dabu i FM nebo na rádia.cz. M nebo na rádia.cz. Rok Radio. Ona rádia.cz. Rok Radio. Rádia.cz. Rok Radio. .cz.

Vyberte si rokový album. Vyberte si rokový album. Vyberte si rokový album na sobotu. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rokový album na

na tom uletěl, tak na tom uletěl. Nebyl v tom žádnej trik, na tom uletěl. Nebyl v tom žádnej trik, jen věčnej letěl.

hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Doleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Z referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassin. Další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination One Assassination Under God Chapter 2. Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongue. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongue. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A doce Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust. Třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rock Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rockový rádio s deskou One. Hlasujte na našem webu Rockový rádio CZ One. Hlasujte na našem webu Rockový rádio CZ. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na sobotní večer.

hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Na hlasu záleží. Záleží.

Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Servis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové.
0: Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu.
0: Pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběr. Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka potěší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18 rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 3 zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. říjnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. října kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland 99,90 až do 13. října Kaufland 99,90 až do 13. října Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera
1: 50 až do 13. října Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na
1: Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy, svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy.

0: radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Mám jen
0: právě teď na radiohouse.cz.
1: Mám jen 10 vteřin
0: na radiohouse.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout
0: CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi.
1: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne.
1: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby? Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne. Nabízím. Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne. Nabízím. Pohodlí a skvělou péči lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna
2: světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Naleť.
2: Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha
2: začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes
2: tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Salonek. Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Rok.
1: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Rock Radio.
1: Na práci na letišti.cz.
0: Rock Radio.
1: Letišti.cz.
0: Rock Radio.
1: CZ.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rok na radia.cz. Rok radio.cz.

Ale, co pak? Ale, co pak? Pískají brzdy. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pod...

Nemusíš být pokéro. Nemusíš být pokérovanej, aby... Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušný. Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Musíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce brz. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral. Se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral. Třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní klasika a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní klasika, ale dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to mohli. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná vůbec ne. Je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na v podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rokrádiu, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rokrádiu, jste to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rokrádiu, vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rokrádiu,
1: chceme ho postavit vlastně
0: na Rokrádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat na... Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: Materiál. A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
2: vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
2: domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem.
3: Xandria. Symphonic Venom. Xandria, symphonic metalová krása. Xandria, symphonic metalová. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás zechberoucí krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás zechberoucí show. Xandria s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás zechberoucí show. Xandria Seven Spires Eclipse do Prahy. Čeká vás zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. A Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt. 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Přemýšlíte o nové koupě?
3: 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
3: Pražský distrikt.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
3: Distrikt.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Chcete o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.

0: CZ, kde najdete inspiraci nebo kuchyni, zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylování. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montandy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montandy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každá a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyň grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 darma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Ať na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Rokrádio.
0: A také podlah. Siko.cz.
1: Rokrádio.
0: Podlah. Siko.cz.

když se řekne... Když se řekne Fate No More... Když se řekne Fate No More, tak vy... Když se řekne Fate No More, tak většina lidí... Když se řekne Fate No More, tak většina lidí se vybaví spíš... Když se řekne Fate No More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší... Když se řekne Fate No More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší... Když se řekne Fate No More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší... No More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili cover spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richie. Ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny. Cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli je Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli je Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich nejvíc. Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich největší. Tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. Jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba... Nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na... Toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal...

0: Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu, aby je k 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu, aby od dneska 10 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu, aby od dneska stupeň 1 má Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu, aby od dneska stupeň 1 všeho může foukat vítr od západu, aby od dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž. Vítr od západu, aby od dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž. Aby od dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž. Dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž.
1: Ať už prší nebo
0: 1 máme mírnou zátěž.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Máme mírnou zátěž.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Sluš. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio rockový. Rock Radio rockovej. Rock Radio rockovej víkend. Rock Radio rockovej víkend.
0: Cina.
1: Rock Radio rockovej víkend.
0: 13 hodin.
1: Rock Radio rockovej víkend.
0: 13 hodin úplně přesně.
1: Rockovej víkend.
0: 13 hodin úplně přesně.
1: Rockovej víkend.
0: 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas. 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje. 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje. Hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje. Dalších přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje. Dalších 60 minut rokovýho víkendu. Tenhle ten aktuální čas nám startuje. Dalších 60 minut rokovýho víkendu. A od téhle chvíle aktuální čas nám startuje. Dalších 60 minut rokovýho víkendu. A od téhle čas nám startuje. Dalších 60 minut rokovýho víkendu. A od téhle chvíle dalších 60 minut rokovýho víkendu a od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem 60 minut rokovýho víkendu a od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou minut rokovýho víkendu a od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou víkendu a od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká, budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká, jsem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušnejka je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných hudebních přání od spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných hudebních přání od vás posluchačů čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných hudebních přání od vás posluchačů a 6 hodin muziky. Pár slušných hudebních přání od vás posluchačů a věřiky. Pár slušných hudebních přání od vás posluchačů a věřím, že i pár momentů na slušných hudebních přání od vás posluchačů a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Přání od vás posluchačů a věřím, že

0: Rádio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Tak je?
0: Je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Tak je?
0: Slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Tak jak dneska?
0: Muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím? Třeba...
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem Znojma...
0: Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem Znojma jsme s přehaňky. Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem Znojma jsme s přehaňkama... Dneska s počasím. Třeba kolem Znojma jsme s přehaňkama... Teploměry tady ukazují v tuhle chvíli... Prasím. Třeba kolem Znojma jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. Třeba kolem Znojma jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. Znojma jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. Přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. 12 stupňů Celsia pak teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. 12 stupňů Celsia pak naměříte ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je chvíli 15 stupňů. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. Mraky se naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. Mraky se hold na Kotlinou dneska Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. Mraky se hold na Kotlinou dneska Činěj, kde je to taky se slabým deštěm. Mraky se hold na Kotlinou dneska Činěj a asi byste nenašli se slabým deštěm. Mraky se hold na Kotlinou dneska Činěj a asi byste nenašli místo k deštěm. Mraky se hold na Kotlinou dneska Činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo hold na Kotlinou dneska Činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Dneska Činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině Činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině území, k tomu se obě a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině území, k tomu našli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině území, k tomu se oblačnost dost proměňuje, by zůstalo v suchu. Mokro na většině území, k tomu se oblačnost dost proměňuje v suchu. Mokro na většině území, k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Na většině území k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Území k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima sčnost dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě. Neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům Celsia. Do všeho může šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům Celsia. Do všeho může fouk 15 na Moravě k 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu na Moravě k 18 stupňům Celsia.

pár momentů, na který nezapomenete. Od vás posluchačů a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš. Věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook momenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song, než podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song, než zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song, rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song, než ale jedno vaše hudební přání pro, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song, než ale jedno vaše hudební přání proměním ve na mě už číhá nějaký váš song, než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak stá nějaký váš song, než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, song, než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, pustím vám teďka Scotta Steppa, hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, pustím vám teďka Scotta Steppa, Sianis proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, pustím vám teďka Scotta Steppa, Sianisem, skutečnost, tak jak jste zvyklí, pustím vám teďka Scotta Steppa, Sianisem, Papadoupulem, jak jste zvyklí, pustím vám teďka Scotta Steppa, Sianisem, Papadoupulem, taky sound, pustím vám teďka Scotta Steppa, Sianisem, Papadoupulem, taky Soundgarden, teďka Scotta Steppa, Sianisem, Papadoupulem, taky Soundgarden a jako první v týhle hopa Sianisem, Papadoupulem, taky Soundgarden a jako první v týhle hodině Sianisem, Papadoupulem, taky Soundgarden a jako první v týhle hodině Lesbienpulem, taky Soundgarden a jako první v týhle hodině Lesbian Gay Song, taky Soundgarden a jako první v týhle hodině Lesbian Gay Song, takže budou horký den a jako první v týhle hodině Lesbian Gay Song, takže budou horký že, jako první v týhle hodině Lesbian Gay Song, takže budou horký že. V týhle hodině Lesbian Gay Song, takže budou horký že. Lesbian Gay Song, takže budou horký že. Rockrad Gay Song, takže budou horký že. Rock Radio, takže budou horký že. Rock Radio, že. Rock Radio. Rock Radio. Pojď sem, nech sa s tebou zblíži. Rock Radio. Pojď sem, nech sa s tebou zblíži. Rock Radio. Pojď sem, nech sa s tebou zblížim. Pojď sem. Rock Radio. Pojď sem.

DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz radia.cz

That will transform your life.

během jako na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte Rock Radio. A během rokovýho víkendu obrátky, jak taky jinak, když ladíte Rock Radio. A během rokovýho víkendu je zas i prostor, taky jinak, když ladíte Rock Radio. A během rokovýho víkendu je zas i prostor, když ladíte Rock Radio. A během rokovýho víkendu je zas i prostor na jeden song rádio. A během rokovýho víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. A během rokovýho víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich rokovýho víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo. Jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo a podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo a jeden z nich vybírám ho z vašich facebookových vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo a jeden z nich byl od vašich facebookových vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo a jeden z nich byl od Saši. Zněl tak vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo a jeden z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj, pár dorazilo a jeden z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj Alexi a jeden z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj Alexi, prosím o z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj Alexi, prosím o zahrání od Saši. Zněl takhle. Ahoj Alexi, prosím o zahrání Innocent Eyes od Anahele. Zněl takhle. Ahoj Alexi, prosím o zahrání Innocent Eyes od Annihilator. Ahoj Alexi, prosím o zahrání Innocent Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny. Alexi, prosím o zahrání Innocent Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny. Prosím o zahrání Innocent Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny, co musí být doma. Innocent Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny, co musí být doma z Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny, co musí být doma z nemocným dítkem. Later a bylo by to pro všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Krásně se bylo by to pro všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Krásně se vás poslouchá všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, musí být doma s nemocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji doma s nemocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji Saša. Saši jedním dítkem, krásně se vás poslouchá, děkuji Saša. Saši, díky. Krásně se vás poslouchá, děkuji, Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a sas poslouchá, děkuji, Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě děkuji, Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvý malý proč. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvý malý. Díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív. A samozřejmě přeju, ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžu. Samozřejmě přeju, ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat. Ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy už ve stavu. Tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy už ve stavu zdraví. Uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy už ve stavu zdraví. Zkrátka a můžete spolu poslouchat songy už ve stavu zdraví. Zkrátka moribundus fuč. Spolu poslouchat songy už ve stavu zdraví. Zkrátka moribundus fuč a slušnou songy už ve stavu zdraví. Zkrátka moribundus fuč a slušnou muziku už ve stavu zdraví. Zkrátka moribundus fuč a slušnou muziku sem zdraví. Zkrátka moribundus fuč a slušnou muziku sem. Annihilator se už. Zkrátka moribundus fuč a slušnou muziku sem. Annihilator se už řítěj do éteru. Ne. Moribundus fuč a slušnou muziku sem. Annihilator se už řítěj do éteru. Fuč a slušnou muziku sem. Annihilator se už řítěj do éteru. Nevinný oči dáme od nich za chvíli. Slušnou muziku sem. Annihilator se už řítěj do éteru. Nevinný oči dáme od nich za chvíli. Annihilator se už řítěj do éteru. Nevinný oči dáme od nich za chvíli. A hnedka potom dáme tak řítěj do éteru. Nevinný oči dáme od nich za chvíli a hnedka potom dáme taky báry. Nevinný oči dáme od nich za chvíli a hnedka potom dáme taky báry od Plexis a nevinný oči dáme od nich za chvíli a hnedka potom dáme taky báry od Plexis a nebo za chvíli a hnedka potom dáme taky báry

0: od Plexis anebo Die by the Blay od a hnedka potom dáme taky Bary od Plexis anebo Die by the Blay od Beast in Black. Potom dáme taky Bary od Plexis anebo Die by the Blay od Beast in Black. Taky Bary od Plexis anebo Die by the Blay od Beast in Black. Od Plexis anebo Die by the Blay od Beast in Black. Anebo Die by the Blay od Beast in Black. Oknem Die by the Blay od Beast in Black.
1: Oknem fouká střecha, padá
0: Blay od Beast in Black.
1: Oknem fouká střecha, padá kdo pak na
0: Black.

0: Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banerikt. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertní. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny či. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
1: Horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale
1: gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
1: A Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám. Může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská.
2: Šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
2: Ne kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: I horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
1: Horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení
1: Gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojí
1: Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchod s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvěl. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkou. Korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte

0: k nám to praví
1: zedník.
0: Malý. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví
1: zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
0: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví
1: zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Alen.
0: Padá, kdo pak nám to praví
1: zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno
0: nám to praví
1: zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno
0: praví
1: zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník. Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho
1: bytu. Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: No stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka k opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
1: .cz.
3: Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.
4: KFC ti zase nabízí. KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 7 ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové
4: nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory. MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky
4: 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen. Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC. Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi. Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej
4: si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Pod Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhraj s KFC ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhraj s KFC.cz.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhraj s KFC.cz.
5: A získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhraj s KFC.cz.
5: Kupon.
4: Podmínky na vyhraj s KFC.cz.
6: Slyš
4: podmínky na vyhraj s KFC.cz.
6: Slyšíte
4: pafc.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co
4: .cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Rte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 kroků. A co kdyby příště byla o vaší firmě?

Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu, balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomoc na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.com. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Te od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. V prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Rokrát i na www.bushman.cz. Rock Radio. Bushman.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Deal.

This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 7. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte rock rádio.

DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz Rock FM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio CZ

0: hlasy ostrý český skupiny Tým Rock Rádia, slušný rockerky křest kalendář. Tři ostrý český skupiny Tým Rock Rádia, slušný rockerky křest kalendářů. Prostý český skupiny Tým Rock Rádia, slušný rockerky křest kalendářů. Tým Rock Rádia, slušný rockerky křest kalendářů. Prostě slušná oslava se vším. Já, slušný rockerky křest kalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Lajna rockerky křest kalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních... Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Tak line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Pět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Tak si lámejte hlavu. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu se najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu v sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockový rádio. Zapít plnoletost. Lístky na rockový rádio CZ. Tost. Lístky na rockový rádio CZ. Lístky na rockový rádio CZ.
1: Ahoj,
0: rockový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický jeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomoc. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Vytruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb zdovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ. Pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ. A dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ.
0: Rok má být
1: se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ.
0: Rok má být
1: na Minijeřáb Zlín CZ.
0: Rok má být tvrdý.
1: A bet Zlín CZ.
0: Rok má být tvrdý. A beton taky. Rok má být tvrdý. A beton taky. Rok má být tvrdý. A beton taky. Fer. Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet, krásná. Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet, krásná. Být tvrdý a beton taky. Ferobet, krásná dlažba a beton taky. Ferobet, krásná dlažba a pevná.

Ale my na sebe po 18 rok. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudu. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádný rokový mejdan. A nebude to žádný potlach, ale pořádný rokový mejdan. Tři ostrý české to žádný potlach, ale pořádný rokový mejdan. Tři ostrý český skupiny, ale pořádný rokový mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, pořádný rokový mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rokový mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný dan.

Blaze Bayley, který v 90. nastoupil k Maidenům, se nikdy nevzdal. Blaze Bayley, který v 90. nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona, nahrávalo se na první živák, dvojdesku As Life As It Gets. Silicon Messiah, nebo Ten Dimension, Silicon Messiah.

a nebo Ten Dimension, ale Blaze rozhodně nezapírá, odkud přišel. Teďka ale máme 41. Blaze můžete poslechnout už zítra na 7. hodinu.

0: Třikrát zelená smaž... Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Fashion Arena.cz. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedině... Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná... Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná map. Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový do 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Nové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. ček jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz. Ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
3: Komín musí mít pořádnej...
2: Aréně. Více na fashion@arena.cz.
3: Komín musí mít pořádnej...
2: Více na fashion@arena.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Okáže to...
2: @arena.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Okáže to...
2: Nerezo.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Okáže to... Nerezové komíny pro firmy i domácí.

Van Halen na Rock Rádiu. Van Halen na Rock. Van Halen na Rock Rádiu zrovna. Van Halen na Rock Rádiu zrovna od nich dohrává song. Van Halen na Rock Rádiu zrovna od nich dohrává song Why Can This Be Love a já přeju rádiu zrovna od nich dohrává song Why Can This Be Love a já přeju pohodovou zrovna od nich dohrává song Why Can This Be Love a já přeju pohodovou sobotu. Nich dohrává song Why Can This Be Love a já přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí. Song Why Can This Be Love a já přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí. Na pohodu tu každému, kdo ladí. Na pohodu bude, věřím, i závěr víkendu. V neděli, kdo ladí. Na pohodu bude, věřím, i závěr víkendu. V neděli večer dojde na i závěr víkendu. V neděli večer dojde na další rokovej živák a další rokovej živák a Kamil tentokrát naservíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Bude se to točit Bude se to točit kolem chlapa, co to v kariéře neměl vůbec jednoduchý a přesto se nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který je v 90. a přesto se nikdy nevzdal.

0: 只需要您的几条漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky, ani levný.
0: 个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky, ani levný.
0: 和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský.
0: 银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský. Já se. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Drahé značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bečky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bezpevný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku CZ. Rock Radio CZ.

a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v Pražském pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts nevíc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají SPS října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají SPS a Duffy chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají SPS a Duffy Alky Punk Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude tak na akci Guts Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na 2. a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na 2. Punk Distro Festuky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na 2. Punk Distro Festu zahrají. Bude taky v modrý opici v sobotu 10. na 2. Punk Distro Festu zahrají Visionary v opici v sobotu 10. na 2. Punk Distro Festu zahrají Vision Days Driáku 10. na 2. Punk Distro Festu zahrají Vision Days Driák. Na 2. Punk Distro Festu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a Punk Distro Festu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. Festu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. Zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem k VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. Dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires. Klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Holubcová. Zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Holubcová. Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Holubcová. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Holubcová. Pro Rock Radio Šárka Holubcová. Pro Rock Radio Šárka Holubcová.

0: rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i od rána do večera. V dabu i FM nebo do večera. Dabu i FM nebo na Dabu i FM nebo na radia.cz Dabu i FM nebo na radia.cz Dabu i FM nebo na radia.cz Dabu i FM nebo na radia.cz Rock FM nebo na radia.cz Rock Nebo na radia.cz Rock Radio Rock Radio Rock Radio, co se děje? Rock Radio Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací...
0: Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
0: Je.
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. To je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barika. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem. Můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají lokál. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají loko loko. Barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají loko loko. Vystoupí tam večer. Se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají loko loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. Svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají loko loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října. Dál tour. Jako host zahrají loko loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října. Jako host zahrají loko loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Loko loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc ve čtvrtek 8. října

0: ten pravej tah. V podunkách nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. Seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. Z OK Seto, ten pravej tah. To ten pravej tah.
1: Majte
0: pravej tah.
1: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证。

šílenci. Navštívit oblíbený stav. Extrémní šílenci. Navštívit oblíbený stav. Extrémní šílenci. Přesvíčeme bený stav. Extrémní šílenci. Přesvíčeme dex. Extrémní šílenci. Přesvíčeme dex na uše. Šílenci.

Ozzy Osbourne a Patient. Ozzy Osbourne a Patient. Ozzy Osbourne a Patient number 9. Ozzy Osbourne a Patient number 9. Titulní song. Ozzy Osbourne a Patient number 9. Titulní song z jeho poslední Ozzy Osbourne a Patient number 9. Titulní song z jeho poslední studiovky z Born a Patient number 9. Titulní song z jeho poslední studiovky z roku 2000. Patient number 9. Titulní song z jeho poslední studiovky z roku 2000. Number 9. Titulní song z jeho poslední studiovky z roku 2020. Titulní song z jeho poslední studiovky z roku 2022. Z jeho poslední studiovky z roku 2022. No a ta kytara poslední studiovky z roku 2022. No a ta kytara, co jste teď z roku 2022. No a ta kytara, co jste teď 2022. No a ta kytara, co jste teď slyšeli 22. No a ta kytara, co jste teď slyšeli, tak ta nepatří nik z 2. No a ta kytara, co jste teď slyšeli, tak ta nepatří 2. No a ta kytara, co jste teď slyšeli, tak ta nepatří nikomu menšímu než. No a ta kytara, co jste teď slyšeli, tak ta nepatří nikomu menšímu než. Co jste teď slyšeli, tak ta nepatří nikomu menšímu než Jeffu Beckovi. Proč? Tak ta nepatří nikomu menšímu než Jeffu Beckovi. Pro Jeffa to byla bohužel. Tak ta nepatří nikomu menšímu než Jeffu Beckovi. Proč nikomu menšímu než Jeffu Beckovi? Pro Jeffa to byla bohužel jedna z menšímu než Jeffu Beckovi. Pro Jeffa to byla bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec Jeffu Beckovi. Pro Jeffa to byla bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec Beckovi. Pro Jeffa to byla bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec, protože pár Jeffa to byla bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec, protože pár měsíců bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec, protože pár měsíců po vydání odešel jedna z posledních nahrávek vůbec, protože pár měsíců po vydání odešel jedna nahrávek vůbec, protože pár měsíců po vydání odešel do vůbec, protože pár měsíců po vydání odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný, protože pár měsíců po vydání odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný měsíců po vydání odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu, po tom vydání odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu, potom bralo Grammy, šel do kytarového nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu, potom bralo Grammy za nejlepší. Album pojmenovaný po tomhle songu, potom bralo Grammy za nejlepší rockovou desku. Album pojmenovaný po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rockovou desku a ke klipu jmenovaný po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rockovou desku a ke klipu k písni si songu potom bralo Grammy za nejlepší rockovou desku a ke klipu k písni si Ozzy přizval Grammy za nejlepší rockovou desku a ke klipu k písni si Ozzy přizval to nejlepší rockovou desku a ke klipu k písni si Ozzy přizval Todda McFarlanea chlapku a ke klipu k písni si Ozzy přizval Todda McFarlanea, chlapíka, co vymyslel klipu k písni si Ozzy přizval Todda McFarlanea, chlapíka, co vymyslel komiksy Ozzy přizval Todda McFarlanea, chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu přizval Todda McFarlanea, chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna Todda McFarlanea, chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně vid McFarlanea, chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova sola komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova sola ožívají démona. Natočili společně video, kde během Jeffova sola ožívají démoni. Natočili společně video, kde během Jeffova sola ožívají démoni. A ty společně video, kde během Jeffova sola ožívají démoni. A ty, kde během Jeffova sola ožívají démoni. A ty si Ozzy sám navrhnul Jeffova sola ožívají démoni. A ty si Ozzy sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, ožívají.

0: Dva démoni a ty si Ozzy sám navrhnula nakreslil. Když tak koukně, dva démoni a ty si Ozzy sám navrhnula nakreslil. Když tak kouk. A ty si Ozzy sám navrhnula nakreslil. Když tak koukněte, je to takovej si Ozzy sám navrhnula nakreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej polo a sám navrhnula nakreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej polo animovaný blázin. Kreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej polo animovaný blázin. No a nebo poslouchejte, koukněte, je to takovej správnej poloanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, je to takovej správnej poloanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný správnej poloanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. Poanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. Blázinec. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9. Teď totiž zavíráte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9. Teď totiž zavíráme další hodinu, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9. Teď totiž zavíráme další hodinu rokony. S pacientem číslo 9, teď totiž zavíráme další hodinu rokový. S pacientem číslo 9, teď totiž zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. 9, teď totiž zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A spousta toho ještě před náma. Totiž zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A spousta toho ještě před náma. Další hodinu rokovýho víkendu. A spousta toho ještě před náma.
1: Když uvidíte
0: rokovýho víkendu a spousta toho ještě před náma.
1: Když uvidíte
0: a spousta toho ještě před náma.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný
0: a spousta toho ještě před náma.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný
0: toho ještě před náma.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější ne. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová krkovice, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo zasejte. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo za 70. To týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr so za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 4,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srov s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30 pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Řekni.
1: Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz.
1: Dle srovnání k 30.9.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší.
1: Srovnání k 30.9.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší.
1: 30.9.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla pro stroje, skla.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla pro stroje,
2: třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla pro stroje. Znám lepší. Skla pro stroje. CZ.
2: Co?
3: Skla pro stroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla. Skla pro stroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje. Skla pro stroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské.

0: zemědělské a stavební stroje.
1: Skla?
0: EZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla?
0: O. Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Pro stroje CZ.
0: Specialista skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje.
1: Skla? Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní
1: skla? Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje. Pro pracovní stroje.
2: Hledáte spolehlivý vůz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze
2: vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami
2: má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká
2: historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
2: perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škodovský
2: stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ.
3: Čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte
3: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
3: nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
3: vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A může
2: a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít
2: k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné finanční
2: servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto pomede.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto pomede.
3: Využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto.polic.cz.
3: Výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto.polic.cz. Autopoli, váš
3: financování.
2: Nabídka vozu na auto.polic.cz. Autopoli, nabídka vozu na auto.polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner vozu na auto.polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner pro auto.polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a při polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a CZ. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Rock Radio. Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Rock Radio.
2: Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Rock Radio.
2: Plus v Praze a Příbrami.

0: 15. Já teď koukám na pohybujou tak kolem 15. Já teď koukám na Ostravu, kde na kolem 15. Já teď koukám na Ostravu, kde na měříte 17 stupňů 15. Já teď koukám na Ostravu, kde na měříte 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem. Já teď koukám na Ostravu, kde na měříte 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem a nad Českou Ostravu, kde na měříte 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem a nad Českýma Budějovicema měříte 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem a nad Českýma Budějovicema třeba 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem a nad Českýma Budějovicema třeba máme zataženo. Nebe je tu pod mrakem a nad Českýma Budějovicema třeba máme zataženo s přeháňkou. Tu pod mrakem a nad Českýma Budějovicema třeba máme zataženo s přeháňkou a 13. A nad Českýma Budějovicema třeba máme zataženo s přeháňkou a 13 stupněma na teploměr. Českýma Budějovicema třeba máme zataženo s přeháňkou a 13 stupněma na teploměrech. Třeba máme zataženo s přeháňkou a 13 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak mírně máme zataženo s přeháňkou a 13 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak mírně od přeháňkou a 13 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak mírně od západu a bio 17 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak mírně od západu a bio se drží na jedničce na teploměrech. Když fouká, tak mírně od západu a bio se drží na jedničce, máme teda mírnou záň. Když fouká, tak mírně od západu a bio se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. Tak mírně od západu a bio se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. A bio se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. A bio se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. Jedničce, máme teda mírnou zátěž.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Teda mírnou zátěž.
1: Radio, rockovej víkend.
0: Čtrnou zátěž.
1: Rock Radio, rockovej víkend. Rock Radio, rockovej víkend.
0: 14.02, sobotní.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: 14.02, sobotní odpoledne z dešť.
1: Radio, rockovej víkend.
0: 14.02, sobotní odpoledne s deštěm.
1: Rockovej víkend.
0: 14.02, sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou. 14.02, sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou. 14.02, sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. A sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek a deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexander Kron, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexander Kronika. Slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexander Kronika. A v hodině, co teď přijde, se u mikrofonu s váma pro dnešek Alexander Kronika. A v hodině, co teď přijde, se společně podíváme s váma pro dnešek Alexander Kronika. A v hodině, co teď přijde, se společně podíváme na to pro dnešek Alexander Kronika. A v hodině, co teď přijde, se společně podíváme na to, jak se Kronika. A v hodině, co teď přijde, se společně podíváme na to, jak se bránit. Pokud teda a v hodině, co teď přijde, se společně podíváme na to, jak se bránit. Pokud teda doma přijde, se společně podíváme na to, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku, společně podíváme na to, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte na to, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovej her, se bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovej her, pomůže se to bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovej her, pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovej her, pomůže se totiž nabídnu, neprůst dostáváte čočku z hraní počítačovej her. Pomůže se totiž nabídnu, neprůstřelné čku z hraní počítačovej her. Pomůže se totiž nabídnu, neprůstřelnej vědecky ověčítačovej her. Pomůže se totiž nabídnu, neprůstřelnej vědecky ověřený argument her. Pomůže se totiž nabídnu, neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Pomůže se totiž nabídnu, neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Proč vlastně dělá bídnu, neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Proč vlastně děláte Bohu růstřelnej vědecky ověřený argument. Proč vlastně děláte Bohu libou a dost možná vědecky ověřený argument. Proč vlastně děláte Bohu libou a dost možná i záslužnou ověřený argument. Proč vlastně děláte Bohu libou a dost možná i záslužnou.

0: Dabu EFM. W Dabu EFM. W Dabu EFM nebo na rádia. W Dabu EFM nebo na radia.cz. W Dabu EFM nebo na radia.cz. W Dabu EFM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz.
1: Byly dvě
0: nebo na radia.cz.
1: Byly dvě hodiny.
0: Radia.cz.
1: Byly dvě hodiny.
0: CZ.
1: Byly dvě hodiny. Byly dvě hodiny. Byly dvě hodiny. Byly dvě hodiny.

záslužnou činnost. Moment, proč vlastně děláte bohulibou a dost možná i záslužnou činnost. Teď už ale proč vlastně děláte bohulibou a dost možná i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain bohulibou a dost možná i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry a dost možná i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo, možná i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě sami záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. Ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. Taky plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. A ještě survival na slušných vlnách. Survival na slušných vlnách. Slušných vlnách. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: počasí. Rok je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Sobota.
0: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Sobota 10. října.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Sobota 10. října se tváří spíš.
0: Radio. Počasí.
1: Sobota 10. října se tváří spíš na 10. let.
0: Počasí.
1: Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu. Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území. 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území. A mě pro se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území. A mě pro máme spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území. A mě pro máme proměnlivou listopad. Mraky ždímou vodu po většině území. A mě promáme proměnlivou oblačnost a teplo dímou vodu po většině území. A mě promáme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazují po většině území. A mě promáme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů. A mě promáme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia. To spíme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia. To spíš na oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia. To spíš na Moravě, jen a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia, to spíš na Moravě, jinde se ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia, to spíš na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 18 stupňů Celsia, to spíš na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 15 Celsia, to spíš na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 15.

Zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte, žváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, tak v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden, tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelnej, vjedete život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelnej, vědecky ovo, že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelnej, vědecky ověřený argument, tak mám pro vás jeden neprůstřelnej, vědecky ověřený argument. Hraní her pro vás jeden neprůstřelnej, vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá průstřelnej, vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholově ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna z brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurga na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrají. To jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrajou o 30 a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrajou o 32 mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrajou o 32% menší chybovost pro hráči oproti kolegům, co nehrajou o 32% menší chybovost při operacích oproti kolegům, co nehrajou o 32% menší chybovost při nehrajou o 32% menší chybovost při operacích a jsou taky o 32% menší chybovost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší procent menší chybovost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší vchoulostivější chybovost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší vchoulostivých úkolech operacích a jsou taky o 24% rychlejší vchoulostivých úkolech jako je a jsou taky o 24% rychlejší vchoulostivých úkolech jako je třeba laparoskopie 24% rychlejší vchoulostivých úkolech jako je třeba laparoskopie 4% rychlejší vchoulostivých úkolech jako je třeba laparoskopie. No a doktoři rychlejší v choulostivých úkolech, jako je třeba laparoskopie. No a doktoři, co se těvejch úkolech, jako je třeba laparoskopie. No a doktoři, co se hrám věnovali víc jak, jako je třeba laparoskopie. No a doktoři, co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně, laparoskopie. No a doktoři, co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny. No a doktoři, co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár minut video, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár minut videoher jako dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvička před akcí fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje. Vlastně se ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvička před akcí ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje asi jak nut videoher jako rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prst. Rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurgcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga. Sice se asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga. Sice se to testovalo na bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga. Sice se to testovalo na simulátory doping pro mozek i prsty.

0: chirurga. Sice se to testovalo na simulátorech a vzorek i prsty chirurga.
1: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a zase

0: skvělou cenu. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenstvo na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalších pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na bky pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na bvské nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Sedíš celý
0: na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Sedíš celý
0: kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš
0: technika.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní z nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a cool práce.

Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut. Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut po 14. Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut po 14. Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut po 14. Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut po 14. hodině už za náma, před náma potom v 18 minut po 14. hodině už za náma, před náma potom Valda Gang 18 minut po 14. hodině už za náma, před náma potom Valda Gang nebo 14. hodině už za náma, před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušným je už za náma, před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa, a mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa, a jestli co pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa, a jestli za to doma všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa, a jestli za to doma schytáte rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa, a jestli za to doma schytáváte bídu, jakože na kompu nebo u PlayStationa, a jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně PlayStationa, a jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte, a jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí, jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, a schytáváte bídu, jakože zbyt

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, řík...
0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No...
0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždy. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane...
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a...
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, lete.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřeší.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme za...
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
0: Svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva. Víte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jít, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu. Zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu. Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový. Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinoři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zasloužený. House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každý.
3: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitek masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
2: Opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Mami.
2: Každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Mami.
3: Zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Mami, já mám řidičák.
3: Na.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme.
4: Zážitky.
3: CZ.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: CZ.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Ale...
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil,
5: hle... Řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil, lehce jet...
6: Tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil, lehce jetý za super cenu...
6: Ne. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
2: Ať řešíte.
7: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
2: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete nej...
7: Lehce jetý za super cenu.
2: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku.
7: Za super cenu.
2: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mlačku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Celionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus. 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvel. Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a dakovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Rock Radio. Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Rock Radio.
2: Auto. Autonord.cz.
8: Rock Radio.
2: Auto. Autonord.cz.
8: Rock Radio.
2: CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

0: Nechceme CVčko, prostě a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat tvý život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká. O sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Právě teď na Radiohouse.cz.
1: Tak co jí koupí?
0: Radiohouse.cz.
1: Tak co jí koupíme?
0: CZ.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?

Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetic a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust z desku. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte, tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rocko Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rockový Rádio Tio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album na...

Vyberte si... Vyberte si rockový album. Vyberte si rockový album. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album.

vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Vašem hlasu záleží. Záleží.

hlasu záleží. Na vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou. Míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou. Várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a její Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a její Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues.

slušnejma nástěnejma kalendářema, myslím zase dvěma slušnejma nástěnejma kalendářema, myslím tím dvěma slušnejma nástěnejma kalendářema, myslím tím dva druhy těch kalendářů mám, slušnejma nástěnejma kalendářema, myslím tím dva druhy těch kalendářů mám, nástěnejma kalendářema, myslím tím dva druhy těch kalendářů máme. V týdnu jsme spustili před kalendářema, myslím tím dva druhy těch kalendářů máme. V týdnu jsme spustili, myslím tím dva druhy těch kalendářů máme. V týdnu jsme spustili předprodej chlapskýho kalendáře, dva druhy těch kalendářů máme. V týdnu jsme spustili předprodej chlapskýho kalendáře, z kalendářů máme. V týdnu jsme spustili předprodej chlapskýho kalendáře, slušnej rocker, novinku, co máme. V týdnu jsme spustili předprodej chlapskýho kalendáře, slušnej rocker, novinku. V týdnu jsme spustili předprodej chlapskýho kalendáře, slušnej rocker, novinku, co se loni hodně osvědčila. Spustili předprodej chlapskýho kalendáře, slušnej rocker, novinku, co se loni hodně osvědčila. No a chlapskýho kalendáře, slušnej rocker, novinku, co se loni hodně osvědčila. No a slušnou rockerku, slušnej rocker, novinku, co se loni hodně osvědčila. No a slušnou rockerku, takže rocker, novinku, co se loni hodně osvědčila. No a slušnou rockerku, takže novinku, co se loni hodně osvědčila. No a slušnou rockerku, takže kalendář loni hodně osvědčila. No a slušnou rockerku, takže kalendář osvědčila. No a slušnou rockerku, takže kalendář ženskýma dáme do. No a slušnou rockerku, takže kalendář ženskýma dáme do předprodeje. Po slušnou rockerku, takže kalendář ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Takže kalendář s ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy s ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušníma dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušní party, která se dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušní party, která se taky může pije po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušní party, která se taky může po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušní party, která se taky může podívat na a jen pro členy naší slušní party, která se taky může podívat na výživný videa naší slušní party, která se taky může podívat na výživný videa s focení obou party, která se taky může podívat na výživný videa s focení obou kalendářů. Krátký report taky může podívat na výživný videa s focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak obat na výživný videa s focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho, výživný videa s focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku i pro reporty z toho, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách. A jinak, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách. A jinak teda, že vznikaly, jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách. A jinak teda už za necely jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách. A jinak teda už za necely i pro všechny ostatní na našich sockách. A jinak teda už za necelý měsíc, to je taky třeba na našich sockách. A jinak teda už za necelý měsíc, to je taky třeba říct, bude. A jinak teda už za necelý měsíc, to je taky třeba říct, teda už za necelý měsíc, to je taky třeba říct, bude velkolepej křest obou. Za necelý měsíc, to je taky třeba říct, bude velkolepej křest obou těchto měsíc, to je taky třeba říct, bude velkolepej křest obou těchto kalendářů. To je taky třeba říct, bude velkolepej křest obou těchto kalendářů. Velkolepej křest obou těchto kalendářů. Nikde jinde než na oslavě našich křest obou těchto kalendářů. Nikde jinde než na oslavě našich 18. těchto kalendářů. Nikde jinde než na oslavě našich 18. narozenin. Nikde jinde než na oslavě našich 18. narozenin. A bacha, letos nikde jinde než na oslavě našich 18. narozenin. A bacha, letos na novém místě než na oslavě našich 18. narozenin. A bacha, letos na novém místě vyrazíme do slavě našich 18. narozenin. A bacha, letos na novém místě vyrazíme do Zlína 18. narozenin. A bacha, letos na novém místě vyrazíme do Zlína do Zlín. A bacha, letos na novém místě vyrazíme do Zlína do sportovní haly Datartní haly Datart. Sejdem se tam 7. listopadu už. Dorazí náš tým slušný rockerky Datart. Sejdem se tam 7. listopadu už. Dorazí náš tým slušný rockerky z ženskýho kalendáře.

0: Tam 7. listopadu už dorazí náš tým slušní rockerky z ženského kalendáře a 7. listopadu už dorazí náš tým slušní rockerky z ženského kalendáře a dorazej i 3. listopadu už dorazí náš tým slušní rockerky z ženského kalendáře a dorazej i 3 kapely, co rockerky z ženského kalendáře a dorazej i 3 kapely, co znáte z našeho vysílání. Indicie kalendáře a dorazej i 3 kapely, co znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou. A dorazej i 3 kapely, co znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradiční. 3 kapely, co znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás, co znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do rádiových grafik. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do rádiových grafik. No a který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do rádiových grafik. No a vstupenky na oslavu jsme pro vás tradičně ukryli do rádiových grafik. No a vstupenky na oslavu plnoletost tradičně ukryli do rádiových grafik. No a vstupenky na oslavu plnoletost do rádiových grafik. No a vstupenky na oslavu plnoletosti Rock Rádia, tak ty jdou fik. No a vstupenky na oslavu plnoletosti Rock Rádia, tak ty jdou docela na dračku. A vstupenky na oslavu plnoletosti Rock Rádia, tak ty jdou docela na dračku. Tak moc na oslavu plnoletosti Rock Rádia, tak ty jdou docela na dračku. Tak moc oslavu plnoletosti Rock Rádia, tak ty jdou docela na dračku. Tak moc nerozmýšlejte, ať se to nerozhodne za vás tak, že lupeny zkrátka nebudou, anebo budou, ale budou stát ne za vás tak, že lupeny zkrátka nebudou, anebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme tak, že lupeny zkrátka nebudou, anebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme zkrátka nebudou, anebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme za 890 budou, anebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme za 890 kaček budou, ale budou stát víc. Teďka to máme za 890 kaček budou stát víc. Teďka to máme za 890 kaček a dostat se k lístkům může. Teďka to máme za 890 kaček a dostat se k lístkům můžete přes náš web. Za 890 kaček a dostat se k lístkům můžete přes náš web. Rokový rádio 10 kaček a dostat se k lístkům můžete přes náš web. rokovýradio.cz a dostat se k lístkům můžete přes náš web. rokovýradio.cz Dostat se k lístkům můžete přes náš web rokovýradio.cz. Můžete přes náš web rokovýradio.cz.
1: Padají vám
0: v... náš web rokovýradio.cz.
1: Padají vám vlasy
0: rokovýradio.cz.
1: Padají vám vlasy. Vraťte u...
0: .cz.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit cin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. U vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Rokovej víkend.
1: Doping pro vaše vlasy.
0: Rokovej víkend na slušných vlnách. Rokovej víkend na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další... Rokovej víkend na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika... Rokovej víkend na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás... Víkend na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná... Slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná... Běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná... Budou Aerosmith z chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná, budou Aerosmith, Scarp a nebo je taky nachystaná, budou Aerosmith, Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Rádiu. Aerosmith, Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Rádiu.
2: Značkové
0: a nebo Joan Osborne na Rock Rádiu.
2: Značkové slevy v Kauflandu,
0: které Joan

Kvíně na slušných vlnách. Kvíně na slušných vlnách več. Kvíně na slušných vlnách ve 14:30. Kvíně na slušných vlnách ve 14:30. Kvíně na slušných vlnách ve 14:39. Ladíte rokovej víkend. Kvíně na slušných vlnách ve 14:39. Ladíte rokovej víkend v sobotu vlnách ve 14:39. Ladíte rokovej víkend v sobotu 10:14:39. Ladíte rokovej víkend v sobotu 10. října 14:39. Ladíte rokovej víkend v sobotu 10. října a do konce roku 5. Ladíte rokovej víkend v sobotu 10. října a do konce roku nám v tuhle chvíli. Ladíte rokovej víkend v sobotu 10. října a do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá října a do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou. Do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Nám v tuhle chvíli zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na rok chvíli zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře. 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a 62 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na novej rok, kdybyste to náhodou nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na novej rock taky dost dobře nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na novej rok taky dost dobře připravený. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na novej rok taky dost dobře připravený. Ne jedním dost dobře a jsme na novej rok taky dost dobře připravený. Ne jedním, ale a jsme na novej rok taky dost dobře připravený. Ne jedním, ale letos zase dvěma novej rok taky dost dobře připravený. Ne jedním, ale letos zase dvěky dost dobře připravený. Ne jedním, ale letos zase dvěma slušnej dobře připravený. Ne jedním, ale letos zase dvěma slušnejma nástěnejma kalendář. Ne jedním, ale letos zase dvěma

0: Osborne na Rock Rádiu.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou
0: rádiu.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, klasik, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, klasik nebo kuší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24. Například Snackit, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Snackit, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 23,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák. Ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13 druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13 holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října Kaufland světlý ležák za 13,90 až do 13. října Kaufland i tak za 13,90 až do 13. října Kaufland
2: Itálie, která chutná
1: 90 až do 13. října Kaufland
2: Itálie, která
1: až do 13. října Kaufland
2: Itálie, která chutná Objevte prodej
1: 13. října Kaufland
2: Itálie, která chutná Objevte prodejnu
1: Kaufland
2: Itálie, která chutná Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně
1: Kaufland
2: Itálie, která chutná Objevte prodejnu Lavite Itálie, která chutná Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze Největší výběr která chutná Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které v osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dost přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavit pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijď speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: Ceny střech jsou šílený a termín...
1: ...nad Itálii. www.lavite.cz
3: Ceny střech jsou šílený a termín nedohled...
1: ...lavite.cz
3: Ceny střech jsou šílený a termín nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řem...
3: Ceny střech jsou šílený a termín nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řem...
3: Střech jsou šílený a termín nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u kazbet a naprost...
3: Termín nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u kazbet a naprostá spokojenost.
3: Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazradu?
4: Já jako řemeslník beru vše u kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou...
4: Řemeslník beru vše u kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý. Vše u kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci a naprostá spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělají vše blesko, prostá spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělají vše bleskově.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekají.
3: V čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíc. Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Výrobci udělají vše bleskově za super cenu a

0: Nečekáš měsíce, navíc jsou tam fakt fajn lidi. Bleskově za super cenu a nečekáš měsíce, navíc jsou tam fakt fajn lidi. Za super cenu a nečekáš měsíce, navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně venu a nečekáš měsíce, navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní
0: skvěle, navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbe.
0: Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český.
0: Kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitní.
0: Tím ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: To zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a
1: jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet Bet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet CZ. Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet CZ. Na míru a hned. Kazbet CZ. Hned. Kazbet CZ. Kazbet CZ. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se ne... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za... Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýho... Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300 se svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Již za 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Již za 475 za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
3: tak ne
2: již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
3: tak ne Nečekejte!
2: Jedni Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte! Jezděte!
2: Staňte se Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte! Jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Teď. Tak nečekejte! Jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony. Čekejte! Jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopec. Jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký.
2: Z Kopeckého.
3: Salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
3: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
3: Které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
3: Přestaň být jen divka.
2: Více na kopecký.cz.
3: Přestaň být jen divák.
2: Kopecký.cz.
3: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí.

Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Another world. Světa. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. The world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Rock. Realita CZ. CZ.

Rock Radio. Rockovej víkend. Rockovej víkend.

vůbec nezůstali a rovnou udělám. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali a rovnou udělali celý to první album.

0: se do něho strefuje. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou? Pojďme si teď strefuje. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou? Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou? Pojďme si teď spolu zakejhat něco o potrefenou husou. Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už další musou. Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už další muzika při rokovým. Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už další muzika při rokovým víkendu. Zakejhat něco o počasí a pak už další muzika při rokovým víkendu. Něco o počasí a pak už další muzika při rokovým víkendu. A pak už další muzika při rokovým víkendu. Už další muzika při rokovým víkendu.
1: Výzku pro vás máme extra
0: muzika při rokovém víkendu.
1: Výzku pro vás máme extra slevu
0: víkendu.
1: Výzku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně ježizlu. Výzku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně ježizlu. Výzku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně ježizlevněného zboží. Nabídka máme extra slevu 10% na vše, včetně ježizlevněného zboží. Nabídka platí pouze od slevu 10% na vše, včetně ježizlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7. decembra na vše, včetně ježizlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7. 10. do neděle, včetně ježizlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping 10. a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living
2: Profi
1: prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living. JISK Scandinavian Sleeping and Living
2: Profi voda
1: Scandinavian Sleeping and Living
2: Profi voda
1: Sleeping and Living.

Bruce Dickinson a Bruce Dickinson Attitude Bruce Dickinson Attitude Millionaire, to je Bruce Dickinson Attitude Millionaire, to je titul Bruce Dickinson Attitude Millionaire, to je titulní song z jeho Bruce Dickinson Attitude Millionaire, to je titulní song z jeho úplně první Dickinson Attitude Millionaire, to je titulní song z jeho úplně první sólový Attitude Millionaire, to je titulní song z jeho úplně první sólový Millionaire, to je titulní song z jeho úplně první sólový desky z roku 90. Titulní song z jeho úplně první sólový desky z roku 90. Natočil to song z jeho úplně první sólový desky z roku 90. Natočil to ještě úplně první sólový desky z roku 90. Natočil to ještě když zpívní sólový desky z roku 90. Natočil to ještě když zpíval zky z roku 90. Natočil to ještě když zpíval s maidnama a celý 90. Natočil to ještě když zpíval s maidnama a celý natočil to ještě když zpíval s maidnama a celý to přitom natočil to ještě když zpíval s maidnama a celý to přitom začalo zpíval s maidnama a celý to přitom začalo písničkou pro pátý pokračování a celý to přitom začalo písničkou pro pátý pokračování hororu noční celý to přitom začalo písničkou pro pátý pokračování hororu nočnímu přitom začalo písničkou pro pátý pokračování hororu Noční mura v Elm Street písničkou pro pátý pokračování hororu Noční mura v Elm Street byla to zakázka na pro pátý pokračování hororu Noční mura v Elm Street byla to zakázka na jeden song pátý pokračování hororu Noční mura v Elm Street byla to zakázka na jeden song pátý hororu Noční mura v Elm Street byla to zakázka na jeden song a Bruceovi se při Noční mura v Elm Street byla to zakázka na jeden song a Bruceovi se při makání na tomhle Noční mura v Elm Street byla to zakázka na jeden song a Bruceovi se při makání byla to zakázka na jeden song a Bruceovi se při makání na tomhle songu dost zalí zakázka na jeden song a Bruceovi se při makání na tomhle songu dost zalíbila spolupráce při makání na tomhle songu dost zalíbila spolupráce s kytaristou Jannickem Gersem na tomhle songu dost zalíbila spolupráce s kytaristou Jannickem Gersem tak dost zalíbila spolupráce s kytaristou Jannickem Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstala spolupráce s kytaristou Jannickem Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali a kytaristou Jannickem Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali a rovnou udělal Jannickem Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec

0: max a tvoje stroje musí taky. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od... Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku na tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku na musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku na zadí Hilti. Protože pro... Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. A vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Slyší Hilti. Protože profíci vědí.
1: Slyšíte?
0: Protože profíci vědí.
1: Slyšíte? To je seznam,
0: že profíci vědí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna
0: vědí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás jste? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy, nejste doma.

0: 16.10. Mladá Boraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 20 nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Let, tak doraž na Kačinu.
1: Nejvyšší čas. Nejvyšší čas na... Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Vše slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do... www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.
2: Byli tři.
1: CZ.
2: Byli tři. Byli tři. Byli tři. Byli tři. Tři.

0: Je to dneska na Příbramsku, kde to máme taky s přeháňkama. Napříč republikou je to dneska, kde to máme taky s přeháňkama. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, taky s přeháňkama. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, mrakunkama. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo. Dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo a po většině kotlina hlavně o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo a po většině kotliny nepřekvap o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. V oblačnosti mraků není zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Mraků není zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukáží zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15, na kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouka do toho stupňů Celsia a fouka do toho může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve čtvrt na 8 a fouka do toho může mírně od západu. A stmívat se dneska bude v 8 od západu.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Časí.

0: teď šmejdí, kdože to má vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným Acka svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným part, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Ahoj, užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybí
0: parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: Seznam najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: Najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a
0: neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů. Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menší sál a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme za 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak dobře. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. Jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. 10. jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo.

kvalitní kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zatím tou zárukou. Profivoda.cz. Zatímco všichni ještě... Profivoda.cz. Zatímco všichni ještě spí. CZ. Zatímco všichni ještě spí. Ty už... Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že co všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje s bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje mu se prostě nestaví. Jedeš

0: trend pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song a za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do zpráv na Facebook minus bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet. Váš song. Takže se napište do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet. Já si to jdu pročíst a než je... Takže se napište do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet. Já si to jdu pročíst a než jedno vaše přáte do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet. Já si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu a proměním chcete slyšet, já si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím vám a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky AC vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky ACDC a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky ACDC a před nima budou nové skutečnost. Pustím vám teď Ghost, taky ACDC a před nima budou ještě Green. Pustím vám teď Ghost, taky ACDC a před nima budou ještě Green Day. Teď Ghost, taky ACDC a před nima budou ještě Green Day. Ghost, taky ACDC a před nima budou ještě Green Day. DC a před nima budou ještě Green Day. A před nima budou ještě Green Day. Rock Radio. A budou ještě Green Day.
1: Rock Radio.
0: Ještě Green Day.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Deal.

0: počasí.
1: Jihlava je při
0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední s
0: Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným.
0: Jo. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným nebem. Na měřice tady
0: počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným nebem, na měřice tady. Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným nebem, na měřice tady nechá 12 stupňů. Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným nebem, na měřice tady nechá 12 stupňů. Odpolední s upršeným nebem, na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 upršeným nebem, na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 ukazuju teplem, na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, se tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to má 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. Ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. Napříč republikou

Máme 15... Rokové víkend. Máme 15 hodin, 3 minuty... Víkend. Máme 15 hodin, 3 minuty k tomu... Máme 15 hodin, 3 minuty k tomu, zdravím vás z našeho... Máme 15 hodin, 3 minuty k tomu, zdravím vás z našeho slušníka. Máme 15 hodin, 3 minuty k tomu, zdravím vás z našeho... 15 hodin, 3 minuty k tomu, zdravím vás z našeho slušného studia. Alex Kronika, 3 minuty k tomu, zdravím vás z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokovej víkend... Zdravím vás z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokovej víkend pokračuje... Vás z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokovej víkend pokračuje... Mýho studia. Alex Kronika je s váma. Rokovej víkend pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku má rokovej víkend.

Rokkovej víkend. Rokkovej víkend. Rock Rádio. Rokkovej víkend. Rock Rádio. Rokkovej víkend. Rock Rádio. Rokkovej víkend. Rock Rádio. Víkend. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Dio.

0: Muziku si dopřejeme deť dál, tak o tom už rozhodnul. Muziku si dopřejeme deť dál, tak o tom už rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji deť dál, tak o tom už rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji výzvu a tak o tom už rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád o tom už rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains. Pan zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění ahoj, psal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění ahoj, máme s přítelkyní Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění ahoj, máme s přítelkyní 10. Jeho vzkaz v plném znění ahoj, máme s přítelkyní 10 let známosti. Vzkaz v plném znění ahoj, máme s přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit. Ahoj, máme s přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice. Ahoj, máme s přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains. Your... Máme s přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains. Přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains Your Decision. Děkuji. 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains Your Decision. Děkuji moc. Známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains Your Decision. Děkuji moc. A hezký. Můžu poprosit od Alice in Chains Your Decision. Děkuji moc. A hezký zbytek dne. Od Alice in Chains Your Decision. Děkuji moc. A hezký zbytek dne. Chains Your Decision. Děkuji moc. A hezký zbytek dne. Pepo, měj tak děkuji moc a hezký zbytek dne. Pepo, měj taky hezký zbytek dne, věřc a hezký zbytek dne. Pepo, měj taky hezký zbytek dne, věřím, že to výročí. Ne. Pepo, měj taky hezký zbytek dne, věřím, že to výročí řádně oslavíte se svou. Měj taky hezký zbytek dne, věřím, že to výročí řádně oslavíte se svou ženskou. Taky hezký zbytek dne, věřím, že to výročí řádně oslavíte se svou ženskou. No, tak dne, věřím, že to výročí řádně oslavíte se svou ženskou, no a za to, že jste se že to výročí řádně oslavíte se svou ženskou, no a za to, že jste se celých 10 let řádně oslavíte se svou ženskou, no a za to, že jste se celých 10 let zbavíte se svou ženskou, no a za to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít pouštím song ženskou, no a za to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít pouštím, no a za to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít pouštím song, co si chtěl. Your to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít, pouštím song, co si chtěl. Your Decision od Alice in Chains bude už za malou chvíli a potom taky Kabáti a nebo Dimitri. Bude už za malou chvíli a potom taky Kabáti a nebo Dimitri. Za malou chvíli a potom taky Kabáti a nebo Dimitri.
1: Ale.
0: A potom taky Kabáti a nebo Dimitri.
1: Ale, co pak? Pískají.
0: Potom taky Kabáti a nebo Dimitri.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy.
0: A nebo Dimitri.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí. Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme beky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. To a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové TD 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis.

0: bez poruch, transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.cz a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz to servis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezd poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena.
0: Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena.
0: bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná
0: poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mapping. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. Jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální narozeninové show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslav jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz. Více na fashion@arena.cz. Xandria@arena.cz.
2: Xandria@arena.cz. Xandria, symphonic metalová. Xandria, symphonic metalová krása míří z. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čekia, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberou. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberou. A krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria Sevenspool Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. A Zechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt. Oslavte říjen. Pražský distrikt.
3: Oslavte 30. výročí.
2: Pražský distrikt.
3: Oslavte 30. výročí legendy.
2: Strict.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká z 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koli edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Designem, prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny.

0: navíc s balíčkem zimních kol, myovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a tkáním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků zaj a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků ke slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 ročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší idu za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Navia.
0: Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se Tobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin.
1: V Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
1: Chodě. www.autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
1: www.autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: Autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře.
1: .cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře. Dám ti 3 nápady.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlím.
2: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlím.
2: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
2: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne.
2: Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady vznikne.
2: Ne, ne.
3: Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady vznikne magie. Je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady vznikne magie. Úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Naleť úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete.
3: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600
3: různých. Magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
3: Kuchař. Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Rock Radio.
2: Na práci na letišti.cz.
4: Rock Radio.
2: Na letišti.cz.

15.20 aktuální čas. 15.20 aktuální čas. 15.20 aktuální čas a my jsme si právě do 15.20 aktuální čas a my jsme si právě 15.20 aktuální čas a my jsme si právě dopřáli dogu. 15.20 aktuální čas a my jsme si právě dopřáli dogu. No a jakou muziku si aktuální čas a my jsme si právě dopřáli dogu. No a jakou muziku si dopřas a my jsme si právě dopřáli dogu. No a jakou muziku si dopřejeme deť, my jsme si právě dopřáli dogu. No a jakou muziku si dopřejeme deť dál, tak dopřáli dogu. No a jakou muziku si dopřejeme deť dál, tak o tom dogu. No a jakou muziku si dopřejeme deť dál, tak o tom už rozhodnul. No a jakou

DABu i FM nebo na radia.rock radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia. Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia. Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rokovej nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, týdnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, svej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všud, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, lineky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, lineup je, prostě slušná oslava se vším všudy, lineup je opět překvapením. Prostě slušná.

Jasná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. CZ.

Rokkovej víkend. Rokkovej víkend. Rokkovej víkend. Rock Radio. Rokkovej víkend. Rok, Rokkovej víkend. Rock Radio. Víkend. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

čerstvý věc sobotní večer a v nabídce tentokrát opravdu čerstvý věci. Všecko ve štěr a v nabídce tentokrát opravdu čerstvý věci. Všecko vyšlo letos. A v nabídce tentokrát opravdu čerstvý věci. Všecko vyšlo letos. Třeba se tentokrát opravdu čerstvý věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme se dočkali. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme se dočkali one. 15. řadovky. Třeba 15. května jsme se dočkali one. 15. řadovky metaláku. 15. května jsme se dočkali one. 15. řadovky metaláku. Května jsme se dočkali one. 15. řadovky metaláku z Atlanty Seven Dust. Příze nicméně tady pro tohle album zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16%. Tady pro tohle album zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Album zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Dalších je. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Dalších 1,40 by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Dalších 1,40% hlasů 16% všech, co hlasovali. Dalších 1,40% hlasujících posluchačů všech, co hlasovali. Dalších 1,40% hlasujících posluchačům a v tuhle chvíli vali. Dalších 1,40% hlasujících posluchačům a v tuhle chvíli chuť na porci. Dalších 1,40% hlasujících posluchačům a v tuhle chvíli chuť na porci industriální 40% hlasujících posluchačům a v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rock metalu hlasujících posluchačům a v tuhle chvíli chuť na porci industriálních posluchačům a v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rock metalu a v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rock metalu s gotickým nádechem na porci industriálního rock metalu s gotickým nádechem takže je to porci industriální rock metalu s gotickým nádechem, takže je to reálního rock metalu s gotickým nádechem, takže je to jasný Marilyn metalu s gotickým nádechem, takže je to jasný Marilyn Manson, který má takže je to jasný Marilyn Manson, který má v referendu One Assassin, je to jasný Marilyn Manson, který má v referendu One Assassin, Marilyn Manson, který má v referendu One Assassination Underground, který má v referendu One Assassination Under God Chapter 2. Má v referendu One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Což je pokračování God Chapter 2. Což je pokračování předchozí desky a zároveň teda jeho 2. Což je pokračování předchozí desky a zároveň teda jeho 13. studiový album. Což je pokračování předchozí desky a zároveň teda jeho 13. studiový album k desky a zároveň teda jeho 13. studiový album, který vyšlo 14. srpna. Zároveň teda jeho 13. studiový album, který vyšlo 14. srpna. O 13. studiový album, který vyšlo 14. srpna. No a k 10. červen studiový album, který vyšlo 14. srpna. No a k 10. červenci byl vydán, který vyšlo 14. srpna. No a k 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli 14. srpna. No a k 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli Fabna. No a k 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli favorit referenda. A k 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli favorit referenda. Alespoň teda ten aktýmu červenci byl vydaný v tuhle chvíli favorit referenda. Alespoň teda ten akci byl vydaný v tuhle chvíli favorit referenda. Alespoň teda ten aktuální nej v tuhle chvíli favorit referenda. Alespoň teda ten aktuální DO 25 favorit referenda. Alespoň teda ten aktuální jde o 25. řadovku referenda, alespoň teda ten aktuální jde o 25. řadovku Rolling Stones Foreigner, alespoň teda ten aktuální jde o 25. řadovku Rolling Stones Foreigner Tanks s poctivou. Aktuální jde o 25. řadovku Rolling Stones Foreigner Tanks s poctivou 25. řadovku Rolling Stones Foreigner Tanks s poctivou porcí klasickýho rock. 25. řadovku Rolling Stones Foreigner Tanks s poctivou porcí klasickýho rock and roll Rolling Stones Foreigner Tanks s poctivou porcí klasickýho rock and

0: Foreigner Tanks s poctivou porcí klasického rock'n'rollu a s příchotí blues rocku. Tanks s poctivou porcí klasického rock'n'rollu a s příchotí blues rocku. Porcí klasického rock'n'rollu a s příchotí blues rocku. Chuť na tohle má nejvíc zva klasického rock'n'rollu a s příchotí blues rocku. Chuť na tohle má nejvíc z vás celý rock'n'rollu a s příchotí blues rocku. Chuť na tohle má nejvíc z vás celých 44% posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. 40% posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně, hlasovali v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně, hlasování zavírám až do nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně, hlasování zavírám až v 6 svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně, hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě nic ale není rozhodnutý definitivně, hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád máte definitivně, hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád máte dost, hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád máte dost času k tomu, abyste zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád máte dost času k tomu 6 hodin večer, takže ještě pořád máte dost času k tomu, abyste navštívili náš. Takže ještě pořád máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli. Ještě pořád máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web a rozhod máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Su k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to navštívili náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson Rolling Stones a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson Rolling Stones nebo co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson Rolling Stones nebo Seven nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson Rolling Stones nebo Seven Dust. Jestli to bude Marilyn Manson Rolling Stones nebo Seven Dust. Zvažte, co Marilyn Manson Rolling Stones nebo Seven Dust. Zvažte, co vám do sobotního večera víc sedne. Rolling Stones nebo Seven Dust. Zvažte, co vám do sobotního večera víc sedne. A já vám zatím nebo Seven Dust. Zvažte, co vám do sobotního večera víc sedne. A já vám zatím pustím Janet Dust. Zvažte, co vám do sobotního večera víc sedne. A já vám zatím pustím Genesis. Zvažte, co vám do sobotního večera víc sedne. A já vám zatím pustím Genesis. Sabaton do sobotního večera víc sedne. A já vám zatím pustím Genesis, Sabaton a za chvíli večera víc sedne. A já vám zatím pustím Genesis, Sabaton a za chvíli taky Harley. A já vám zatím pustím Genesis, Sabaton a za chvíli taky Harley. Jak dávají smutu. Zatím pustím Genesis, Sabaton a za chvíli taky Harley. Jak dávají smutku s Bohem. Pustím Genesis, Sabaton a za chvíli taky Harley. Jak dávají smutku s Bobaton a za chvíli taky Harley. Jak dávají smutku s Bohem. A za chvíli taky Harley, jak dávají smutku s Bohem. Harley, jak dávají smutku s Bohem.
1: Oknem fouká střecha.
0: Dávají smutku s Bohem.
1: Oknem fouká střecha, padá kdo pak.
0: Smutku s Bohem.
1: Oknem fouká střecha, padá kdo pak. Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví zid. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník malý.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník malíř.
1: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník malíř.
3: Topenář.
2: Podlaha.
1: Padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník malíř.
3: Topenář.
2: Podlaha.
3: Ale ne.
2: Zedník malíř.
3: Topenář.
2: Podlaha.
3: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstruktíř.
2: Topenář.
3: Podlaha.
2: Ale ne.
3: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte
3: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více informací na rekbice bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více informací.

0: regbity.cz.
1: Udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, bytu opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
2: Zdravíčko, sousede. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom... Sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
3: Půjčte si...
2: Úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční bank.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
4: Hledá
3: u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
4: Hledáte
3: Komerční banka. Více na KB.cz.
4: Hledáte
3: Více na KB.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už
3: na KB.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
3: KB.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný. Adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Všechno už vám přijde okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplný.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
5: Poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
4: Vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
4: Na úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát, na
4: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu
4: v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu
4: nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak se...
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně...
5: 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně se běhnete...
5: Nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Mami!
4: Pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
4: Tak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
4: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě...
4: Ty to...

Cheda Craigrass, Josem Scottem. Cheda Craigrass, Josem Scottem jsme se pustili při roku. Cheda Craigrass, Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Cheda Craigrass, Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Craigrass, Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas 15:30. Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas 15:37 jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas 15:37 a zrovna v tuhle při rokovém víkendu. Aktuální čas 15:37 a zrovna v tuhle chvíli pro aktuální čas 15:37 a zrovna v tuhle chvíli aktuální čas 15:37 a zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na 15:37 a zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak se vyvíjí 15:37 a zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak se vyvíjí 7 a zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. A zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou pro vás koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou deskou to, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepší, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer a v nabídce týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer a v nabídce tento, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer a v nabídce si vylepšíme sobotní večer a v nabídce tentokrát opravdu

0: pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádně
0: se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Ten holů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Řekni třikrát.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
3: Znám. Zážitky.
2: CZ.
4: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
3: Znám.
2: CZ.
4: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Skla pro stroje.
4: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Skla pro stroje.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší, skla pro stroje, skla pro stroje.
4: Třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší, skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje.
4: Skrz krk.
5: Znám lepší, skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. Znám lepší, skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. CZ.
4: Co?
5: Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla. To je skla pro stroje, skla pro stroje. CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a pro stroje. CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje.
5: CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje.
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje. CZ.
5: Skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje. CZ.
5: Specialist. Na skladělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje. CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje a stavební stroje.
4: Skla pro stroje. CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Skla pro stroje. CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
6: Gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská.
7: Obyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Gorila.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení.
6: Gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountačka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountačka Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Coffee se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Coffee 50 korun do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu kávou. Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských. Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu. Každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám.

Gorilla, tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushmanu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Září v prodejnách Bushman.

Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Facebook. Pátek také hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Také hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z velkých hal zpátky v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů. Na Face Tour. Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů. Face Tour. Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů. Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host velký hal zpátky do menších sálů, bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblíž do menších sálů, bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se je zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října to jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza Kanada. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. Pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu za kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalový to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalový scéně Tarot Synergy distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalový scéně Tarot Synergy a samozřejmě Hietala. 4 dekády na metalový scéně Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. 4 dekády na metalový scéně Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak dekády na metalový scéně Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Scéně Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio Šárka. Samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio Šárka Holubcová. Dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio Šárka Holubcová. Tak se bavte. Prorok Rádio Šárka Holubcová. Bavte, Prorok Rádio Šárka Holubcová. Prorok Rádio Šárka Holubcová. Prorok Rádio Holubcová. Prorok Rádio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz UIFM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio Rock Radio.cz Rock Radio Rock Radio, co se děje? Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefity. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl. Punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUM a nebo koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUM a nebo Motorkáři 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUM a nebo Motorkáři tobě. A zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury PUM a nebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslav Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky

Alba Sonic Boom z 2000, to jsou oni a jejich All for the Glory. Song z Alba Sonic Boom z 2009. A jejich All for the Glory. Song z Alba Sonic Boom z 2009 roku. Šlo to For the Glory. Song z Alba Sonic Boom z 2009 roku. Šlo tenkrát Song z Alba Sonic Boom z 2009 roku. Šlo tenkrát o první novinku Kisáka Sonic Boom z 2009 roku. Šlo tenkrát o první novinku Kisáka z 2009 roku. Šlo tenkrát o první novinku Kisáku po 11letého roku. Šlo tenkrát o první novinku Kisáku po 11letý odmlce a šlo tenkrát o první novinku Kisáku po 11letý odmlce a za mikrát o první novinku Kisáku po 11letý odmlce a za mikrofonem u téhle věci tenkrát posluchače překvapil hlas, co se o téhle věci tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespíci tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani Paul, ani Jean. Posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani Paul, ani Jean. Byl hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani Paul, ani Jean, ale bubeník Eric Singer, co se ozval. Nespívá totiž ani Paul, ani Jean, ale bubeník Eric Singer. Nespívá totiž ani Paul, ani Jean, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, ani Paul, ani Jean, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu ani Jean, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od 80. let. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od 80. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že vůbec znal, že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že vůbec netušil, jak že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí. Hrál už od 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapátejch let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděl, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděl, netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory napsal. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory napsali rovno. To v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve věděli, tak mu píseň All for the Glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu All for the Glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu jeden za všechny glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu jeden za všechny se pak hned zalíbila rovnou na tělo. Hymna ve stylu jeden za všechny se pak hned za tělo. Hymna ve stylu jeden za všechny se pak hned zalíbila americký sportovní hymna ve stylu jeden za všechny se pak hned zalíbila americký sportovní televizi jeden za všechny se pak hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN všechny se pak hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN a pak hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN a song byl hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN a song byl hned po americký sportovní televizi ESPN a song byl hned po sportovní televizi ESPN a song byl hned použitej pod ESPN a song byl hned použitej pod jejich sportovní sestřih a song byl hned použitej pod jejich sportovní sestřih a song byl hned použitej pod jejich sportovní sestřih s Kisákama byl hned použitej pod jejich sportovní sestřih. S Kisákama a zaužitej pod jejich sportovní sestřih. S Kisákama a s hlasem Erika Singera v tom pod jejich sportovní sestřih. S Kisákama a s hlasem Erika Singera v tomhle songu sportovní sestřih. S Kisákama a s hlasem Erika Singera v tomhle střih. S Kisákama a s hlasem Erika Singera v tomhle songu teď už zavírá. S Kisákama a s hlasem Erika Singera v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu roku. A s hlasem Erika Singera v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. Erika Singera v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu rokovýho víkendu, ale v tomhle songu

0: teď už zavíráme další hodinu rokovýho víkendu, ale teď už zavíráme další hodinu rokovýho víkendu, ale všichni za jednoho, už zavíráme další hodinu rokovýho víkendu, ale všichni za jednoho, shodneme se, jedeme další hodinu rokovýho víkendu, ale všichni za jednoho, shodneme se, jedeme dál veskovýho víkendu, ale všichni za jednoho, shodneme se, jedeme dál veskovýho víkendu, ale všichni za jednoho, shodneme se, jedeme dál ve slušný muzice. Všichni za jednoho, shodneme se, jedeme dál ve slušný muzice. Za jednoho, shodneme se, jedeme dál ve slušný muzice.
1: Když uvidíte
0: Shodneme se, jedeme dál ve slušný muzice.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný,
0: jedeme dál ve slušný muzice.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný,
0: muzice.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledej. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás levnější nehledejte. Tento týden u nás jihočeské máslo 250 gramů nehledejte. Tento týden u nás jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30 u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská 50 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 124,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Kilo pouze za 129,90. Albert dle 29,90. Albert dle srovnání k 30.9. Sát. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9.
2: Nemáš co na sebe?
1: Albert dle srovnání k 30.9.
2: Nemáš co na sebe?
1: Dle srovnání k 30.9.
2: Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale dokvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale dokvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale dokvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale dokvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale dokvádra tě nikdo nedostane. Poříme. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádio, kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na ve tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovyradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovyradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovyradio. Na e-shopu Rokrádia, na www.rokovyradio.cz. Rokrádia, na www.rokovyradio.cz. www.rokovyradio.cz.
3: Radio House 300 Cross.
2: Rokovyradio.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Online na TV Nova 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Online na TV Nova a Eventech Plus. To je reklama v rádiu. Online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční. To je reklama v rádiu. Online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix. Online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix. Online na TV Nova a Eventech.

0: Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Va a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro roční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radioha postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Na místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. .cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav? Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoliv
1: spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoliv Praze a Příbram,
1: který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká
1: má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široký
1: a perfektní technický stav?
2: U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřený
1: technický stav.
2: U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů.
1: Stav.
2: U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů. Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má
2: Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má
2: na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a
2: Široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
2: Ska prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
2: vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A může
1: původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete
1: dát k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné
1: záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i
1: skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: I opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídku oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police.
2: Využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police z. Auto
2: pomlčka financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police z. Auto poli.
2: Financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police z. Auto poli. Váš auto. Nabídka vozu na auto pomlčka police z. Autopoli, váš autorizovaný partner vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda. Auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Profi,
1: váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Profi voda.
1: Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Profi voda.
1: Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Profi voda.
1: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Profi voda. Stou se nemůže.
1: Praze a Příbrami.

0: dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč z 10. Dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi. Voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi Voda CZ. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi Voda CZ. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi Voda CZ. Vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi Voda CZ. Klíč s 10letou zárukou. Profi Voda CZ. 10letou zárukou. Profi Voda CZ. Nejvyšší zárukou. Profi Voda CZ.
2: Nejvyšší čas navštívit.
1: Profi Voda CZ.
2: Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno co stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Já nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. Máme www.rokovýradio.cz.
3: Máme 4
2: CZ.
3: Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. 4 hodiny.

0: A proměnlivý oblačně území má právě pršet a je taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem má právě pršet a je taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu a je taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazujou dti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazujou 12 stupňů. Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazujou 12. Máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazujou 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora na Měřínku slabý deště, teploměry tady ukazujou 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora na Měříte taky 12. Teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora na Měříte taky 12. Tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora na Měříte taky 12. A 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora na Měříte taky 12. A taky to tu. No a kolem Tábora na Měříte taky 12. A taky to tu vypadá na přehání. No a kolem Tábora na Měříte taky 12. A taky to tu vypadá na přehánky. A Tábora na Měříte taky 12. A taky to tu vypadá na přehánky. A na taky 12. A taky to tu vypadá na přehánky. A na zatažený nebe. A taky to tu vypadá na přehánky. A na zatažený nebe. Maxima při dnešku. Taky to tu vypadá na přehánky. A na zatažený nebe. Maxima při dnešku tu vypadá na přehánky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11:15 přehánky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11:15 zatažený nebe. Maxima při dnešku 11:15 stupňů na Moravě můžou teplo nebe. Maxima při dnešku 11:15 stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Maxima při dnešku 11:15 stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr 11:15 stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak 15 stupňů, na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, můžou teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, aby jo se drž teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, aby jo se drž 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, aby jo se drží na stupni 1. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, aby jo se drží na stupni 1. Tak spíš mírně od západu, aby jo se drží na stupni 1. Rock mírně od západu, aby jo se drží na stupni 1.
1: Rock Radio.
0: Aby jo se drží na stupni 1.
1: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Na stupni 1.
1: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Na.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16. hodině.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16. hodině.
1: Radio, rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16. hodině.
1: Rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16. hodině. Je sobota.
1: Víkend.
0: Máme 2 minuty po 16. hodině, je sobota 10. října a vy jste zrovna. Máme 2 minuty po 16. hodině, je sobota 10. října a vy jste s Rock Rádiem. 2 minuty po 16. hodině, je sobota 10. října a vy jste s Rock Rádiem. Ve studiu dneska 16. hodině, je sobota 10. října a vy jste s Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma je sobota 10. října a vy jste s Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a sobota 10. října a vy jste s Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a října a vy jste s Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím s Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím, kdy jsem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím, kdy se skoro dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím, kdy se Scorpions objeví Kronika a v téhle hodině vám prozradím, kdy se Scorpions objeví na filmovém plátně. V téhle hodině vám prozradím, kdy se Scorpions objeví na filmovém plátně. Jedině vám prozradím, kdy se Scorpions objeví na filmovém plátně. Jejich chystaný žradím, kdy se Scorpions objeví na filmovém plátně. Jejich chystaný Scorpions objeví

Kysá... Kysáci, možná pro někoho... Kysáci, možná pro někoho nečekaně... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni. Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jejich All for the... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jejich All for the glory. Možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jejich All for the glory. Songs alba Sonic Boom. Čekaně, ale fakt to jsou oni a jejich All for the glory. Songs

0: na filmovém plátně. Jejich chystaný životopisný snímek má už venku datum premiéry na filmovém plátně.
1: Rock Radio.

0: Počasí. Je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste...
0: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě...
0: Jo. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota... Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách mokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách po většině dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách po většině zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách po většině území. Sobota 10. října je po přeháňkách po většině území má právě pršet a je taky o velkým je po přeháňkách po většině území má právě pršet a je taky o velký a proňkách po většině území má právě pršet a je taky o velký

you. When you feel so lost that you don't.

Rock Radio. Don't turn your back on me. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc cesta. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Eric Martin.

No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin vám teda Mr. Big pustil. No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin Mr. Big pustil. No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin slaví k dnešnímu datu 60. No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin slaví k dnešnímu datu 66 roků. To, že jejich zpěvák Eric Martin slaví k dnešnímu datu 66 roků. Takže Eric Martin slaví k dnešnímu datu 66 roků. Takže slaví k dnešnímu datu 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový, datu 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový a 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový a musím teda i říct, že takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový a musím teda i říct, že Eric rozhodně nejlepší, všechno rokový a musím teda i říct, že Eric rozhodně není sám, kdo dneska slaví. Rokový a musím teda i říct, že Eric rozhodně není sám, kdo dneska slaví. Koukám pro vás do roku a musím teda i říct, že Eric rozhodně není sám, kdo dneska slaví. Koukám pro vás do rokový historie i říct, že Eric rozhodně není sám, kdo dneska slaví. Koukám pro vás do rokový historie a z narozenin rozhodně není sám, kdo dneska slaví. Koukám pro vás do rokový historie a z narozenin kdo dneska slaví. Koukám pro vás do rokový historie a z narozenin rád připomenu. Koukám pro vás do rokový historie a z narozenin rád připomenu i Davida Lee Rotha. Vás do rokový historie a z narozenin rád připomenu i Davida Lee Rotha. Legendárie a z narozenin rád připomenu i Davida Lee Rotha. Legendární frontman Van Halen měn rád připomenu i Davida Lee Rotha. Legendární frontman Van Halen má připomenu i Davida Lee Rotha. Legendární frontman Van Halen má 72 Davida Lee Rotha. Legendární frontman Van Halen má 72 Rotha. Legendární frontman Van Halen má 72 let. No a ve stejný frontman Van Halen má 72 let. No a ve stejný den a ve stejný rok má 72 let. No a ve stejný den a ve stejný rok 72 let. No a ve stejný den a ve stejný rok jako Lee Roth se narodil let. No a ve stejný den a ve stejný rok jako Lee Roth se narodil taky. No a ve stejný den a ve stejný rok jako Lee Roth se narodil taky. Ve stejný den a ve stejný rok jako Lee Roth se narodil taky Vašo Patejdl. Kláves stejný rok jako Lee Roth se narodil taky Vašo Patejdl. Klávesák zpěvák jako Lee Roth se narodil taky Vašo Patejdl. Klávesák zpěvák a autor Lee Roth se narodil taky Vašo Patejdl. Klávesák zpěvák rodil taky Vašo Patejdl. Klávesák zpěvák a autor hitu Elánu je Vašo Patejdl. Klávesák zpěvák a autor hitu Elánu, bohužel tady v tom případě Klávesák, zpěvák a autor hitu Elánu, bohužel tady v tom případě už jenom Klávesák, zpěvák a autor hitu Elánu, bohužel tady v tom případě už jenom vzpomínáme, protože pak a autor hitu Elánu, bohužel tady v tom případě už jenom vzpomínáme, protože před třema rokama tu Elánu, bohužel tady v tom případě už jenom vzpomínáme, protože před třema rokama nás op. Bohužel tady v tom případě už jenom vzpomínáme, protože před třema rokama nás opustil. Ne v tom případě už jenom vzpomínáme, protože před třema rokama nás opustil. Dneska by už jenom vzpomínáme, protože před třema rokama nás opustil. Dneska by slavil. Před třema rokama nás opustil. Dneska by slavil 72. A nás opustil. Dneska by slavil 72. A 9 dneska by slavil 72. A 59 let by slavil 72. A 59 let 72. A 59 let slaví Mike Malinin. A 59 let slaví Mike Malinin dlouholetý. A 59 let slaví Mike Malinin dlouholetý bejvalej bubeník. 50 let slaví Mike Malinin dlouholetý bejvalej bubeník Goo Goo Dolls. Slaví Mike Malinin dlouholetý bejvalej bubeník Goo Goo Dolls. A když kouknu na Mike Malinin dlouholetý bejvalej bubeník Goo Goo Dolls. A když kouknu na výročí desek Malinin dlouholetý bejvalej bubeník Goo Goo Dolls. A když kouknu na výročí desek dlouholetý bejvalej bubeník Goo Goo Dolls. A když kouknu na výročí desek bejvalej bubeník Goo Goo Dolls. A když kouknu na výročí desek, tak taky jsem nějaký na Goo Goo Dolls. A když kouknu na výročí desek, tak tak

0: taky jsem nějaký našel, protože... A když kouknu na výročí desek, tak taky jsem nějaký našel, protože přesně před... Kouknu na výročí desek, tak taky jsem nějaký našel, protože přesně před šestí desek, tak taky jsem nějaký našel, protože přesně před 46, taky jsem nějaký našel, protože přesně před 46 roky našel, protože přesně před 46 rokama vydali, protože přesně před 46 rokama vydali třeba Cen Lizy, přesně před 46 rokama vydali třeba Cen Lizy album Shine, 46 rokama vydali třeba Cen Lizy album Chinatown. Prv 40 rokama vydali třeba Cen Lizy album Chinatown. Vydali třeba Cen Lizy album Chinatown. První se Snowym Whiteem u kytba Cen Lizy album Chinatown. První se Snowym Whiteem u kytary. No album Chinatown. První se Snowym Whiteem u kytary. No a punk rockeři zase Chinatown. První se Snowym Whiteem u kytary. No a punk rockeři zase si myslím, první se Snowym Whiteem u kytary. No a punk rockeři zase si myslím, Snowym Whiteem u kytary. No a punk rockeři zase si myslím, určitě rádi vzpomenou na desku kytary. No a punk rockeři zase si myslím, určitě rádi vzpomenou na desku Insomniac od Greenu, ta vyšla před
1: Teďka nás čeká v téhle hodině příběh a já místo něj nabídnu.

0: nabídnu muziku. Teďka nás čeká v téhle hodině, já místo něj nabídnu muziku. Teďka nás čeká v téhle hodině status quo, pustím vám nu muziku. Teďka nás čeká v téhle hodině status quo, pustím vám taky Kid Rock. A teďka nás čeká v téhle hodině status quo, pustím vám taky Kid Rock. A nás čeká v téhle hodině status quo, pustím vám taky Kid Rock. A nebo úplně nejdřív Bad Wolves. Hodině status quo, pustím vám taky Kid Rock. A nebo úplně nejdřív Bad Wolves. Status quo, pustím vám taky Kid Rock. A nebo úplně nejdřív Bad Wolves. Tím vám taky Kid Rock a nebo úplně nejdřív Bad Wolves.
1: Když uvidíte
0: Kid Rock a nebo úplně nejdřív Bad Wolves.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný
0: nebo úplně nejdřív Bad Wolves.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné lev
0: Bad Wolves.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledy. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledy. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 7. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. U nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. Krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30 za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Ahoj. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Ahoj, tady Kuba.
1: Dle srovnání k 30.9.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na...
1: Srovnání k 30.9.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do
1: klubu. 9.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 2. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menších do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menších sálech kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení 4 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladé celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajem nikde v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajem nikde začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž. Vsaď se, že jo. 16. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav, tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a přijde někde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25. Kde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu.
3: Přemýšlíte.
2: Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu.
3: Přemýšlíte.
2: Příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu.
3: Přemýšlíte o nové koupelně.
2: 25 let, tak doraš na kačinu.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamyšlíte.
2: Doraš na kačinu.

Mr. Big. Mr. Big, krátce. Mr. Big, krátce po. Mr. Big, krátce po čtvrt na pět. Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli prom. Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Heard. Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Heard the Moon. No, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Heard the Moon. No a ten mě po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Heard the Moon. No a ten pět jsme od nich poslechli Promise Heard the Moon. No a ten měsíc teda kapela neslibovala poslechli Promise Heard the Moon. No a ten měsíc teda kapela neslib Hair the Moon, no a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou ve slušným e moon, no a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou ve slušným éteru, a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou ve slušným éteru, právě dnesíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou ve slušným éteru, právě dneska, a neslibovala vůbec náhodou ve slušným éteru, právě dneska. A proč jsem vám teda myslel vůbec náhodou ve slušným éteru právě dneska? A proč jsem vám náhodou ve slušným éteru právě dneska? A proč jsem vám teda Mr. Big slušným éteru právě dneska? A proč jsem vám teda Mr. Big pustil? No hlavně teda pro právě dneska. A proč jsem vám teda Mr. Big pustil? No hlavně teda proto, že je jich zpěv. A proč jsem vám teda Mr. Big pustil?

0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo myslíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyň grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva i montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také pro všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také pro Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni
0: koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni
0: kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám
0: lepší. Siko.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Siko.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje.
1: Třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje.
1: Prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ. Znám lepší. Skla prostroje.

0: malíř.
1: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha. Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha. Padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha.
0: Ale
1: pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha.
0: Ale ne, na to všechno stačí
1: opraví.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlaha. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Topenář,
0: podlaha. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vaše.
0: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov více.
0: Rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
0: více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
0: více informací na rekbity.tu.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
0: více informací na rekbity.cz.
2: Vašeho bytu opět domov
0: více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Bytu opět domov
0: více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
0: Rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
0: CZ.
2: Rekbity. Záruka kvality.
3: Mám jen 10.
2: Rekbity. Záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
2: Záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého.
3: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne. Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem. S lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem. Světa.
3: Informační služby?
4: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna.
4: Ne, pro našeho
3: hosty. Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna.
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna.
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna.
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek.
4: A skvělou péči před odletem.
3: Kavárna.
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek.
4: Odletem.
3: Kavárna.
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek. Kavárna.
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek.
4: Správně, uhodlo si.
3: Na.
4: Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek.
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti.
4: Začíná dovolená už tady.
3: Salonek.
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600. Salonek.
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
4: Salonek. Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu.
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
4: obory.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pět různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
5: Rok.
3: Na práci na letišti.cz.
5: Rok. Rádio.
3: Na letišti.cz.
5: Rok. Rádio.
3: CZ.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje Skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
0: Speciální skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak na...
0: Sta na skla pro pracovní stroje.
3: Oknem fouká střecha, padá...
0: Skla pro pracovní stroje.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví...
0: ...stroje.

songy z nový desky a těšit se. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční pop. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční pod. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z brusu novej kousek škvorů, rozdcast Deska měsíce. Kde z brusu novej kousek škvorů, měsíce. Kde z brusu novej kousek škvorů, rozebere s Petrem Hrdličkou. Kde z brusu novej kousek škvorů, rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou. Brusu novej kousek škvorů, rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a škvorů, rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Vybere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Celou.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. Na čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. Hořína spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. My si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celé událost nemůžeme nechat ujít. Celé nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z... Celý den vám budeme hrát...

0: Tahle upoutávka bere diváky do zákulisí. Už tahle upoutávka bere diváky do zákulisí cesty jedný z nejúspěšnějších rok. Bere diváky do zákulisí cesty jedný z nejúspěšnějších rok. Diváky do zákulisí cesty jedný z nejúspěšnějších rokových kapel hudební historie. Do zákulisí cesty jedný z nejúspěšnějších rokových kapel hudební historie. Film navíc vznikal. Zákulisí cesty jedný z nejúspěšnějších rokových kapel hudební historie. Film navíc vznikal za aktivní z nejúspěšnějších rokových kapel hudební historie. Film navíc vznikal za aktivní úspěšnějších rokových kapel hudební historie. Film navíc vznikal za aktivní účasti rokových kapel hudební historie. Film navíc vznikal za aktivní účasti samotných Škorpíků hudební historie. Film navíc vznikal za aktivní účasti samotných Škorpíků, takže na pravdivost příběhu a poctivý hudební základ dohlížel Škorpíků, takže na pravdivost příběhu a poctivý hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Pravdivost příběhu a poctivý hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Režist příběhu a poctivý hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Režie se tady a poctivý hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Režie se tady u hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex Ranarive, dohlíželi ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex Ranarivelo, ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex Ranarivelo, známej akčníma a volanější. Režie se tady ujal Alex Ranarivelo, známej akčníma a ujal Alex Ranarivelo, známej akčníma a sportovníma dramatama. No a casting k Ranarivelo, známej akčníma a sportovníma dramatama. No a casting za mě teda trlo.
1: V hlavních rolích se představí hvězdná sestava. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava. V kůži ikonického kytaristy docela dost. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava. V kůži ikonického kytaristy. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava. V kůži ikonického kytaristy Rudyho Schenkera. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava.
0: Ed Spielers jako Matias Japs. No a k filmu se už rozpovídá

Scorpions na Rockrád. Scorpions na Rockrád. Scorpions na Rockrádiu v 16:40. Scorpions na Rockrádiu v 16:40. Scorpions na Rockrádiu v 16:40. Poslechli jsme Scorpions na Rockrádiu v 16:40. Poslechli jsme Why Joe od nich. Na Rockrádiu v 16:40. Poslechli jsme Why Joe od nich. Teď už taky ale v 16:40. Poslechli jsme Why Joe od nich. Teď už taky ale slibovaný info. 40. Poslechli jsme Why Joe od nich. Teď už taky ale slibovaný info. Poslechli jsme Why Joe od nich. Teď už taky ale slibovaný info. Právě o Scorpions. Od nich. Teď už taky ale slibovaný info. Právě o Scorpions. Legendární kapela Míří. Teď už taky ale slibovaný info. Právě o Scorpions. Legendární kapela Míří na filmu. Teď ale slibovaný info. Právě o Scorpions. Legendární kapela Míří. Slibovaný info. Právě o Scorpions. Legendární kapela Míří na filmový plátna. Právě o Scorpions. Legendární kapela Míří na filmový plátna. Možná jste to už zaznamenali. Legendární kapela Míří na filmový plátna. Možná jste to už zaznamenali. Legendární kapela Míří na filmový plátna. Možná jste to už zaznamenali. Možná ne, ale životopela Míří na filmový plátna. Možná jste to už zaznamenali. Možná ne, ale životopisnej filmový plátna. Možná jste to už zaznamenali. Možná ne, ale životopisnej film o kapele má, možná jste to už zaznamenali, možná ne, ale životopisnej film o kapele má konečně zaznamenali, možná ne, ale životopisnej film o kapele má konečně datum premiéry, možná ne, ale životopisnej film o kapele má konečně datum premiéry a je na co premiéry a je na co se těšit. Film se bude jmenovat Wind of Change, zrovna podle Nesmrtelný a je na co se těšit. Film se bude jmenovat Wind of Change, zrovna podle Nesmrtelného hitu, co se stalo. Shit. Film se bude jmenovat Wind of Change, zrovna podle Nesmrtelného hitu, co se stalo. Se bude jmenovat Wind of Change, zrovna podle Nesmrtelného hitu, co se stal symbolem pádu železné opony. Wind of Change, zrovna podle Nesmrtelného hitu, co se stal symbolem pádu železné opony i konce studené. Zrovna podle Nesmrtelného hitu, co se stal symbolem pádu železné opony i konce studené války. No Nesmrtelného hitu, co se stal symbolem pádu železné opony i konce studené války. No a teď v týdnu, co se stal symbolem pádu železné opony i konce studené války. No a teď v týdnu, symbolem pádu železné opony i konce studené války. No a teď v týdnu, na to všechno vyšel železné opony i konce studené války. No a teď v týdnu, na to všechno vyšel první trailer konce studené války. No a teď v týdnu, na to všechno vyšel první trailer na YouTube války. No a teď v týdnu, na to všechno vyšel první trailer na YouTube v tuhle chvíli přes. No a teď v týdnu na to všechno vyšel první trailer na YouTube v tuhle chvíli přes. Týdnu na to všechno vyšel první trailer na YouTube v tuhle chvíli přes 90 tisíc hlídků. Všechno vyšel první trailer na YouTube v tuhle chvíli přes 90 tisíc hlídnutí. První trailer na YouTube v tuhle chvíli přes 90 tisíc hlídnutí a jako na YouTube v tuhle chvíli přes 90 tisíc hlídnutí a jako navnadit to umí. Chvíli přes 90 tisíc hlídnutí a jako navnadit to umí. Nažene. Už 90 tisíc hlídnutí a jako navnadit to umí. Nažene. Tisíc hlídnutí a jako navnadit to umí. Nažene. Už tahle upoutávka bere a jako navnadit to umí. Nažene. Už tahle upoutávka bere diváky do zákulisí. Navnadit to umí. Nažene. Už tahle upoutávka bere diváky do zákulisí cesty jedný. Nažene. Už tahle

0: Matias Japs. No a k filmu se už rozpovídal i producent Ali Afšar.
1: Práce na snímku označil za splněnej sen a řekl taky, že filmový posel.
0: Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu a tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra, ale s ošahaj dost vysoko.
2: Tlačím, ale moc to.

0: To nejde.
1: Tlačím,
0: ale moc to nejde.
1: Tlačím,
0: ale moc to nejde.
1: Tlačím,
0: ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch.
0: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nej...
0: Ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresor...
0: Jde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika C. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika... Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku lepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka.
1: Nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
1: Produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
1: Kromě na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
1: Kromě.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
2: Za to.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
2: Za to dobře poradí.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
2: Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechniku
2: na nikoho netlačí.
1: Za to dobře poradí. Kompresory vzduchotechnika C
2: netlačí.
1: Za to dobře poradí. Kompresory vzduchotechnika CZ
2: dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Slyšíka CZ. To je fičák.
3: Slyšíte? To je CZ.
1: To je fičák.
3: Slyšíte? To je seznam, když...
1: Fičák.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna ne... Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A te doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šmejdí zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buď ten. Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jaký. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svěr to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svěr svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným par. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Tu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Řekni třikrát.
3: Mým parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Řekni třikrát. Strč prst skrz.
3: Seznam najdu tam, co neznám.
4: Řekni třikrát. Strč prst skrz skrz.
5: Znám lepší.
3: Najdu tam, co neznám.
4: Řekni třikrát. Strč prst skrz skrz.
5: Znám lepší.
3: Co neznám.
4: Řekni třikrát. Strč prst skrz skrz.

0: Nám lepší. Skla prostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro prostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
0: Skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
0: Speciál pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodeji.
0: Pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetrní
0: stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a... Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a... Tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativka. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč my, tak

0: čeká ta samá hudba a Corallusion One najdem původní verzi, na dvojce pak čeká ta samá hudba, akorát ve slokách najdem původní verzi, na dvojce pak čeká ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiným verzi, na dvojce pak čeká ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky na dvojce pak čeká ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. Akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k Exlovi v songu přidal textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k Exlovi v songu přidal trochu jinačí melodií. A v refrénu se k Exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany, čí melodií. A v refrénu se k Exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany, Shannon Hune. A v refrénu se k Exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany, Shannon Hune z Blind. Se k Exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany, Shannon Hune z Blind Melon. Jak mu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany, Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si jeho kamarád z rodný Indiany, Shannon Hune z Blind Melon. Jako single Indiany, Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň taky Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň taky šáhla na. Jako single si tahle píseň taky šáhla na první desítku americký hitparády. Tahle píseň taky šáhla na první desítku americký hitparády. No a klip k písni taky šáhla na první desítku americký hitparády. No a klip k písni šáhla na první desítku americký hitparády. No a klip k písni odstartoval z první desítku americký hitparády. No a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii hitparády, no a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii, na kterou pak navázali klipy k November Rain a Estranged. S Ghanama teď už,
1: Komín musí mít pořádnej tah, oká se to, nerezové komíny, kouřovody a komín musí mít pořádnej

0: Seto, ten pravej tah. Tak nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Slyšíte tu?
0: Seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: OK Seto, ten pravej tah.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: A ten pravej tah.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaš...
0: Pravej tah.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojektujete tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House... A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zapl... A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za... Ještě byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dal zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdar výhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery seeds. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na region digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestojí vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestojí Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí z akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zatech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všech stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 3. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Hled na radiohouse.cz. Hledáte CZ. Hledáte spolehlivý vůz.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní. U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte
0: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
0: záruku prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis
0: vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení. Garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka polit
0: i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka polit.cz
0: financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka polit.cz Autopoli, váš autorizovaný. Nabídka vozu na auto pomlčka polit.cz Autopoli, váš autorizovaný vozu na auto pomlčka polit.cz Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: www.rokoviradio.cz
3: Bylo pět hodin.

Kanye a Don't Cry. Kanye a Don't Cry. Kanye a Don't Cry. Kanye a Don't Cry. Jedna z úplně... Kanye a Don't Cry, jedna z úplně prvních věcí, co Kanye a Don't Cry, jedna z úplně prvních věcí, co Axel s Ezem stradali. A Don't Cry, jedna z úplně prvních věcí, co Axel s Ezem stradlenem. Cry, jedna z úplně prvních věcí, co Axel s Ezem stradlenem napsali, a to už jedna z úplně prvních věcí, co Axel s Ezem stradlenem napsali, a to už v 85 úplně prvních věcí, co Axel s Ezem Stradlenem napsali, a to už v 85 věcí, co Axel s Ezem Stradlenem napsali, a to už v 85. roce. Krátce Axel s Ezem Stradlenem napsali, a to už v 85. roce. Krátce po vzniku kapely Stradlenem napsali, a to už v 85. roce. Krátce po vzniku kapely. Na desku sali, a to už v 85. roce, krátce po vzniku kapely. Na desku se ale tahle v 85. roce, krátce po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň do 60. roce, krátce po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň dostala až o se, krátce po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň dostala až o 6 let po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň dostala až o 6 let později a... Na desku se ale tahle píseň dostala až o 6 let později a to... Na desku se ale tahle píseň dostala až o 6 let později a to pak rovnou i dvakrát. Píseň dostala až o 6 let později a to pak rovnou i dvakrát. Na ju dostala až o 6 let později a to pak rovnou i dvakrát. Na Use Your Illusion 6 let později a to pak rovnou i dvakrát. Na Use Your Illusion 1 později a to pak rovnou i dvakrát. Na Use Your Illusion 1 a to pak rovnou i dvakrát. Na Use Your Illusion 1 najdem původní verzi, na rovnou i dvakrát. Na Use Your Illusion 1 najdem původní verzi, na dvojce pak čeká. Na Use Your Illusion 1 najdem původní verzi, na dvojce pak čeká. Use Your Illusion 1 najdem původní verzi, na dvojce pak čeká.

Bylo 5 hodin. Bylo 5 hodin. Bylo 5 hodin. 5 hodin.

0: stupňů, jižní Morava zvládne i 16 stupňů a jako dnes i víc, 10-14 stupňů, jižní Morava zvládne i 16 stupňů a jako dnes 10-14 stupňů, jižní Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska může i zejpňů, jižní Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska může i zítra foukat mírně od západu. Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska může i zítra foukat mírně od západu. A oblač 16 stupňů a jako dneska může i zítra foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. A jako dneska může i zítra foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Může i zítra foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc suchu. Žábevně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc suchu. Žáby ve sklenicích slibuju. A oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc suchu. Žáby ve sklenicích slibujou. Zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc suchu. Žáby ve sklenicích slibujou jenom tak levá. Jen to teda bude víc suchu. Žáby ve sklenicích slibujou jenom tak 30% šanci. Jen to teda bude víc suchu. Žáby ve sklenicích slibujou jenom tak 30% šanci. Žáby ve sklenicích slibujou jenom tak 30% šanci na přehaň. Ve sklenicích slibujou jenom tak 30% šanci na přehánky zítra. Slibujou jenom tak 30% šanci na přehánky zítra, což je o dost míň, jak tak 30% šanci na přehánky zítra, což je o dost míň, jak dneska. 30% šanci na přehánky zítra, což je o dost míň, jak dneska. Stejný potom zůstane si na přehánky zítra, což je o dost míň, jak dneska. Stejný potom zůstane bio po celý víkend, což je o dost míň, jak dneska. Stejný potom zůstane bio po celý víkend, je o dost míň, jak dneska. Stejný potom zůstane bio, po celý víkend se bude držet míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio, po celý víkend se bude držet jenom na stupni jedna. Stejný potom zůstane bio, po celý víkend se bude držet jenom na stupni. Potom zůstane bio, po celý víkend se bude držet jenom na stupni jedna. Po celý víkend se bude držet jenom na stupni jedna.
1: Ať už prší,
0: víkend se bude držet jenom na stupni jedna.
1: Ať už prší nebo paří
0: stupni jedna.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušťovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého k napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Každýho počasí. Rock Radio. Rockovej.

0: počasí. Odbřešná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a...
0: Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17
0: stupňů.
1: Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních na teploměre. Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 3 oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už poměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky měřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhává. Stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Tem se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá. Taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost. Protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Teplotně jsme si dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli. Proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Teplotně jsme si potomnost a přehánky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maximální. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maximálně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 15 stupněma. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 15 stupněma. Neděle po zbytku kotliny spíš mezi 11 15 stupněma. Neděle potom spíš mezi 11 15 stupněma. Neděle mezi 11 15 stupněma. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější 15 15 stupněma. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější. Teploměry ukážou 15 stupněma. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější. Teploměry ukážou nej. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější. Teploměry ukážou nejvíc 10 14 stupňů. Potom může být ještě o chlup chladnější. Teploměry ukážou nejvíc 10 14 ještě o chlup chladnější. Teploměry ukážou nejvíc 10 14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 6 chladnější. Teploměry ukážou nejvíc 10 14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 6 chladnější. Teploměry ukážou nejvíc 10 14 stupňů.

0: hodinku má Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrt hodinku mám zase místo ze studia každýho, kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrt hodinku mám zase místo na jedné každýho, kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrt hodinku mám zase kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrt hodinku mám zase místo na jednu vaší píseň. No a za nějakou tu čtvrt hodinku mám zase místo na jednu vaší píseň. To je důležitá informace. Tu čtvrt hodinku mám zase místo na jednu vaší píseň. To je důležitá informace. Takže vás hodinku mám zase místo na jednu vaší píseň. To je důležitá informace. Takže vás zase místo na jednu vaší píseň. To je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám na jednu vaší píseň. To je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám. Napište mi na Facebook píseň. To je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám. Napište mi na Facebook nebo přes Messenger. Důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám. Napište mi na Facebook nebo přes Messenger, co chce. Takže vás tímto vyzývám. Napište mi na Facebook nebo přes Messenger, co vás tímto vyzývám. Napište mi na Facebook nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Napište mi na Facebook nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, mi na Facebook nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Wi-Fi Clyro nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Wi-Fi Clyro, taky Europe Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Wi-Fi Clyro, taky Europe a jako chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Wi-Fi Clyro, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny. Vzkazama proberu, pustím Wi-Fi Clyro, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce. Pustím Wi-Fi Clyro, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears of Wi-Fi Clyro, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní dáme Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem.
1: Rock Radio.
0: Odpoledne vinčuju vám všem.
1: Rock Radio.
0: Vinčuju vám všem.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Nové systémy. OKSeto. Nerezové komíny pro převody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSeto. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSeto. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Sortiment pro komínové systémy. OKSeto. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nové systémy. OKSeto. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v OKSeto. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na nerezové komíny pro

0: Poslední hodina rokovýho víkendu.
1: Rock Radio, rokovej víkend.
0: Poslední hodina rokovýho víkendu.
1: Rokovej víkend.
0: Poslední hodina rokovýho víkendu při druhý říjnový sobotě. Víkend. Poslední hodina rokovýho víkendu při druhý říjnový sobotě nám rokovýho víkendu při druhý říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia. Při druhý říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia. Při říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia. Každýho, kdo ladí, no nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia. Každýho, kdo ladí, no a za nějakou právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia. Každýho, kdo ladí, no a za nějakou tu

0: Ahoj, přála bych si nechat zahrát od Patti Smith Edit. Ahoj, přála bych si nechat zahrát od Patti Smithový People Have the Ahoj, přála bych si nechat zahrát od Patti Smithový People Have the Power pro lásku Toma. Bych si nechat zahrát od Patti Smithový People Have the Power pro lásku Toma a všem ostatním nechat zahrát od Patti Smithový People Have the Power pro lásku Toma a všem od Patti Smithový People Have the Power pro lásku Toma a všem ostatním rockerům Edita. People Have the Power pro lásku Toma a všem ostatním rockerům Edita. K tomu při Power pro lásku Toma a všem ostatním rockerům Edita. K tomu přihozený paroháč Toma a všem ostatním rockerům Edita. K tomu přihozený paroháč ve formě smajlíku a všem ostatním rockerům Edita. K tomu přihozený paroháč ve formě smajlíku, takže tu Edita. K tomu přihozený paroháč ve formě smajlíku, takže tu taky zdvihám k nebi ukazov. K tomu přihozený paroháč ve formě smajlíku, takže tu taky zdvihám k nebi ukazovák zmalíkaný paroháč ve formě smajlíku, takže tu taky zdvihám k nebi ukazovák z formě smajlíku, takže tu taky zdvihám k nebi ukazovák s maličkem a samotku, takže tu taky zdvihám k nebi ukazovák s maličkem a samozřejmě pro tebe edit zařídím i takže tu taky zdvihám k nebi ukazovák s maličkem a samozřejmě pro tebe edit zařídím i song. Zdvihám k nebi ukazovák s maličkem a samozřejmě pro tebe edit zařídím i song. Patti Smithová bude by ukazovák s maličkem a samozřejmě pro tebe edit zařídím i song. Patti Smithová bude za moment s maličkem a samozřejmě pro tebe edit zařídím i song. Patti Smithová bude za moment jako a samozřejmě pro tebe edit zařídím i song. Patti Smithová bude za moment jako další samozřejmě pro tebe edit zařídím i song. Patti Smithová bude za moment jako další muzika a potom dáme ještě zařídím i song. Patti Smithová bude za moment jako další muzika a potom dáme ještě vanastovky song. Patti Smithová bude za moment jako další muzika a potom dáme ještě vanastovky nebo Smithová bude za moment jako další muzika a potom dáme ještě vanastovky nebo straťák za moment jako další muzika a potom dáme ještě vanastovky nebo straťáky další muzika a potom dáme ještě vanastovky nebo straťáky ať si ten potom dáme ještě vanastovky nebo straťáky ať si ten podzimní víkend pořádně vylepšíme ještě vanastovky nebo straťáky ať si ten podzimní víkend pořádně vylepšíme. Ať se ten podzimní víkend pořádně vylepšíme.
1: Itálie, která chutná.
0: Podzimní víkend pořádně vylepšíme.
1: Itálie, která chutná.
0: Víkend pořádně vylepšíme.
1: Itálie, která chutná.
0: Ně vylepšíme.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Nejchutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a pros. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu právě výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Jste připraveni?
1: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Jste připraveni obklopit se podzimní
1: Itálii. www.lavite.cz
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge?
1: www.lavite.cz
2: Jste připraveni

Hygge, Visku nabízíme 60. Jste připraveni obklopit se podzimním Hygge? Visku nabízíme široký sortiment. Jste připraveni obklopit se podzimním Hygge? Visku nabízíme

Trautenberg a jich netáhlo. Trautenberg a jich netáhlo, poslechli jsme v rokovém Trautenberg a jich netáhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Trautenberg a jich netáhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách Trautenberg a jich netáhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď se táhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17.22, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17.22, a to znamená, že už v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17.22, a to znamená, že už za chvíli společně. Na hodinách teď 17.22, a to znamená, že už za chvíli společně. Teď 17.22, a to znamená, že už za chvíli společně odpálíme sobotu. 17.22, a to znamená, že už za chvíli společně odpálíme sobotní rok na přání. A to znamená, že už za chvíli společně odpálíme sobotní rok na přání. A celá šestá hodina, že už za chvíli společně odpálíme sobotní rok na přání. A celá šestá hodina, že společně odpálíme sobotní rok na přání. A celá šestá hodina potom bude hudebně pálíme sobotní rok na přání. A celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co si na sobotní rok na přání. A celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co si. A celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo. Celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo. Hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo zavoláte. Ale teď hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo zavoláte. Ale teď si už o tom, o co si napíšete nebo zavoláte. Ale teď si už taky jeden z vašich, o co si napíšete nebo zavoláte. Ale teď si už taky jeden z vašich songů píšete nebo zavoláte. Ale teď si už taky jeden z vašich songů pustíme, jak nebo zavoláte. Ale teď si už taky jeden z vašich songů pustíme. Ale teď si už taky jeden z vašich songů pustíme jako takovou ochutnávku, řekl bych. Teď si už taky jeden z vašich songů pustíme jako takovou ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazu taky jeden z vašich songů pustíme jako takovou ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazu, co dorazil na vašich songů, pustíme jako takovou ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazu, co dorazil na Facebook, jsem vybral jako takovou ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazu, co dorazil na Facebook, jsem vybral zprávu od Edit. Takovou ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazu, co dorazil na Facebook, jsem vybral zprávu od Edit, řekl bych. Ze vzkazu, co dorazil na Facebook, jsem vybral zprávu od Edit. Ahoj, přes vzkazu, co dorazil na Facebook, jsem vybral zprávu od Edit. Ahoj, přála bych si nechat na Facebook, jsem vybral zprávu od Edit.

0: ale do kvádra tě nikdo nedostane. Poříci chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Poříci slušný oblečení na e-shop, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Poříci slušný oblečení na e-shop pro nedostane. Poříci slušný oblečení na e-shop pro krádia na www.rokovira. Poříci slušný oblečení na e-shop pro krádia na www.rokovira.cz. Oblečení na e-shop pro krádia na www.rokovira.cz. Na e-shop pro krádia na www.rokovira.cz. Pro krádia na www.rokovira.cz.
1: Sakra.
0: www.rokovira.cz.
1: Sakra.
0: Radio.cz.
1: Sakra.
2: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem lidé zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel. Regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzi přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vašem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavináč healthyoffice.eu zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavináč healthyoffice.eu usedavé práce. Napište nám na Praha zavináč healthyoffice.eu, protože my měníme. Napište nám na Praha zavináč healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské. Praha zavináč healthyoffice.eu, protože my měníme kancelář healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadline.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadline.eu. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Válečníky v hrdiny deadlineů.
3: Přestaň být ten divákem.
2: Deadlineů.
3: Přestaň být ten divákem. Být ten divákem. A stem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybere, se ti zatají dech. Místo v realitě.

0: kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. A doplňku i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK. Scandinavian i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK. Scandinavian Sleep, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK. Scandinavian Sleeping, vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Správnou hřejivou atmosféru. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Atmosféru. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oslav
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oslavte 30. výročí legendy.
0: Sleeping and Living.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. A koli z lehké slitiny edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. A koli z lehké slitiny 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. A koli z lehké slitiny vyniká svým designem, prémiovým lakováním. A koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem, prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol, lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Víc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 3 celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu.
1: Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší.
1: Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší.
1: Vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka.
1: Volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Tobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.auto váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobrantorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.auzu Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
3: Nemáš
2: v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
3: Nemáš co na sebe?
2: www.autobranka.cz
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
2: Branka.cz
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nic. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si na sebe? Chodíš jako trhán...

0: Tě, kterou si sám vybereš. Teď. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného bereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Another world světa. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Tom kousek od tebe. Another world. Od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
1: Když chci...
0: Jiná realita CZ.
1: Když chci říct víc...
0: Jiná realita CZ.
1: Když chci říct víc...
0: Realita CZ.
1: Když chci říct víc... Když chci říct víc...

krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaď nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer... Pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A dnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si v neděli večer. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo... A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živakších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák každou neděli skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák každou neděli od 19 drží Kamil Drap. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Od 19 hodin na Rock Rádiu. Hodin na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku.

0: 17:42
1: byly slyšet Rolling Stones. 17:42 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v sobotu, na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v sobotu 10. října slyšet Rolling Stones. Ladíte v sobotu 10. října, což je den, kdy jsou Rolling Stones. Ladíte v sobotu 10. října, což je den, kdy svůj ladíte v sobotu 10. října, což je den, kdy svůj svátek slaví všechno tu 10. října, což je den, kdy svůj svátek slaví všechny den, kdy svůj svátek slaví všechny mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno svůj svátek slaví všechny mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás slaví všechny mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás sny mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Po republice žije jen čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Po republice žije jenom necelých a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Po republice žije jenom necelých 500 je u nás spíš vzácný. Po republice žije jenom necelých 500 dnešních oslavenkyň spíš vzácný. Po republice žije jenom necelých 500 dnešních oslavenkyň. Po republice žije jenom necelých 500 dnešních oslavenkyň. V Praze přestovku v publice žije jenom necelých 500 dnešních oslavenkyň. V Praze přestovku v Brně skoro 30. Praze přestovku v Brně skoro 30 a třeba nakladně 14. V Brně skoro 30 a třeba nakladně 14. Zbytek je potom dost vzácně rozesetej po republice, takže se říkám, jestli je vůbec šance naladí nějaká Marina, anebo třeba někdo, kdo nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z Latinská Marina, anebo třeba někdo, kdo nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinu, nebo třeba někdo, kdo nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus. Někdo, kdo nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus a význam nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus a významově. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus a významově marina znamená. Jméno k nám přišlo z latinského slova marinus a významově marina znamená moř. Z latinského slova marinus a významově marina znamená mořská nebo ta slova marinus a významově marina znamená mořská nebo ta, co patří k moři. A významově marina znamená mořská nebo ta, co patří k moři. A protože marina znamená mořská nebo ta, co patří k moři. A protože moře nezná mořská, nebo ta, co patří k moři. A protože moře nezná ká, nebo ta, co patří k moři. A protože moře nezná hranic, tak tohle jméno nebo ta, co patří k moři. A protože moře nezná hranic, tak tohle jméno si patří k moři. A protože moře nezná hranic, tak tohle jméno si do světa svojí cestu. A protože moře nezná hranic, tak tohle jméno si do světa svojí cestu a našlo. Moře nezná hranic, tak tohle jméno si do světa svojí cestu a našlo taky. Ve hranic, tak tohle jméno si do světa svojí cestu a našlo taky. Ve Francii se holkle jméno si do světa svojí cestu a našlo taky. Ve Francii se holkám říkám si do světa svojí cestu a našlo taky. Ve Francii se holkám říká Marieta svojí cestu a našlo taky. Ve Francii se holkám říká Marín v Norstu a našlo taky. Ve Francii se holkám říká Marín, v Norsku nebo Dánsku.

0: taky. Ve Francii se holkám říká Marín, v Norsku nebo Dánsku je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenky. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Márny. V Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Márny. Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Márny. Dnešní svátek ale patří v angličtině se oslavenkyním říká Márny. Dnešní svátek ale patří těm našim slavenkyním říká Márny. Dnešní svátek ale patří těm našim slezským, moravským a říká Márny. Dnešní svátek ale patří těm našim slezským, moravským a českým marinám. Ale patří těm našim slezským, moravským a českým marinám. A já vám tímto posílám dalším slezským, moravským a českým marinám. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek moravským a českým marinám. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a českým marinám. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání nám. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání všeho. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin dělám další muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou takší muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky prty rekl hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky prty dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky prty rekles a přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky prty rekles a nebo Aleš Brychta za chvíli nej. Do 6 hodin hym budou taky prty rekles a nebo Aleš Brychta za chvíli. Budou taky prety Reckless a nebo Aleš Brychta za chvíli. A nebo Aleš Brychta za chvíli.
1: Sedíš celý den na přepážce. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razítko a kreativní a cool

0: Zlamých výběhů.
1: Nevím.
0: Na výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se Zlamých výběhů.
1: Nevím čím.
0: Zooparku Zelčín. Hlásíme se Zlamých výběhů.
1: Nevím čím to je, ale v létě se...
0: Čím. Hlásíme se Zlamých výběhů.
1: Nevím čím to je, ale v létě se chce s námi fotit u...
0: Se Zlamých výběhů.
1: Nevím čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně...
0: Zlamých výběhů.
1: Nevím čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Nevím čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Vím čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. V létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám. Předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. S úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Měvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá mi má. Stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá mi máme prostě charizmu. Koukám a dělám, že je to náhoda. Milá mi máme prostě charizma. Mám, že je to náhoda. Milá mi máme prostě charizma. Náhoda. Milá mi máme prostě charizma. Přijďte, dáme společně. Milá mi máme prostě charizma. Přijďte, dáme společný selfie. My máme prostě charizma. Přijďte, dáme společný selfie. Prostě charizma. Přijďte, dáme společný selfie.
0: Zob.
1: Přijďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zel.
1: Přijďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zel.
1: Dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín.
1: Společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. A hodně blízko u zvířat. U zvířat.
2: Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i
3: Jezděte!
2: Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte!

0: Jezděte!
1: Staňte se Pežoťákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
1: s Pežoťákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno
1: zvykem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
0: Sony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Jsem
0: služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Jsem horská,
0: na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Jsem horská gorila z
0: zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Šálek na Kopecký.cz.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Šálek obyčejné CZ.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale
2: horská gorila z Ugandy.
1: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale
2: z Ugandy.
1: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. I kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. I horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. I horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. I horským gorilám. Neobyčejné kávy pomůže vám. I horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Kávy pomůže vám. I horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Pomůže vám. I horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: I horským gorila.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Česká značka Audi.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Česká značka outdoorového oblečení.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Se za
2: horská gorila z Ugandy.
1: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila
2: gorila z Ugandy.
1: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
2: Ugandy.
1: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountainového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Coffee 50 korun zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Coffee 50 korun unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain chutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
3: Ale
1: od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
3: Ale co pak?
1: Pinách Bushman i na www.bushman.cz.
3: Ale co pak?
1: www.bushman.cz.
3: Ale co pak? Pískají brzdy
1: Bushman.cz.
3: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Trans jsme bez poruchy.

0: Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní pruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezdětiny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rok.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Rock Radio.
0: Z. Jezděte bez poruchy.
1: Rock Radio.
0: Bez poruchy.

život. Nechceme CVčko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět. Prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě. Napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě. Proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radio bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pražského Rock Café. A zahrají ve Rock Café.

www.zoohouse.cz. Drbis, ohrad a výběhu Zoohouse.cz. Drbis, ohrad a výběhu Zooparku Zelč. Drbis, ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se s

0: DABu i FM nebo na Rádia Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. I FM nebo na Rádia.cz. Rock Radio nebo na Rádia.cz. Rock Radio a Rádia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rockrad. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se na...
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují...
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem...
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty.
0: Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty.

Vesejmen, z kýk zapomněl. Patřil k těm Vesejmen, co potkáš za rohem. Patřil k těm Vesejmen, co potkáš za rohem. A patřil k těm Vesejmen, co potkáš za rohem.

hlasovali a co jste vybrali jako strojce nabízených desek, kterou týdne hlasovali a co jste vybrali jako strojce nabízených desek, kterou si potom dnesali a co jste vybrali jako strojce nabízených desek, kterou si potom dneska co jste vybrali jako strojce nabízených desek, kterou si potom dneska vsebrali jako strojce nabízených desek, kterou si potom dneska v 7 hodin v strojce nabízených desek, kterou si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Desek, kterou si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Všechno, kterou si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Všechno z akty potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Všechno z aktuálního výběru v 7 hodin večer pustíme. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo večer pustíme. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerstvíme. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos. Z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos. Třeba v květnu výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos. Třeba v květnu vydaná referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos. Třeba v květnu vydaná bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos. Třeba v květnu vydaná placka One čerství. Desky vyšly letos, třeba v květnu vydaná placka One šlo o 15. studiovku vyšly letos, třeba v květnu vydaná placka One šlo o 15. studiovku od Seven Dust, třeba v květnu vydaná placka One šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v květnu vydaná placka One šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v na placka One šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v referendum si tohle to teda úplně šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v referendum si tohle to teda úplně nejlíp nevedlo. Tou studiovku od Seven Dust a v referendum si tohle to teda úplně nejlíp nevedlo. S Seven Dust a v referendum si tohle to teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlasovaným referendum si tohle to teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlasovanýma procentama referendum si tohle to teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlasovanýma procentama to teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice nejlíp nevedlo, s 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice. Jako druhé dlo, s 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice. 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice. Jako druhej skončil nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson má jenom třetí pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí jenom třetí pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí tři pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovku. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovku One A skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovku One Assassination Under God. Marilyn Manson svojí 13. řadovku One Assassination Under God Chapter 2 přesun svojí 13. řadovku One Assassination Under God Chapter 2 před 13. řadovku One Assassination Under God Chapter 2 představil 14. srpna One Assassination Under God Chapter 2 představil 14. srpna a slyšet Assassination Under God Chapter 2 představil 14. srpna a slyšet dnes Under God Chapter 2 představil 14. srpna a slyšet dneska večer chtělo Chapter 2 představil 14. srpna a slyšet dneska večer chtěl 14. srpna a slyšet dneska večer chtělo 41. srpna a slyšet dneska večer chtělo 41% těch, co hlasovali. A slyšet dneska večer chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže dneska večer chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Večer chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně většinová procent těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně většinová schoda, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně většinová schoda, i když ochlup. Takže to bylo těsný. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jiný. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho.

0: 44% shoda, i když o chlup, tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže když o chlup, tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže opravdu, tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3 na někoho jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Takže opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát připadl opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát připadlo s tou o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát připadlo Stounům hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát připadlo Stounům a taky jejich včas, než měl Marilyn. Tentokrát připadlo Stounům a taky jejich v červenci vydlin. Tentokrát připadlo Stounům a taky jejich v červenci vydaný placce. Tentokrát připadlo Stounům a taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí Tanks. Tak můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už. Tak můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadu. Můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový album. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda čeká a jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Řadí už 25. řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Před 25. řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale jak se řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale jak jsem sliboval hodina nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale jak jsem sliboval hodina plná vašich přání v 7 hodin večer. Předtím bude ale jak jsem sliboval hodina plná vašich přání, dáme počkat hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počkat. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí. A potom už teda, ale jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí. A potom už teda, hodina plná vašich přání, dáme počasí. A potom už teda i songy, který jste vybrali, plná vašich přání, dáme počasí. A potom už teda i songy, který jste vybrali. Vybrali vy sami. Přání, dáme počasí a potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami. Dáme počasí a potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami. A potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit.
0: Už teda i songy, který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrýma.
0: Ale vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vy? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix, zděte s
2: materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix, zděte s rozumem,
2: budal
1: a vybudovat náš domov. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdce
2: náš domov.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe
1: ochránit. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe
1: ochránit. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit.
1: Mem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma
1: nejte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která

0: Wicked loves no one. Wicked game od him.
1: Loves no one.
0: Wicked game od him. Wicked game od him. Právě jsme slyšeli. Wicked game od him. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách. Wicked game od him. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem. Wicked game od him. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem. Od him. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní část. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. Slušných vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. A jejich songem se uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. 18. songem se uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. 18. už klepe na dveře. Uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. 18. už klepe na dveře, což znamená sobotní část rokovýho víkendu. 18. už klepe na dveře, což znamená jediný za chvíli z rokovýho víkendu. 18. už klepe na dveře, což znamená jediný za chvíli startuje rok víkendu. 18. už klepe na dveře, což znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. 18. už klepe na dveře, což znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se do něj na dveře, což znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, startuje rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový rap. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. Do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky mé, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste během na věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlasu uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali a co jste vybrali rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali a co jste vybrali jakou strom. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali a co jste vybrali jakou strojce nabízí o to, jak jste během týdne.

0: doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a obce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
1: Auto Nord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených. Auto Nord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt?
1: Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let. Jako fakt? Tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny, největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Profi Voda.
3: Autonord.cz.

0: uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první edice, celý den.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první edice, celý den jsme mezi lidmi.
0: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první edice, celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic.
0: Co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první edice, celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in? Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první edice, celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic
0: na to?
1: Tak jo, první edice, celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Ní edice, celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napověď. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bez
1: nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně. Tak. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti.
1: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600
1: pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic
1: alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic. Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Na práci na letišti.cz. Letišti.cz.
2: 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. Rok hodin.

0: Víc může pršet na horách, kdy se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu, západě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu a teploty se stáhnou k osliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu a teploty se stáhnou k osmi stupňů déšť. Víc může pršet na horách na severu a teploty se stáhnou k osmi stupňům. Víc může pršet na horách na severu a teploty se stáhnou k osmi stupňům a kránu, bacha, pršet na horách na severu a teploty se stáhnou k osmi stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí severu a teploty se stáhnou k osmi stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Teploty se stáhnou k 8 stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Stáhnou k 8 stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc ne... Kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc... Bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne popí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte... Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačnost. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností. Slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% šancí. Během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť po většině proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť po většině republiky. Oblačností a s 30% šancí na déšť po většině republiky. Naměřit a s 30% šancí na déšť po většině republiky. Naměřit bude nejvíc 40% šancí na déšť po většině republiky. Naměřit bude nejvíc 14 na jihu šancí na déšť po většině republiky. Naměřit bude nejvíc 14 na jihu Moravy i po většině republiky. Naměřit bude nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a republiky. Naměřit bude nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se naměřit bude nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene, bude nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu 15 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Rozedne vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin sdu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí. 8 dní se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí. 18 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí. 18 hodin a 19 minut a čas, kdy se zítra setmí. 18 hodin a 19 minut a čas, kdy se zítra setmí. 18 hodin a 19 minut. 18 hodin a 19 minut.
1: Ať už prší nebo
0: 19 minut.
1: Ať už prší nebo paří slunce
0: 19 minut.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání start. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slutovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý.

0: na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio počasí. Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání. Rock Radio. Rock napsání. Rock Radio. Rock napsání.
1: Padla osm.
0: Rock Radio. Rock napsání.
1: Padla 18. hodina.
0: Rock Radio. Rock napsání.
1: Padla 18. hodina, znamená to jediný.
0: Rock napsání.
1: Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušných
0: napsání.
1: Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách. Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná. 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná. Hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok na přání. Playlist to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok na přání. Playlist na slušných vlnách zrovna začíná rok na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím vlnách zrovna začíná rok na přání. Playlist na příštích 60 minut je začíná rok na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale rok na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook prázdnej, ale vy ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání zavi, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání zavináč rokovýrádio nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání zavináč rokovýrádio.cz. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání zavináč rokovýrádio.cz. Na Facebook, taky maily na přání zavináč rokovýrádio.cz. A nebo si počkej taky maily na přání zavináč rokovýrádio.cz. A nebo si počkejte na můj signál přání zavináč rokovýrádio.cz. A nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám @rokovyradio.cz a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám tak .cz a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám tak zavolejte na Z a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám tak zavolejte na 725 si počkejte na můj signál a až ho vydám tak zavolejte na 7 můj signál a až ho vydám tak zavolejte na 7258 a až ho vydám tak zavolejte na 725 844 vydám, tak zavolejte na 725 844 42, zavolejte na 725 844 424. Vaše přání zavolejte na 725 844 424. Vaše přání 725 844 424. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás 844 424. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím 4 424. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás 4 24. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dnesní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich, vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si. A teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si. Už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si Want You Bet na Rock Radio. Spring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si Want You Bet na Rock Radio. Rok na přání je dneska od nich, dáme si Want You Bet na Rock Radio.

0: od nich dáme si Want You Bad na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Dáme si Want You Bad na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Want You Bad na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

0: Kvalitní vrtulník.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní
1: bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč z 10.
1: Jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Mami, vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mám jen 10 vteřin.
0: Studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
0: S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha.
0: Letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha dělá.
0: Profivoda.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to.

0: Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Noc ze
0: slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli.
0: Muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli.
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod
0: mrakem. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána.
0: Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno. Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i úplně zataženo. Neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem půlnoci se na... Do rána tak čekejte oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova i úplně zataženo a hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. Zataženo a hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť.

Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání. Rock na psání.

Zdarec Alexi. Zdarec Alexi dnes. Zdarec Alexi dnes. Zdarec Alexi dnes 10.10. Zdarec Alexi dnes 10.10.19. Zdarec Alexi dnes 10.10.1980. Zdarec Alexi dnes 10.10.1981. Alexi dnes 10.10.1981 vydal Ozzy píseň dnes 10.10.1981 vydal Ozzy píseň Flying High 10.10.1981 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba G.T. 1981 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. 81 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil 1 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes Gen z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 40. alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme 38. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslaviny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu. Moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna jak... Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna... Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narda oslavili puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně slavili puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i další vzkaz a další. No a narozenin se vlastně týká i další vzkaz a další rok na přání. A narozenin se vlastně týká i další vzkaz a další rok na přání. Kde se vlastně týká i další vzkaz a další rok na přání. Kristýna napsala tohle. I další vzkaz a další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Další vzkaz a další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte a Josa další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte a Josa další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte I Just Wanna Life. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte I Just Wanna Life. Bráchovi k jeho tohle. Zahraj prosím Good Charlotte I Just Wanna Life. Bráchovi k jeho 18. narozeninám. Zahraj prosím Good Charlotte I Just Wanna Life. Bráchovi k jeho 18. narozeninám. Charlotte I Just Wanna Life. Bráchovi k jeho 18. narozeninám. Ať ví na Just Wanna Life. Bráchovi k jeho 18. narozeninám. Ať ví, na čem jsem ujížděla já, když bráchovi k jeho 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji. A samozřejmě by to na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji. A samozřejmě by to bylo i všem rokem. Já, když mi bylo 18. Děkuji. A samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia, když mi bylo 18. Děkuji. A samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a 18. Děkuji. A samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi. A samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Samozřejmě

Kdyby to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi, všechno nejlepší. I všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi, všechno nejlepší. Tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi, všechno nejlepší. A hlavně bratrovi Danovi, všechno nejlepší. Bratrovi Danovi, všechno nejlepší. Všechno nejlepší.

Anecký. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia, tady Anecké. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia, tady Anecká za... Zdravím všechny posluchače Rock Rádia, tady Anecká, zahráli byste mi... Zdravím všechny posluchače Rock Rádia, tady Anecká, zahráli byste mi, prosím... Všechny posluchače Rock Rádia, tady Anecká, zahráli byste mi, prosím, pro moje celou rodinu se... Rock Rádia, tady Anecká, zahráli byste mi, prosím, pro moje celou rodinu se... Tady Anecká, zahráli byste mi, prosím, pro moje celou rodinu, se kterou jsem v autě, písničku... Zahráli byste mi, prosím, pro moje celou rodinu, se kterou jsem v autě, písničku od Daniela. Jste mi, prosím, pro moje celou rodinu, se kterou jsem v autě, písničku od Daniela Landy. Tím pro moje celou rodinu, se kterou jsem v autě, písničku od Daniela Landy, 300 z místa. Děkuji celou rodinu, se kterou jsem v autě, písničku od Daniela Landy, 300 z místa. Děkuji. A se kterou jsem v autě, písničku od Daniela Landy, 300 z místa. Děkuji. A přeji krásný den. Tě písničku od Daniela Landy, 300 z místa. Děkuji. A přeji krásný den. Anetku od Daniela Landy, 300 z místa, děkuji a přeji krásný den. Anet, 300 z místa, děkuji a přeji krásný den. Anet, krásný den i ta, děkuji a přeji krásný den. Anet, krásný den i tobě vinčuju na cestu a přeji krásný den. Anet, krásný den i tobě vinčuju na cestu s rodinou, dorazí krásný den. Anet, krásný den i tobě vinčuju na cestu s rodinou. Anet, krásný den i tobě vinčuju na cestu s rodinou, doražte hlavně v pořádku. Krásný den i tobě vinčuju na cestu s rodinou, doražte hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. Den i tobě vinčuju na cestu s rodinou, doražte hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. Vinčuju na cestu s rodinou, doražte hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. Na cestu s rodinou, doražte hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. No a další doražte hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. No a další rok na přání v pořádku. Song jsem ti zahrál. No a další rok na přání, co budu hrát teďka. Song jsem ti zahrál. No a další rok na přání, co budu hrát teďka. Tak ten vyřídím zahrál. No a další rok na přání, co budu hrát teďka. Tak ten vyřídím. No a další rok na přání, co budu hrát teďka. Tak ten vyřídím už přes telefon. Další rok na přání, co budu hrát teďka. Tak ten vyřídím už přes telefon. Tohle je totiž ten signál přání, co budu hrát teďka. Tak ten vyřídím už přes telefon. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem hrál, co budu hrát teďka. Tak ten vyřídím už přes telefon. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem teďka, tak ten vyřídím už přes telefon. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem hrozil z kraje hodiny, tak ten vyřídím už přes telefon. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem hrozil z kraje hodiny, zrovna přes telefon. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem hrozil z kraje hodiny, zrovna teď. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem hrozil z kraje hodiny. Zrovna teď je ta chvíle. Ten signál, kterým jsem hrozil z kraje hodiny. Zrovna teď je ta chvíle, abyste brali mobil do ruky. A kterým jsem hrozil z kraje hodiny. Zrovna teď je ta chvíle, abyste brali mobil do ruky a vytáčeli. Zrovna teď je ta chvíle, abyste brali mobil do ruky a vytáčeli 7258. Zrovna teď je ta chvíle, abyste brali mobil do ruky a vytáčeli 7258444. Abyste brali mobil do ruky a vytáčeli 7258444424. Rád by mobil do ruky a vytáčeli 7258444424. Rád ruky a vytáčeli 7258444424. Rád budou teda ještě polís. Vytáčeli 7258444424. Rád budou teda ještě polís. No a jak má 5844424. Rád budou teda ještě polís. No a jak má ledo 44424. Rád budou teda ještě polís. No a jakmile dohrajou, tak se těšíme na 4424. Rád budou teda ještě polís, no a jakmile dohrajou, tak se těšíme na 4. Rád budou teda ještě polís, no a jakmile dohrajou, tak se těšíme na slyšenou s tím, kdo vytočí. Rád budou teda ještě polís, no a jakmile dohrajou, tak se těšíme na slyšenou s tím, kdo vytočí naší polís, no a jakmile dohrajou, tak se těšíme na slyšenou s tím, kdo vytočí naší slušnou kombinaci čísel. No a jakmile dohrajou, tak se těšíme na slyšenou s tím, kdo vytočí naší slušnou kombinaci čísel od týhle hrajou, tak se těšíme na slyšenou s tím, kdo vytočí naší slušnou kombinaci čísel od týhle chvíle. Těšíme na slyšenou s tím, kdo vytočí naší slušnou kombinaci čísel od týhle chvíle úplně nejrychleji. S tím, kdo vytočí naší slušnou kombinaci čísel od týhle chvíle úplně nejrychlejc. Naší slušnou kombinaci čísel od týhle

0: chvíle úplně nejrychlejc. Si čísel od téhle chvíle úplně nejrychlejc. Od téhle chvíle úplně nejrychlejc.
1: Šéfe, za
0: chvíle úplně nejrychlejc.
1: Šéfe, zas to netlačí.
0: Úplně nejrychlejc.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej ver... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenaf... Zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenaf... Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď...
1: Novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám...
1: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, zde nafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresor.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresor.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
2: Teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný.
2: Mám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objeví vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Obstlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No.
1: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No.
1: A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresory. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresory. Minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresory vzduchotechnika.cz.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresory vzduchotechnika.cz.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Hledáte adrenalin?
1: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Hledáte adrenalin?
1: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde?
1: .cz. To je fičák.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde?
1: To je fičák.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde? Okoukaný?
1: Fičák.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde? Okoukaný? Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde? Okoukaný?
4: Tak dobře.
3: Adrenalin, ale všechno už vám přijde? Okoukaný?
4: Tak dobře
3: už vám přijde? Okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegri vám přijde? Okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegri okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou
5: okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou...
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House.
3: Má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.

0: Tou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na...
0: Jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát...
0: Ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás...
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších...
1: Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Bude unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Bude trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad...
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně...
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně...
2: 1 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádně
0: se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek na...
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Je pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.
2: Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Te pouze na...
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Přestaň být...
2: CZ.
4: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné... A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Tají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, a kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, a sám vybereš. Místo z jiného světa, a přitom kousek od tebe. Místo z jiného

0: světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world a tom kousek od tebe. Another world. Jinářek od tebe. Another world. Jiná realitace. Another world. Jiná realita.cz. Another world. Jiná realita.cz. World. Jiná realita.cz. Jiná realita.cz.
1: Itálie, která chutná.
0: Jiná realita.cz.
1: Itálie, která chutná.
0: Realita.cz.
1: Itálie, která chutná.
0: CZ.
1: Itálie, která chutná. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a... Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Je, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Nechutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. V prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví
1: te ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví od rána do
1: večera. www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera.
1: www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat
1: CZ.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volno prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkend nad svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavlky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat kreativní práce a komunikace s lidmi. Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš a komunikace s lidmi. Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár komunikace s lidmi. Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár věc, proč bych tak změň.

0: CZ. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdy... Slyšíte tuhle reklamu? A co... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádií. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. Plus 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Hodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidátů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do onších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí zákazníkních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí zákazníci ho musí znát. Zapojit koncertech, protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Te všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Rock Radio
1: Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Rock Radio
1: právě teď na radiohouse.cz.
2: Rock Radio
1: House.cz.

Zdravím všechny posluchače. Zdravím všechny posluchače Rokrádia. Zdravím všechny posluchače Rokrádia, tady

nebo na Rádia Teď. Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia Teď. Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia Teď.cz. V DABu i FM nebo na Rádia Teď.cz. Rock i FM nebo na Rádia Teď.cz. Rock Radio. Nebo na Rádia Teď.cz. Rock Radio. Rádia Teď.cz. Rock Radio. CZ.

0: No a co Mařena, řidič se jménem, který vyvolává dojem, že může jít o řidičku, a Mařena, řidič se jménem, který vyvolává dojem, že může jít o řidičku, ale řidič se jménem, který vyvolává dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno čaus, který vyvolává dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno čau, slyším, vyvolává dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno čau, slyšíme se. Může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno čau, slyšíme se.
1: Jasně.
0: Řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno čau, slyšíme se.
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď ne, zní jako chlap. Mařeno čau, slyšíme se.
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď zdrav. Co ty a chlap? Mařeno čau, slyšíme se.
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď zdrav. Co ty a podzim? Mno čau, slyšíme se.
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš.
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to máš?
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to?
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to máš?
1: Čau.
0: Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to máš? Zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to máš?
1: Je mi to
0: na podzim, můžeš, nemusíš. Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo.
0: Nemusíš. Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže... Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Já... Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Já jsem v pohodě. Jedno nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Já jsem v pohodě.
0: Po letošním létě věřím...
1: Úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Já jsem v pohodě.
0: Po letošním létě věřím, že to...
1: Takže...
0: Jasně, tak...
1: Já jsem v pohodě.
0: Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Jasně, tak...
1: Já jsem v pohodě.
0: Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? V létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? Tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? Vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? Důležitější dotaz, co si dáme za muziku?
1: Phil Panter.
0: Panší dotaz, co si dáme za muziku?
1: Phil Panter.
0: Pantere, jasně. Co si dáme za muziku?
1: Phil Panter.
0: Pantere, jasně.
1: Phil Panter.
0: Pantere, jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká.
1: Phil Panter.
0: Pantere, jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká.
1: Phil Panter.
0: Pantere, jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu. Pantere, jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak
1: ne? Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní.
1: Party
0: all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní. All day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní. Takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní.
1: Da ne, právě to po práci a...
0: Víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní.
1: Da ne, právě to po práci a...
0: Tak snad to není pracovní.
1: Da ne, právě to po práci a... Rychlo za partnerku.
0: Pracovní.
1: Da ne, právě to po práci a... Rychlo za partnerku, taky vyzvednout z práce. Da ne, právě to po práci a... Rychlo za partnerku, taky vyzvednout z práce a... Da ne, právě to po práci a... Rychlo za partnerku, taky vyzvednout z práce a... práci a rychlo za partnerku taky vyzvednout z práce a
0: neděle volná teda.
1: Rychlo za partnerku taky vyzvednout z práce
0: a neděle volná teda.
1: Taky vyzvednout z práce
0: a neděle volná teda.
1: Práce
0: a neděle volná teda.
1: A neděle volná.
0: No tak para. A neděle volná teda.
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějak. A neděle volná teda.
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládneme. Ale volná teda.
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně.

0: volná.
1: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně... Takže Steel Panther Party All Day, šťastnou cestu za partnerkou, ať ti dnal. A užij zbytek víkendu. OK? Jasně, díky. Čau.

Police si po mailu objednala Dana. Police si po mailu objednala Dana pro zpříjemnění upršeného odpoledne objednala to všem, kdo nemají rádi podzim. Těch bude daně, říkám si. No a co Mařena? Řidič se jménem, který vyvolává dojem, že muži bude.

Rock na... Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Na psání. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: 4-2-4. Hrát teda budou ještě Rammstein, ale mezi tím, co budou hrát,
1: Nájemní dům ve Varnsdorfu u Děčína za 21 milionů 990 tisíc korun. Byt 1 KK v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi za 590 tisíc korun. Byt 1 KK v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi za 5 milionů 990 tisíc. Rodinný dům v Peruci u Loun za 5 milionů 990 tisíc. Rodinný dům v Peruci u Loun za 10,5 milionů 990 tisíc. Byt 2 KK v Plzni na Jižním předměstí za 6 milionů 490 tisíc. Byt 2 KK v Plzni na Jižním předměstí za 6 milionů 490 tisíc. Byt 2 plus 1 v Karlově městí za 6 milionů 490 tisíc. Byt 2 plus 1 v Karlových Varech rybářích za 3 miliony 490 tisíc. Byt 2 plus 1 v Karlových Varech rybářích za 3 miliony 299 tisíc. Byt 2 plus 1 v Karlových Varech rybářích za 3 miliony 299 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MM Reality. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Xandria, symphonic metalová krása míří. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule.

0: Tři půvabné ženy. Joe, Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři Andrea, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražské ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
1: Už tě nebaví od...
0: 15. říjen. Pražský distrikt.
1: Už tě nebaví od rána do...
0: Pražský distrikt.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň sku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pak

0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo
0: pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na sportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegri.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegri vyberete dárek.
1: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegri vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nik nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegri vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Zaslouženou masáž.
0: Na Allegri vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Na Allegri vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky
1: hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Dejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. CZ.
3: Z nabídky
1: CZ.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se ne... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz... Za Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz... Za těch nejvýhodnějších... Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz... Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba jste si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vodek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 700. Sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 730. SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 730. 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot právě již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.
4: Tak nečekejte.
3: 35 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
3: 7 dní Peugeot právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
3: 7 dní Peugeot právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem
3: právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Čekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecké.
4: Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby.
4: Te.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno...
5: Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na Kopecký.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na Kopecký.cz.
6: Mamin Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na Kopecký.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na
6: služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na Kopecký.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout,
6: které se snadno zvyká.
5: Více na Kopecký.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha zvyká.
5: Více na Kopecký.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
5: CZ.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je v
7: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví,
7: uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Na Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel.
8: Je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel.
8: Ne, když nás zavolí, díky nám letadla

0: radiohaus.cz.
1: Sakra!
2: Moje záda!
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá...
1: Sakra!
2: Moje záda!
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Moje
2: záda!
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci...
1: Moje záda!
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci... Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší... Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Praze. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my. Napište nám na praha@healthyoffice.eu. EU, protože my měníme na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelář@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky@office.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu EU, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. Hrdiny deadlineu.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane... To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos...
4: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
4: Svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od... Letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
6: Když už nevíte, co darovat...
5: Vyřešíme zážitkem od Allegry.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Rokem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v Supersport od Allegrie.
5: Romantickou večeři.

0: přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají, jde o čas. Letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Kam přistát?
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne. Občas je...
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Dost. Letadel?
0: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Ale...
0: Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přes. Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600...
0: Je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
0: oborem. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou...
0: Přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti... Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.

dabu i FA pohoda. V dabu i FM. V dabu i FM nebo v dabu i FM nebo na v dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz.

0: zahrát, pověz nám něco. Komu tu písničku chceš zahrát, pověz nám něco. Tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. No a co ty a sobotní večer takhle?
1: Tak dáme Brutus rovno, jak si chtěl. Gorila je na...
2: Ahoj.

0: Zickzack. Zickzack, Rammstein. Zickzack, Rammstein. Zickzack, Rammstein objednala Hanka Ondrovi, poslechli jsme v... Cikcak, Rammsteiny objednala Hanka Ondrovi, poslechli jsme v... Cikcak, Rammsteiny objednala Hanka Ondrovi, poslechli jsme v 18... Rammsteiny objednala Hanka Ondrovi, poslechli jsme v 18.41. Teď už je na drátě Pepa. Před malou chvílí zavolal docela nejrychlej... takže výběr další...
1: Co děláš takhle o víkendu, komu tu písničku chceš zahrát, pověz na mě.

Co jsme hráli, to objednal Honzis. Co jsme hráli, to objednal Honzis. Co jsme hráli, to objednal Honzis společně s Iv. Co jsme hráli, to objednal Honzis společně s Ivet a se Zuzkou. Co jsme hráli, to objednal Honzis společně s Ivet a se Zuzkou. Zahrajeme cáli, to objednal Honzis společně s Ivet a se Zuzkou. Zahrajeme co, objednal Honzis společně s Ivet a se Zuzkou. Zahrajeme co, společně s Ivet a se Zuzkou. Zahrajeme co od Van Halen s Ivet a se Zuzkou. Zahrajeme co od Van Halen a se Zuzkou. Zahraje něco od Van Halen, jestli můžu poproskou. Zahraje něco od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Zahraje něco od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná. Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná. Poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtenej, píseň odehraná a může mít na další. Vzkaz přečtenej, píseň odehraná a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, čtenej, píseň odehraná a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, bejku, mu odehraná a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, bejku, můžeš nám prosím zahrát a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, bejku, můžeš nám prosím zahrát od Adclipse song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, bejku, můžeš nám prosím zahrát od Adclipse Viva a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, bejku, můžeš nám prosím zahrát od Adclipse Viva Lalik Meldy. Ahoj, bejku, můžeš nám prosím zahrát od Adclipse Viva Lalik. Ahoj, bejku, můžeš nám prosím zahrát od Adclipse Wow Lalik bla bla bla bla, už toho mám taky. Můžeš nám prosím zahrát od Adclipse Wow Lalik bla bla bla bla, už toho mám taky dneska. Hrát od Adclipse Wow Lalik bla bla bla bla, už toho mám taky dneska asi hodně. Clips Wow Lalik bla bla bla bla, už toho mám taky dneska asi hodně. Takže znova můžeš bla bla bla bla, už toho mám taky dneska asi hodně. Takže znova můžeš nám prosím pustit bla bla bla bla, už toho mám taky dneska asi hodně. Takže znova můžeš nám prosím pustit od Eclipse, už toho mám taky dneska asi hodně, takže znova můžeš nám prosím pustit od Eclipse asi hodně, takže znova můžeš nám prosím pustit od Eclipse Viva La Victoria, takže znova můžeš nám prosím pustit od Eclipse Viva La Victoria, jenom tak můžeš nám prosím pustit od Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost prosím pustit od Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost díky moc pustit od Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost díky moc Čmelda, Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost díky moc Čmelda La Victoria, jenom tak pro radost díky moc Čmelda Šipka Natálka Evina Kačka, jenom tak pro radost díky moc Čmelda Šipka Natálka Evina Kačka Martin mladší as, jenom tak pro radost díky moc Čmelda Šipka Natálka Evina Kačka Martin mladší, radost díky moc Čmelda, Šipka, Natálka, Evina, Kačka, Martin mladší a spol. Díky moc, díky moc Čmelda, Šipka, Natálka, Evina, Kačka, Martin mladší a spol. Díky moc Šmelda, Šipka, Natálka, Evina, Kačka, Martin mladší a spol. Díky moc Šmelda, Natálka, Evina, Kačka, Martin mladší a spol. Díky moc Šmelda, Kačka, Martin mladší a spol. Díky moc Šmelda, a spol. Díky moc Šmelda. Díky moc Šmelda. Šmelda.

Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání. Rock na psání. Na psání.

Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním roku. Na všem zařídila Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním roku. Na přání díla Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním roku. Na přání Čas Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro... A byl to vlastně poslední song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro... Poslední song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro vaše písně v tuhle chvíli. Song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro vaše písně v tuhle chvíli už roku na přání. Čas vyhrazený pro vaše písně v tuhle chvíli už dočerpávám. Čas vyhrazený pro vaše písně v tuhle chvíli už dočerpávám, samozřejmě děkuju pro vaše písně v tuhle chvíli už dočerpávám, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali vaše písně v tuhle chvíli už dočerpávám, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, nešlo tuhle chvíli už dočerpávám, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, nešlo stihnout dočerpávám, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, nešlo stihnout úplně všem, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete všem, kdo jste volali i psali. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra. Volali i psali. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Od 6. Třeba to no, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Od 6. Třeba to vyjde, si to můžete znova zítra v neděli. Od 6. Třeba to vyjde znova zítra v neděli. Od 6. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude v neděli. Od 6. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky od 6. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct, že třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct ještě i Martin Malich vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct ještě i Martin Malich. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on tady bude, to je taky důležitý říct ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu místo na důležitý říct ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějaký říct ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějakou tu ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějakou tu píseň na přání Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějakou tu píseň na přání, takže věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějakou tu píseň na přání, takže najde v playlistu místo na nějakou tu píseň na přání, takže možnost bude přes D, tu místo na nějakou tu píseň na přání, takže možnost bude přes den, možnost bude na nějakou tu píseň na přání, takže možnost bude přes den, možnost bude večer, píseň na přání, takže možnost bude přes den, možnost bude večer. No a takže možnost bude přes den, možnost bude večer. No a že možnost bude přes den, možnost bude večer. No a teď v tuhle chvíli možnost bude přes den, možnost bude večer. No a teď v tuhle chvíli, co nás čeká přes den, možnost bude večer. No a teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě bude večer. No a teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě přepíná. No a teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě přepínáme režim z jednotlivých písní. V tuhle chvíli, co nás čeká, určitě přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý. Co nás čeká, určitě přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý album. Která určitě přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami. Režim z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami v naši z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami v naší na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami v našem rokovém jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami v našem rokovém referendu. Hlasování, který jste ale vybrali taky vy sami v našem rokovém referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Taky vy sami v našem rokovém referendu. Hlasování skončilo

0: Skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni v našem rokovém referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni, letošní novinka a její referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni, letošní novinka a jejich už hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni, letošní novinka a jejich už před hodinou. Vyhráli to Stouni, letošní novinka a jejich už 25. Vyhráli to Stouni letošní novinka a jejich už 25. studiovka Founi letošní novinka a jejich už 25. studiovka Foreign Tanks novinka a jejich už 25. studiovka Foreign Tanks jejich už 25. studiovka Foreign Tanks vyšlo to v červenci 25. studiovka Foreign Tanks vyšlo to v červenci necelý 3 roky studiovka Foreign Tanks Vyšlo to v červenci, necelý 3 roky po Hackney Diamonds Foreign Tanks. Vyšlo to v červenci, necelý 3 roky po Hackney Diamonds, za kterou se Vyšlo to v červenci, necelý 3 roky po Hackney Diamonds, za kterou se Rolling Stones červenci, necelý 3 roky po Hackney Diamonds, za kterou se Rolling Stones odnesli i 3 roky po Hackney Diamonds, za kterou se Rolling Stones odnesli i Grammy. Producentsky po Hackney Diamonds, za kterou se Rolling Stones odnesli i Grammy. Producentsky šla tahle deska Mons, za kterou si Rolling Stones odnesli i Grammy. Producentsky šla tahle deska si Rolling Stones odnesli i Grammy. Producentsky šla tahle deska za Andrew Mons odnesli i Grammy. Producentsky šla tahle deska za Andrewem Wattem Grammy. Producentsky šla tahle deska za Andrewem Wattem a producentsky šla tahle deska za Andrewem Wattem a většinu z alba šla tahle deska za Andrewem Wattem a většinu z alba za Andrewem Wattem a většinu z alba natočili Stouni za Andrewem Wattem a většinu z alba natočili Stouni za necelým městem a většinu z alba natočili Stouni za necelý měsíc v londýnském studiu a většinu z alba natočili Stouni za necelý měsíc v londýnském studiu Metropolis alba natočili Stouni za necelý měsíc v londýnském studiu Metropolis. Prostě se kluci točili Stouni za necelý měsíc v londýnském studiu Metropolis.
1: Paul McCartney třeba, tak ten si střihnul basu v cover.

Covered in You, Robert Smith. Paul McCartney třeba, tak ten si střihnul basu v Covered in You, Robert Smith z The Cure přidal.

Album skončil Roaches jenom na tisícovce vinylů. V Británii album skončilo vlastně na tisícovce vinylů. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě paráda za. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě paráda za mě. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě paráda za mě. Taky už bylo vlastně na prvním místě paráda za mě. Taky už 15. v kariéře na prvním místě paráda za mě, taky už 15. v kariéře od nich bylo místě paráda za mě, taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a paráda za mě, taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a stouně tímhletím, taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a stouně tímhletím počtem 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a stouně tímhletím počtem 15. prvenství v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a stouně tímhletím počtem 15 prvenství bylo, který bralo zlato. A stouně tímhletím počtem 15 prvenství zlato. A stouně tímhletím počtem 15 prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. Stouně tímhletím počtem 15 prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je potom počtem 15 prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je po 15 prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát, do prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát, do Rolling vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát, do Rolling Stones a jejich nali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát, do Rolling Stones a jejich nejnovější Beatles. No, tak si je pojďme dát, do Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tanks. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete. Album Foreign Tanks. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít a naslyšenou Foreign Tanks. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít a naslyšenou k tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít a naslyšenou zase někdy při roku sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít a naslyšenou zase někdy při večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít a naslyšenou zase někdy při rokovém víkendu se na vás uvej, jaký ho chcete mít a naslyšenou zase někdy při rokovém víkendu se chcete mít a naslyšenou zase někdy při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A naslyšenou zase někdy při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už zase někdy při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Du se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Alex. A teď už rokový referendum. A teď už rokový referendum. Rokový referendum. Referendum.

Even Flow. Even Flow objednala. Even Flow objednala Martina. Even Flow objednala Martina, jenom tak. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. A pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song. Nám všem zařídila Pearl Jam.

vyberte si rokový audio. Rok je slušná muzika. Vyberte si rokový album. Rok je slušná muzika. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Rok je slušná muzika. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zají slušná muzika. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá muzika. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový album na sobotní večer.

Rokový referendum. Rokový referendum. Rokový referendum.

0: domov. Více informací na regbity.cz.
1: Regbity domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
2: Radio
1: Z. Regbity, záruka kvality.
2: Radio House 300.
1: Regbity, záruka kvality.
2: Radio House
1: kvality.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je Radio House 300 Cross Plus. To je Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. A Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví z Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volna. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. A místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den
2: malých firem na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce
2: radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš
2: CZ.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak z práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razí. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razítko a kreativní a

0: Aktuální rokov. Aktuální rokový referendum. Aktuální rokový referendum je minulostí. Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravu. Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Deskuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat. Už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu. Připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio C. Sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio CZ. Rok. Budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Hlasovat na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Je slušná rádio CZ. Rok rádio. Je slušná muzika. CZ. Rok rádio. Je slušná muzika. Rok rádio. Je slušná muzika. Rádio. Je slušná muzika. Je slušná muzika.
1: Oknem fouká.
0: Je slušná muzika.
1: Oknem
0: slušná muzika.

0: House.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama, vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov. Porfikama, vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov. Porfix, zdět dobrý materiál a vybudovat náš domov. Porfix, zdět a vybudovat náš domov. Porfix, zděte s rozumem, budovat náš domov. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Domov. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Ale, co?
0: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Ale, co pak?
0: Fix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy?
0: Děte s rozumem, budujte srdcem.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pod
0: vomem, budujte srdcem.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy,
0: srdcem.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrol. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už... Co pak? Pískají brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to co... Pískají brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Kdy bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krát a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou víme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis pravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezplitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bece a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte do servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. CZ. Jezděte bez poruchy. Jděte bez poruchy.

0: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
0: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
0: Tak kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno.
0: Nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí.
0: Praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
2: Zedník. Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Topenář. Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašich
2: podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací. Rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Z vašeho bytu. Opět domov.

život. Nechceme CVčko. P a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj no. Chceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvíčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká

když ten svět nás provokoval a pálil, i když ten svět nás provokoval a pálil, ten svět

Propásli jste... Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se... Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rockrády s osobnostmi motosportu. Podcasty Rockrádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a motokeci speciál. Slušný podcasty Rockrádia můžete sjíždět kdykoliv platformách. Kdekoliv.

a za zdí kostela. Čtyři ráno a za zdí kostela. Ano a za

čtyři ráno pro tebe. Jsou čtyři ráno pro tebe. Jsou čtyři ráno pro ten atentát.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokončí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco dělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šo. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Na týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. O víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je služ. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

kostela. Dalu smrt dobývá se do kostela. Smrt dobývá se do kostela. Dobývá se do kostela. Do kostela.

Vetsi kraan. Vetsi kraan. Vetsi kraan. Ruca napi.

zmrznul. Ve tři kránu, ruce na piano, zmrznul čas a kránu, ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o polčas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele. Náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele. Hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele. Vodu popásner. V tmavý cele mluvil o poslední včele. Vodu popás nervy na celé mluvil o poslední včele. Vodu popás nervy na doraz. Byl o poslední včele. Vodu popás nervy na doraz. Rakvední včele. Vodu popás nervy na doraz. Rakvest popás nervy na doraz. Rakvest starý kosti neznám souvislost na doraz. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí. Starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Nám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyšení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším slova, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu. Slyším,

tváře padlého výsadka. Zřím do tváře padlého výsadkáře čelo. Zřím do tváře padlého výsadkáře čelo mi rosí, jak přím do tváře padlého výsadkáře čelo mi rosí, jak přízrak mě prosáře. Padlého výsadkáře čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Padlého výsadkáře čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vyslo výsadkáře čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vyslo čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je ví, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křiví. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti.

malinku od sočnosti. Díky vínku chytám pomalinku, díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a ty vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Mu chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Mám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Mu zaměří, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabč a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. Mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to prosadě o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to pro sebe uka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to pro sebe ušetřím po přání chycem do dlaní. A za to pro sebe ušetřím poslední včelu chycem do dlaní. A za to pro sebe ušetřím poslední včelu. A za to pro sebe ušetřím poslední včelu. Polní uniform. A za to pro sebe.

Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna probuzení. Na hlasu z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna probuzení. Z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna probuzení. Yes.

objevíš odvahu na probuzení, dej jí duši na váhu, objevíš odvahu nemyslení, dej jí duši na váhu, objevíš odvahu nemysli na smrt, dej jí duši na váhu, objevíš odvahu nemysli na smrti na váhu, objevíš odvahu nemysli na smrt ani na vězení, objevíš odvahu nemysli na smrt ani na vězení, objevíš odvahu nemysli na smrt ani na vězení, ti dva to vědu, nemysli na smrt ani na vězení, ti dva to věděli, mysli na smrt ani na vězení, ti dva to věděli, že je zastřelit ani na vězení, ti dva to věděli, že je zastřelí a mzení, ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho, ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být pokuče, dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být, že je zastřelí a možná z toho má být poučení, daleko je zastřelí a možná

Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu a noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a leti startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rokový. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rokový. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. To slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušně. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je sková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Rock Rádio. Rocková. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková. Rock Rádio. Rocková noc. Každej večer. Rock Rádio. Rocková noc. Každej večer od Desk Rádio. Rocková noc. Každej večer od 10 startuje na rok. Rocková noc.

V uniformě lokaje. V uniformě lokaje. V uniformě lokaje. V uniformě lokaje. V uniformě lokaje.

Jasně, tenhle svět je nás a srážej holi kráse. Jasně, tenhle svět je nás a srážej holi kráse. Jasně, tenhle svět je náš, holi kráse. Jasně, tenhle svět je náš. Jasně, tenhle svět je náš. Jasně, tenhle svět je náš.

od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Veď s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října s Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rokrem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rokrádi. A novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rokrádiu. A v 9 na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rokrádiu. A v 9 večer vám desku. Ve čtvrtek 15. října celý den na rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. 15. října celý den na rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. V 9 večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Pustíme celou.

Ve čtvrtek 15. Ve čtvrtek 15. října Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nova. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska škvorů. Ve 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska škvorů na hraně. Října spatří světlo světa z Brusu Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost tří světlo světa z Brusu Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat světa z Brusu Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme Brusu Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční. Den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíc. Hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíc. Z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde zbte i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce? Kde z Brusunovej tradiční podcast Deska měsíce? Kde z Brusunovej kousek škvorů rozekást Deska měsíce? Kde z Brusunovej kousek škvorů rozebere z Pet měsíce? Kde z Brusunovej kousek

Poctivej český festiák non. Poctivej český festiák nonstop, ale je. Poctivej český festiák nonstop. Poctivej český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stage se střídají, jak si račte přát. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový čát. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Svědají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Tony kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s fečími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků i světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Či z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Ků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Ků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde ne. Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio z českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu. Rock Radio Stage v dubu. Stage v dubu.

life.

a nejapných žertů. Na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18. I odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Každej všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Ten od 15 do 18 na Rock Rádiu. Do 18 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Jeden za 18. Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofon. A Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den s Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebního fonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žen se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek

až jednou zaklepu, až jednou zaklepu, až jednou zaklepu, na nebeskou bránu zaklepu.

Zeptaj se, chlapče, zlo na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlo na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobí dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že... Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že kdeže se, chlapče, zlobil si.

A já na to, že kdeže, a na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, že. A já na to, že kdeže, až budu. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A na to, že kdeže, až budu jednou.

Simple.

0: na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je smělý do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nás je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdová muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě
0: opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy
0: vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. V životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dělala, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic nedal. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic ne. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nechudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně po ničem ne. Prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že se nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio.
1: A hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio.
1: Po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio.
1: Buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Pejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dgy v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne, odbude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne, od slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne, od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne.

0: Světa z Brusu, nová deska škvorů na hraně. Října spatří světlo světa z Brusu, nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle upatří světlo světa z Brusu, nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost světa z Brusu, nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat. Brusu, nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat. Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát. Nemůžeme nechat ujít. Celý den vám ujít. Celý den vám budeme hrát songy z Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. I desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek šův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere z Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdli. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdlič. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Venka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rok Rádiu. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rok Rádiu. A v 9 večer vám desku pustím na Rok Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rok Rádio. Nářez. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rok Rádio. Nářez. Vám desku pustíme celou. Rok Rádio. Nářez. Opravdu vás pustíme celou. Rok Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům. Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde.
1: To ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde.
1: Protože zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde. Protože z něj v noci sundám
1: títe splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde. Protože z něj v noci sundám číslo.
1: Banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde. Protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům, kde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde. Protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak jestli ovšem najde. Protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i usoudím najde. Protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak.
2: Protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme
2: sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle. No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře.
1: Hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím. No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rok Rádio.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rok Rádio. Konec.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rok Rádio. Konec legrace.
2: Do zítřka to zaplatím.
0: Rok Rádio. Konec legrace. Rok Rádio. Konec legrace. Rok Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Ve čtvrtek 15. října. Ve čtvrtek 15. října spatří svět. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvoru. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů. Na hra. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa.

Ten Bosco. Ten Bosco. A město Halí Ten Bosco. A město Halí. A město Halí. A město Halí. Těžkej. A město Halí. Těžkej mrak. A město Halí. Těžkej mrak. Město Halí. Těžkej mrak. Halí. Těžkej mrak. Benda. Těžkej mrak. Benda. Těžkej mrak. Benda. Výjíždí mrak. Benda. Výjíždí sám.

Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl syne, boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl syne, dělám kozy mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl syne, dělám kozy. Sestři, pro boha, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl syne, dělám kozy. Sestři, pro boha, vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl syne, dělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, stávku. Je mi fakt šoufl syne, dělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Je mi fakt šoufl syne, dělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kozy nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem. Od Malatínu jsem. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem. Od Malatínu jsem k závislostem. Dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem. Od Malatínu jsem k závislostem. Mojí duši, taky kostem. Od Malatínu jsem k závislostem. Od Malatínu k jídlu a piši.

0: sociální sítě a 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se lední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší máme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme a hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a ni. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a upříme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a upříme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Dejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rokra. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rokrádiu. Oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rokrádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rokrádiu.
1: Rokrádio.
0: Od 11 do 12 na Rokrádiu.
1: Rokrádio. Nářez.
0: 12 na Rokrádiu.
1: Rokrádio. Nářez. Opravdu vám
0: na Rokrádiu.
1: Rokrádio. Nářez. Opravdu. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pánové.
1: Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pánové, my se 100+1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná těch zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena misi na sex každých pět ženská žena misi na sex každých pět minut ženská žena misi na sex každých pět minut a žena misi na sex každých pět minut a průměrný člověk misi na sex každých pět minut a průměrný člověk jako muž na sex každých pět minut a průměrný člověk jako muž chlap každých pět minut a průměrný člověk jako muž chlap na to muž chlap na to myslí každých sedm minut muž chlap na to myslí každých sedm minut na to myslí každých sedm minut.
3: A co z toho jako vyplývá?
2: Na to myslí každých sedm minut.
3: A co z toho jako vyplývá?
2: Sedm minut.
3: A co z toho jako vyplývá? A co z toho jako vyplývá? A co z toho jako vyplývá?
2: Že jsem průměrná ženská.
3: A co z toho jako vyplývá?
2: Že jsem průměrná ženská.
3: A co z toho jako vyplývá?
2: Že jsem průměrná ženská.
3: Vyplývá?
2: Že jsem průměrná ženská. Že jsem průměrná ženská.
1: Rokra.
2: Že jsem průměrná ženská.
1: Rock Radio. Konec legra.
2: Jsem průměrná ženská.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jiný vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušený pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybavej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej? Jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej? Elektrický oběd. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej? Elektrický oběd na Rokrády. Z nabušenýho jídelníčku si vybere každej? Elektrický oběd na Rokrády. Jídelníčku si vybere každej? Elektrický oběd na Rokrádiu. Každý všední den úder na Rokrádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše.

0: rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock rádio sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock rádio, kdekoliv, kdekoliv. Rock rádio, nářez. Rock rádio, nářez. Rock rádio, nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio, nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio, nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio, nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
0: Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
0: Vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to. Našel jsem to.
3: A jakou si myslíte?
2: Našel jsem to.
3: A jakou si myslíte, že to má asi cenu? A jakou si myslíte, že to má asi cenu? A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě ne.
3: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
3: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
3: Jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
3: Jakou to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
3: Tak podívejte, já vám zocenu.
2: No to právě nevím.
3: Tak podívejte, já vám za to...
2: No to právě nevím.
3: Tak podívejte, já vám za to můžu dát pět.
2: Ano.
3: Tak podívejte, já vám za to můžu dát pět.
2: Ano.
3: Možná i 10 korun. Podívejte, já vám za to můžu dát pět.
2: Ano.
3: Možná i 10 korun. Já vám za to můžu dát pět.
2: Ano.
3: Možná i 10 korun. Pět.
2: Ano.
3: Možná i 10 korun.
0: Rock rádio. Rock rádio. Konec legrace. Rock rádio. Konec legrace. Rock rádio. Konec legrace. Rock rádio. Konec legrace. Rock rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétně... Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden u... Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden uda... Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendární konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních alpní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendálo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout... Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motos... Příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici sportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězd není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Rocková kronika. Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Rocková kronika. Deska měsíce. Vám plně k dispozici. Hvězdný host. Rocková kronika. Deska měsíce. A motonika. Deska měsíce. A motokeci speciál. Najdete je na našem webu Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na Steci speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušným webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcast.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

DJ, get that.